Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50.

0: 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik a asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezony.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
0: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
1: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jeřinky je dobrý předpěstovat, když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
0: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
1: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky, takže vždycky radši na noc nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
2: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemě celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivar lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilí? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty boty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, bo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když se k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, abychom si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Svátkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, rostl mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co 2 týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci, když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplním

což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých Slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování. Neustupov na Benešovsku opravuje prodejnu. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém v polovině května odpovídala víc než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně 83%, říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
2: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
0: Pro podporu očkování jsou taky častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Neustupov na Benešovsku chce udržet v chodu prodejnu smíšeného zboží. Začal s její kompletní opravou. Vedení městysu chce, aby byla pro návštěvníky lákavější a její provoz méně nákladný. Práce potrvají do podzimu. Kolik budou stát, přibližuje nezávislý starosta Tomáš Vrtiška.

0: Byl aerodynamickou karoserii mělnický karosář Jan Toušek. Podle pamětníku jezdilo auto od znárodnění majetku v roce 1948 až do 70. let minulého století jako služební auto v jedné státní instituci. Z Mělníka Radek Duchoň, Český rozhlas. Sport.
1: Ve fotbalové šancelize Mladá Boleslav vyzve Teplice. Duel nadstavby o záchranu začne ve 14 hodin. Pro oba týmy je to závěrečný zápas sezóny a je to zápas, ve kterém už v podstatě o nic nejde. Oba celky už se zachránili, Středočeši ale chtějí zakončit sezónu konečným 11. místem. To jim aktuálně také patří o bod právě před Severočechy. Počasí. Před námi je slunečný a teplý den, bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy se pracuje na vozovce za sjezdem na Kolína Poděbrady na kilometru 38,5. Opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený a pracuje se také na silnici D5 z Prahy do Plzně u Loděnice na mezi 9. a 11. kilometrem. Silničáři opravují vozovku v pravém pruhu, ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a před námi je Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.
3: Krásné ráno.
2: Dobré ráno Střední Čechy.
3: A v Dobrém ráno Střední Čechy nahlédneme do kalendáře. Uslyšíte, že v rámci víkendové akce Open House Praha se naskytne návštěvníkům nahlédnout do zázemí jednoho divadla. A nebudou chybět ani děti. Když je někdo moderátorem v rádiu, co vlastně dělá? Jen mluví do mikrofonu, pouští hudbu a hlídá čas? Co si o tomhle povolání myslí nejmenší děti z Prahy, tak to uslyšíte. A z českých písniček vám nabídnu Františka Nedvěda, Petra Koláře nebo taky Ivetu Bartošovou. A jako první Hana Zagorová s Karlem Wagnerem a Hej mistře basu, tak pěkné ráno.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: 12 minut po 5. hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy s datem 23. května a pohled do kalendáře nabídne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano, jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzyňského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 tisíc lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. V výšce 20 tisíc metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.

0: Tři minuty po čtvrt na šest a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Pravonín 9,5, Králův Dvůr 9 a Břešťany 7, tolik máme právě teď ve středočeském regionu. Sobota bude slunečný a teplý den, bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. No a rozptylové podmínky, tak ty budou teď ráno mírně nepříznivé, jinak dobré.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: S vámi je dobré ráno, střední Čechy. Rozhlasové studio je místnost s technickým pultem, mikrofony, obrazovkami a telefony a dokonce i kamerami. A právě za pultem s takzvanými klikami sedí moderátor, ohlašuje příspěvky, předává informace o počasí nebo dopravě, mluví s hosty a redaktory anebo s posluchači. A na vlastní oči to můžete vidět dnes a zítra, když se přijdete podívat do regionálního studia Českého rozhlasu Praha a střední Čechy v Karlíně, které je přístupné v rámci akce Open House. No a teď si pustíme představy nejmenších dětí z Prahy, jak je natočil moderátor Honza Macoun.
1: Co takový správný moderátor v rádiu musí umět?
2: Když to dělá, tak to je práce.
3: A i moderátorka hlásí třeba dobrý den, je 8 hodin, na náměstí je třeba nějaký guláš.
4: Mluví o počasí.
5: Jeden moderátor říkal, že někde na horách napadlo asi stovky sněhu a museli to tam všichni kopat.
6: Český rozhlas je to hymna,
7: že někoho rozhlasujou.
8: Tata říkal, že si vymýšlí.
9: Ne, všechno mají doopravdy.

Víte, že jsou drápské světničky na Mladoboleslavsku zbytky dřevěného skalního hradu, který pravděpodobně vybudovali husité? Později prý sloužily jako zásobárny nebo jako úkryt pro vesničany za 30leté války. Český rozhlas, střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: šesté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes v referendu rozhodnou o stavbě dvou skladů o rozloze 6 hektarů. Majitel obchodního řetězce tam kromě nich chce postavit také parkoviště pro zaměstnance. Někteří místní se bojí například zvýšené dopravy nebo hluku. A v Těchařovicích na Příbramsku budou pak hlasovat o umístění větrných elektráren. Část tamních obyvatel je v obci nechce kvůli dopadu na okolní přírodu. Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava dnes v Praze dohlédnou stovky policistů. Přímý souboj o záchranu v nejvyšší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin a podle odhadu policie by na zápas měly dorazit až tisíce fanoušků Baníku. V Panenských Břežanech u Prahy si dnes lidé připomenou operaci Antropoid. Tamní památník národního útlaku a odboje připravil den Jana Kubiše, který s dalšími parašutisty provedli v květnu 1942 atentát na Reinharda Heydricha. Zájemci budou moci výjimečně navštívit i Dolní zámek, kde krátce zastupující říšský protektor žil. A dnešní počasí před námi je slunečný a teplý den. Bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje u Loděnice. Mezi 9. a 11. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Zatím se výrazněji nezdržíte. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl šesté s vámi bude dál Dobré ráno Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
0: Nejen do Prahy, víc než stovka běžně nepřístupných budov se o tomto víkendu otevře zdarma veřejnosti. 12. ročník festivalu Open House zve na komentované prohlídky. No a na jednu z nich vás právě pozveme už za chvíli.
2: A teď už František Nedvěd a Frankie Dlouhan, tak dobré ráno.

0: vstáváte ve společnosti Dobrého rána střední Čechy. Divadlo Disk v Karlově ulici v Praze, kousek od Karlova mostu, bývá první příležitostí pro mladé herce. A právě do Disku nás teď vezme naše redaktorka Monika Doležalová.
1: Nyní se nacházíme v divadelním sále. Sál má kapacitu 109 až 120 míst na sezení, ale je skolaudovaný vlastně až na nějakých 250 lidí, když se to sezení dá celé odstranit. Ten sál je modulární. Dají se tady pořádat různé koncerty, plesy.
2: Představila mi prostor PR specialistka divadla Disk Kamila Hurich. Jedním z architektů byl Karel Hubáček. Ten je autorem třeba známé věže na Ještědu, divadla Husa na Provázku v Brně anebo rekonstruovaného divadla Y. Tato scéna byla vybudována přímo uprostřed objektu divadelní fakulty v atriu mezi Řetězovou a Karlovou ulicí.
1: Vlastně navrhl to divadlo umístit takhle do srdce školy, která je tvořena třema budovama, a to, kde jsme, tak byl takový jako dvůr mezi těma budovama dřív. Takže když přijdou návštěvníci na prohlídku, tak pak můžou vlastně stát i na té střeše divadla nad námi asi 8 metrů. Je jako opravdu zajímavé, že divadlo Disk je velice nadprůměrně technologicky vybavené. Ty technologie pravidelně obměňujeme, aby jednak jsme šli s dobou a souběžně s profesionálními divadly, aby potom ty technologie, se kterými se setkávají studující v praxi, aby se s nima potkali už třeba tady.
2: První premiérou byla v roce 1999 inscenace hry Friedricha Schillera Marie Stuartovna. Od té doby se na prknech divadla vystřídalo několik ročníků. Najdete tu také dílny na výrobu kulis.
1: To je docela specifická věc, protože v dnešní době už moc divadel vlastní dílny nemá. Máme truhlářskou dílnu a zámeční. Už není v dnešní době úplně běžné, že divadla mají vlastní dílny, kde vyrábí kulisy. A my to tu máme z těch pedagogických důvodů, že když studenti scenografie přijdou se svými návrhy, tak tady vlastně můžou pomáhat s nějakými dílčími prácemi a zároveň být u toho procesu, jak to vzniká.
2: Divadlo Fakulty DAMU můžete navštívit i v rámci Open House.
0: A ještě dodám, že tato akce Open House je zapojená do ní také Český rozhlas střední Čechy. Po celý víkend se tak můžete podívat do naší karlínské rozhlasové budovy.
3: Český rozhlas střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 6:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Beroun 8,5, Vestec 10 a Jince 7,5, tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota bude slunečná a teplá, bude jasno, během dne přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty naměříte mezi 25 až 28 stupni a k tomu bude foukat slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Jinak rozptylové podmínky, tak ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou ale dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Marika Gombitová, 11 minut před 6, posloucháte Dobré ráno střední Čechy. No a teď už tipy a kam dneska vyrazit, tak to už ví Denisa Hergeslová a já přeji krásné ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V Kolíně se koná už 31. ročník tradiční historické bitvy na kolínské jízdárně. Přenesete se do doby Jana Lucemburského a Karla IV. Rekonstrukce připomene slavnou bitvu u Kresčaku a začne v 15 hodin. Už od 11 hodin ožije areál středověkým držištěm s dobovým jarmarkem, ukázkami řemesel i programem pro děti. Součástí letošního ročníku bude taky výstava replik korunovačních klenotů. Chybět nebude ani tradiční průvod účinkujících městem z jízdárny na Karlovo náměstí. V Kersku se můžete zúčastnit akce Hrabalovo Kersko, tradičního setkání příznivců spisovatele Bohumila Hrabala. Čeká vás pohodový den plný literatury, hudby a hrabalovské atmosféry v prostředí, které autora inspirovalo k jeho dílům. Program nabídne komentovanou procházku po oblíbených místech Bohumila Hrabala, divadelní vystoupení i živou muziku. Mezi účinkujícími jsou třeba zpěvačka Monika Načeva a legendární kytarista Michal Pavlíček nebo Iva Hitnerová. Vydat se do lesa může každý a kdykoliv, ale den, kdy pro vás vlastníci obecních, soukromých a církevních lesů prostřednictvím akce pro veřejnost osobně otevírají své lesy, takový den je jen jeden. Na různých místech v republice jsou pro návštěvníky připravené komentované procházky, ukázky lesnických prací, zalesňování, lesní pedagogiky a na větších majetcích mnohde i občerstvení, soutěže pro děti nebo další aktivity. Speciální program si užijete třeba v Kunratickém lese a v Divoké Šárce. Podrobnosti najdete na webu denotevřenýchlesů.cz. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
1: Kyberzločinci zneužívají fotbalového mistrovství světa ke krádeži peněz a osobních údajů. Vedení chráněné krajinné oblasti Kokořínsko pořádá vycházku jestřebskými slatinami. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Každá 41. webová stránka s tématikou fotbalového mistrovství světa je podezřelá. Tvrdí to společnost Checkpoint Software Technologies, podle které je cílem vylákat z lidí peníze i osobní údaje. Často jde o weby, které využívají klíčová slova jako FIFA nebo World Cup, aby pak provozovali falešné obchody se suvenýry. Před neoficiálními weby varuje také Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
3: Je vhodné nakupovat také suvenýry od oficiálních prodejců, a to proto, že se objevuje řada padělků. Varujeme před tím dlouhodobě, protože samozřejmě padělek přináší nekvalitu.
1: Světový šampionát ve fotbale začne v Americe 11. června a hned v noci na 12. nastoupí česká reprezentace ke svému prvnímu utkání v základní skupině proti Jižní Koreji. Chráněná krajinná oblast Kokořínsko si letos připomíná 50 let od svého vzniku. Na celý rok připravila 19 doprovodných akcí. Dnes to bude výlet do Jestřebských slatin. Historii vzniku chráněné oblasti připomíná ředitel správy CHKO Ladislav Pořízek.
4: V roce 1953 zde byla vyhlášena takzvaná krajinná přírodní rezervace Kokořínský důl. V roce 1976 tedy došlo k tomu, že byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Se v roce 2014 povedlo rozšíření do názvu Přibyl Máchův kraj.
1: Další akcí bude červnové putování za pověstmi Kokořínska nebo soutěž v kosení trávy. Následovat bude exkurze za netopíry nebo řada hospodských kvízů na téma ochrany přírody. Podrobnosti o jednotlivých akcích je možné najít na stránkách HKO Kokořínsko Máchův kraj. Lidé v

0: natáčeli do filmu a kvůli se tady zůstanou a to tady zopakujeme pro veřejnost.
1: Výročí atentátu připadá na 27. května. Sport. České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0. Počasí. Před námi je slunečný a teplý den. Bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 Prahy do Hradce Králové zvyšte pozor na Zasadskou. Na 31. kilometru stojí nouzově osobní auto. I tam už silničáři přivezli světelnou šipku. Čekejte uzavřený odstavný pruh za zatáčkou. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Po zprávách v 6 je s vámi stále dobré ráno Střední Čechy a Petra Procházková.
3: Krásné ráno.
2: Dobré ráno, Střední Čechy.
3: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že v Praze se dneska budete moci podívat na rekonstrukci atentátu, taky, že Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost a obyvatelé Choťánek na Nymbursku a Těchařovic na Příbramsku dnes budou hlasovat v místních referendech. Další informace už za chvíli. A z českých písniček to budou Standa Hložek, skupina Kryštof nebo Marta Kubišová a jako první Michal Tučný. A koukám, jak celá země vstává. Tak pěkné ráno.
2: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

11 minut po 6. S vámi dobré ráno, střední Čechy. Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes v referendu rozhodnou o stavbě dvou skladů o rozloze 6 hektarů. Majitel obchodního řetězce tam kromě nich chce postavit taky parkoviště pro zaměstnance. Někteří místní se bojí například zvýšené dopravy nebo hluku. V Těchařovicích na Příbramsku zase budou hlasovat o umístění větrných elektráren. Část tamních obyvatel je v obci nechce kvůli dopadu na okolní přírodu.

0: Čtvrt na sedm a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Osnice 9,5, Říčany 10,5 a do třetice Milovice 10. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Dnešní den by měl být slunečný a teplý, bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty dneska vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky, tak ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou ale dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: Krištof a plán, 10 minut před 6:30, posloucháte Dobré ráno střední Čechy a teď už se chystá trocha legrace.
1: Režisér Krejčík taky jednou jel po Praze v noci, jel autem, že jo, a najednou červená. On zastavil, stočil okénko, policajt, řidičský průkaz. Prosím, víte, kolik se jezdí ve městě? Vím, vy jste jel 95. Krejčík řekl, potrestat. Podívejte se, vy jste jel velkou rychlostí, já vám můžu dát velkou pokutu. Prosím, potrestat. Nedělejte si legraci, pane Krejčík, já vám můžu i odebrat řidičský průkaz. Prosím, potrestat. Teď okamžitě. Já vám zabavuji řidičský průkaz. Vyžaduji trest smrti. Teď okamžitě. Trest smrti. Pokračujte v jízdě.
2: Něco podobného se stalo panu režiséru Evženovi Sokolovským, když šel s přítelkyní z Jugoslávie a ona je to roztomilá, rozkošná bytost a nevyvádí takřka vůbec nic z míry. Občas je úplně mimo z ní. Ne, jeho protiklad. A ona někde prostě ztratila v té Jugoslávii tu druhou půlku výjezdních doložek zkrátka. A přijeli takhle do Bratislavy a tam stál celník a říkal, no a kde máte tě výjezdné doložky?
3: Ty jsi to balila, tak mě to vůbec netahej do těhle věcí, já vůbec se, ona je má, tak.
2: Já nemám.
3: No a čo teraz? Akože všetko von, tak všechno. Z auta 2 hodiny, prohlídka, teď ten celník by je takrát nějak potrestal, ale co s tím má dělat? Sokolovský, jsi blbá úplně, prostě. Není možný, že ona ztratí takový důležitý takový mimoza.
2: No tak jsem ho ztratil, no prostě. A ten celník potom říkal, no a čo teraz s vámi? A ten Evžen Sokolovský říkal,
3: odveďte nás za celnici a zastřelte nás.
4: Český rozhlas střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas střední Čechy, písničky, které nestárnou.

Víte, že v Centru sklářského umění v Sázavě si můžete prohlédnout největší světovou sbírku moderního skla? Centrum vzniklo v původní huti František, kterou postavil v roce 1882 Josef Kavalír a pojmenoval ji po svém otci, zakladateli skláren Kavalír. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 7.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes a v neděli mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Středočeští hygienici zahájili tento týden pravidelné testování kvality vody na koupacích místech. Podle rozborů je voda na většině míst výborná. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze v Písníku v Bakově nad Jezerou na Mladoboleslavsku, nepředstavuje ale zdravotní riziko. Praha 1 opravuje historické vodní prvky v centru města. Technici už vyčistili Vimerovu kašnu na Uhelném trhu a připravují výměnu čerpadla. Restaurátoři opraví také kašnu svatého Klementína a Krenerovu kašnu na Smetanově nábřeží. V Kersku na Nymbursku se dnes uskuteční tradiční festival příznivců spisovatele Bohumila Hrabala nazvaný Hrabalovo Kersko. Tématem 27. ročníku festivalu jsou postřižiny. Na akci se setká několik představitelů strýce Pepina. A dnešní počasí. Před námi je slunečný a teplý den, bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy se pracuje na vozovce za sjezdem na Kolína a Poděbrady. Na kilometru 38,5 opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a vydáme se do Prahy.
0: Praha otevřela akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost, je v poliklinice na Zeleném pruhu a má zvýšit dostupnost psychiatrické péče v metropoli. Víc už za okamžik.
2: A teď už Stanislav Hložek a Taková je láska má. Pěkné ráno.

0: vámi je dobré ráno, střední Čechy, 6 minut před 6:45. V Praze začala fungovat první akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost. Zájemci ji najdou v poliklinice Zelený pruh v Praze 4 a má pomoct dětem i dospívajícím do 18 let s duševními problémy. Zároveň má zkrátit čekání na odbornou péči v hlavním městě.
1: Bílé stěny, šedá polstrovaná křesla a na skříňkách hračky. Tak vypadá nová psychiatrická ambulance, kterou tvoří několik místností, například sesterna a pokoj pro lékaře. Ambulance je v 5. patře. Provozuje ji organizace Zahrada pro duši. Podle její ředitelky Markéty Školoudové by se tu děti i jejich rodiče měli cítit pohodlně.
2: Poskytne pomoc rodičům, respektive jejich dětem, které potřebují akutní psychiatrickou pomoc. V současné době je tato pomoc hodně nedostupná. Jsou velmi dlouhé čekací doby na odborníky v oblasti dětské psychiatrie nebo dětské klinické psychologie.
1: Ambulance má podle primáře Michala Považana řešit dlouhodobý nedostatek dětských psychiatrů v hlavním městě a nabídnout odbornou péči mladým lidem.
3: Jsou to samozřejmě děti, u kterých už je nějaká psychoterapeutická péče. Další skupina dětí je ta, která po propuštění z psychiatrické hospitalizace nemá dostatečně jako brzy možnost konzultace, případně jako vyšetření u dětského psychiatra.
1: Ambulance bude poskytovat neodkladnou psychiatrickou péči, krátkodobou lékovou a psychoterapeutickou podporu a intervence při sebepoškozování, říká náměstkyně primátora Alexandra Udženia z ODS.
4: Je to unikátní tím, že takového něco v České republice neexistuje v rámci své komplexnosti, v rámci zdravotně sociálních pracovnic. My tady umíme pracovat s celou rodinou, s rodiči, s blízkými, kteří vlastně potřebují vysvětlit, co třeba to dítě nebo ten mladý člověk potřebuje, a to je taky velmi důležité.
1: Podle údajů magistrátu působí v Praze zhruba 180 dětských a dorostových psychiatrů. Téměř polovina je ve věku 60 a více let. Praha už dříve otevřela dvě psychiatrické ambulance pro dospělé, a to ve Vinohradské a Thomayerově nemocnici. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
5: Český rozhlas střední Čechy. Rádio vašeho kraje.

0: 7:03, s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Líbeznice 15, Třeboňín 19 a Kladno 14, tolik ukazují právě teď teploměry ve středočeském regionu. Dnešek by měl být slunečný a teplý den, bude jasno, během dne přechodně až polojasno a nejvyšší teploty dnes naměříte mezi 25 až 28 stupni, k tomu bude foukat jen slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Jinak rozptylové podmínky můžou být ráno mírně nepříznivé, jinak budou dobré.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
3: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
2: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Lidé v Praze si dnes připomenou 84 let od atentátu na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky nebo výstavu dobových předmětů a oblečení. V Loubětíně návštěvníci uvidí i rekonstrukci samotného atentátu, říká za pořadatele Helena Filipská.
1: Bude tady auto i s Heydrichem, bude tady Gabčík s Kubišem a bude se fázovat s výkladem historika kompletní atentát na Heydricha a pak se to projede v rychlosti v kuse. Dnes jsme vlastně to natáčeli do filmu a kvůli se tady zůstanou a to tady zopakujeme pro veřejnost.
0: Výročí atentátu připadá na 27. květen.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: O stavbě rozlehlých skladů dnes v referendu rozhodnou lidé z Choťánek na Nymbursku. Návštěvníci si budou moci prohlédnout zámek v Panenských Břežanech, kde žil říšský protektor Reinhard Heydrich. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Dobré ráno. Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes rozhodnou o stavbě rozlehlých skladů na území obce. Dvě haly o rozloze 6,5 hektarů i parkoviště pro zaměstnance a kamiony tam chce postavit jeden z obchodních řetězců. Někteří místní se bojí zvýšené dopravy, hluku a narušení rázu krajiny. V referendu můžou hlasovat v místní knihovně, říká nezávislý místostarosta Petr Šlechta.
4: Mezi 8. a 20. hodinou budou občané moci vyjádřit svůj názor v referendu na položenou otázku, jestli obec má uzavřít plánovací smlouvu s developerem, který se chystá případně vybudovat sklady.
3: Aby bylo referendum platné, musí svůj hlas odevzdat alespoň 35% oprávněných voličů. V Panenských Břežanech u Prahy si dnes lidé připomenou operaci Antropoid. Tamní památník národního útlaku a odboje připravil den Jana Kubiše, který s dalšími parašutisty provedli v květnu 1942 atentát na Reinharda Heydricha. Zájemci budou moci výjimečně navštívit i důlní zámek, kde krátce říšský protektor žil, říká zástupce vedoucího památníku Jan Boris Uhlíř.
5: Je to příležitost pro ty, kteří se zajímají o moderní české dějiny, aby se podívali do prostor, kde krátkou chvíli pobýval kat českého národa zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich.
3: Kromě toho návštěvníci uvidí i originální dopis Jana Kubiše, přelet transportního vrtulníku a ukázky leteckého modelářství. Vedení pražské vinoře nechalo u tamního supermarketu vykopat takzvané svejly. Jde o travnaté příkopy navržené tak, aby zachytávaly dešťovou vodu z přilehlého parkoviště. Cílem je snížit zatížení kanalizace při silných deštích a zároveň udržet vodu v krajině. Radnice na místě nechala vysázet také několik stromů, říká místostarosta městské části Martin Mach ze Sdružení pro vinoř.
6: Svejly jsou příkladem takzvané modrozelené infrastruktury. Na rozdíl od klasického šedého řešení, jako jsou podzemní retenční nádrže nebo kanalizace, pracuje s přírodními procesy a zároveň přináší přidanou hodnotu pro okolní prostředí. Sport.
3: Fotbalisté pražské Dukly a Baníku Ostrava budou hrát v posledním kole ligové nadstavby o udržení šance na záchranu v nejvyšší soutěži. Baník k tomu, aby přímo nesestoupil z ligy,

0: Rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy se pracuje na vozovce za sjezdem na Kolín a Poděbrady na kilometru 38,5. Opravují vozovku, pravý pruh je uzavřený. A pracuje se také na dálnici D5 z Prahy do Plzně u Loděnice mezi 9. a 11. kilometrem silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Ani tam se už výrazněji nezdržíte. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Pokračuje dobré ráno Střední Čechy, s vámi je stále Petra Procházková.
2: Krásné ráno.
0: Dobré ráno Střední Čechy.
2: A v dobrém ránu Střední Čechy uslyšíte, že zlatodůl Roudný na Benešovsku byl za Rakouska-Uherska jedním z nejvýnosnějších v Evropě. Budeme mít ve vysílání meteorologa České televize a nebudou chybět ani děti. Chůze je něco samozřejmého, ale je skutečně zdravá. Nejmenší děti z Mělníka se zamýšleli nad tím, jestli je obyčejné chození důležitější pro tělo. A jejich odpovědi uslyšíte. A kalkulátor Jakub Kvášovský vystupoval poprvé v životě na železničním voze. Kde a proč, tak to prozradíme už za chvíli. A z českých písniček to bude Zuzana Norisová, Xindl X nebo Karel Zich a jako první skupina Turbo. A chtěl jsem jít tak dobré ráno.
0: Dobré ráno Střední Čechy s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, 13 minut po 7.
1: Region Express.
0: Železnice a kalkulátor, tedy lovec z televizní soutěže Na lovu, Jakub Kvášovský a jeho vztah k železnici. To je téma dnešního Region Expressu. Nejenže vlakem rád jezdil a jezdí, ale poprvé ve svém životě vystupoval na plošině železničního vozu. V turnovském depu ho přivítal velký potlesk.
2: No, bylo to poprvé a já bych chtěl říct, že doufám, že ne naposled, protože to bylo strašně fajn, přišlo teda podstatně víc lidí, než já jsem čekal a byla dobrá atmosféra, myslím si, že lidi se pobavili i z těch reakcí.
3: Ano, lidi se skutečně bavili. Setkání s lovcem pro ně připravil turnovský klub přátel železnic Českého ráje. Samozřejmě nemohla chybět prohlídka depa, kde se pečuje o historické železniční skvosty. Jakub Kvášovský si odnesl prý množství zážitků.
2: Bylo pro mě třeba úžasný vylíz si na tu parní lokomotivu, tam cítit to teplo, který tam sálá z toho kotle a říkal jsem si, no tak jenom se rozjet, ale to naštěstí ne, protože byla lokomotiva nasměrovaná mezi diváky.
3: Sám pak přiznal, že má rád železniční historii a třeba nostalgické jízdy vlaků.
2: Já si myslím, že jsou věci, na které by se mělo upomínat a tady je spousta exponátů, lokomotiv někde už z první republiky a pak tady jsou lokomotivy vlastně, které se vyráběly někde za komunistů a ty lidi se o to neskutečně starají a pečují o to a jsem strašně rád, že někdo tyhle ty věci dělá a má takovýhle koníčka. Jsou to prostě nadšenci, obětavci a já to obdivuju.
3: Přiznává pak, že vlakem jezdíval hodně často.
2: No, my jsme jezdili hodně vlakem, protože rodiče neměli dlouho řidičák a pak, když už teda si pořídili auto, tak se stejnak báli jezdit autem. Táta ten z toho mýval zažívací problémy. A takže my jsme s rodičema jezdili neustále třeba na chalupu do Svijan vlakem a já jsem se vlakem nacestoval hodně. Já jsem třeba s vlakem jezdíval i s kolem a jednou mi ve Starý Pace vlak ujel, takže jsem pak za ním chvíli jako běžel po peronu, ale tak jsem to do Turnova dostopoval.
3: Říká Jakub Kvášovský, z Turnova Pavel Petr, Český rozhlas.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

0: 3 minuty po 7:45 a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Barochov 14,5, Chotětov 18,5 a Brandýs nad Labem 22,5. Tolik máte právě teď na teploměrech, jinak sobota bude slunečná a teplá, bude jasno, během dne přechodně až polojasno a nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, tak ty můžou být teď ráno mírně nepříznivé, jinak ale budou dobré a na podrobnější víkendovou předpověď si počkejte kolem 7:45, uslyšíte meteorologa České televize.
1: Český rozhlas střední Čechy. Každý den vám hrajeme pohodovou českou muziku. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám domů. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas střední Čechy.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Xindl X a Popelka, společnost vám dělá dobré ráno, střední Čechy. Chůze patří k nejpřirozenější formě pohybu, posiluje srdce, zlepšuje kondici, podporuje krevní oběh a prospívá psychické pohodě. Pravidelná svěžná chůze může pomoci předcházet civilizačním onemocněním a zlepšit celkovou fyzickou zdatnost. O tom, jestli je zdravé chodit, teď děti z Mělníka.
2: Zdravé je chodit. Je to vážně pravda?
3: Jo, protože se pak posílí nohy.
4: Můžeme i jezdit na kole a tím držíme nohama i rovnováhu.
5: Kdy budete víc cvičit a běhat, tak můžete být víc rychlej, abyste něco třeba vyhráli.
6: Já jsem jednou s mojí mamkou a s rodinou jsme jednou došli k přístavu a zpět a potom jsem si stěžovala, že mě bolaly nožičky.
7: Já jsem nikdy došel na dopravný zjistě a pak jsem si tam pohrál, pak

Víte, že Koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskyním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: osmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes v referendu rozhodnou o stavbě dvou skladů o rozloze 6 hektarů. Majitel obchodního řetězce tam kromě nich chce postavit také parkoviště pro zaměstnance. Někteří místní se bojí například zvýšené dopravy nebo hluku. A v Těchařovicích na Příbramsku pak budou hlasovat o umístění větrných elektráren. Část tamních obyvatel je v obci nechce kvůli dopadu na okolní přírodu. Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava dnes v Praze dohlédnou stovky policistů. Přímý souboj o záchranu v nejvyšší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin a podle odhadu policie by na zápas měly dorazit až tisíce fanoušků Baníku. Po celém Česku se dnes koná Den otevřených lesů. Cílem akce je přiblížit veřejnosti fungování lesního hospodářství a nahlédnout do správy lesů prostřednictvím různých aktivit a programů. A dnešní počasí, před námi je slunečný a teplý den, bude jasno, během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor, za Benátkami nad Jizerou na 32. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost, za Sackou na 31. kilometru stojí nouzově osobní auto. I tam už silničáři přivezli světelnou šipku, čekejte uzavřený odstavný pruh za zatáčkou. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po půl osmé je s vámi dál dobré ráno Střední Čechy a vydáme se na Benešovsko.
0: Zlatodůl Roudný byl za Rakouska-Uherska jedním z nejvýnosnějších v Evropě. Připomíná to naučná stezka a ode dneška taky geolokační hra. Už za chvíli vám ji představíme.
2: A teď už Zuzana Norisová. Pěkné ráno.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, Petr Spálený a Kolej Albertov. V bývalém Zlatém dole Roudný na Benešovsku můžete ode dneška hrát novou geolokační hru nazvanou Důl nad Zlato. Zájemce provede po místech, kde se od středověku těžil tento drahý kov. Hra v mobilním telefonu je součástí projektu Skryté příběhy, kterých je v celém Česku asi 400.
1: Teď stojíme v Roudném před budovou, kde je přímo uvnitř šachta Aleška.
2: Michal Nekl, geolog Geoparku kraje Blanických rytířů, nám jde tedy představit novou geolokační hru.
1: Je to hra, která patří mezi Skryté příběhy, to už je poměrně zavedená značka. A my jsme připravili nový skrytý příběh, který se váže k lokalitě Roudný u Vlašimi.
2: A my máme pro ty, kteří sem dorazí, i malou ochutnávku toho, co se jim bude ozývat při té hře na jednotlivých zastávkách. Hrou provází náš nejvýznamnější geolog František Pošepný, který žil v 19. století a byl prý známý svojí trochu nerudnou povahou.
3: Vedeme s kolegy spor, tedy spíše já, s celou geologickou obcí. Já totiž nesouhlasím s všeobecně uznávanou teorií, že zlato... Ale co zas budu ztrácet čas?
4: No toto profesor Pošepný netuší, že jsme zde proto, abychom mu pomohli.
2: Víc už prozrazovat nebudeme, ale pro ty, kteří neznají geolokační hry Skryté příběhy, bychom měli asi vysvětlit, jak přesně to funguje. A to nám řekne autorka hry Důl nad Zlato Lucie Palonciová.
5: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady.
2: A my s Michalem Neklem se teď ještě vydáváme dál po stezce.
1: Nacházíme se u šachty Václav a také v blízkosti laboratoře. Přímo na místě byla testovaná zlatonosná ruda.
2: A tady jsou tak volně položené různé střepy.
1: Tady v okolí staré laboratoře se dají najít zbytky takových keramických kalíšků a ty sloužily právě při rozborech k těm analýzám, takže návštěvník si může tady zkusit nějaký vykopat.
2: Klasická naučná stezka v lokalitě Roudný má 4 kilometry, geolokační hra je o něco kratší. Z Benešovská Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy.

0: Posloucháte Dobré ráno střední Čechy, máme 7:45.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já už zdravím meteorologa České televize Michala Žáka, přeji dobré ráno.
2: Krásné ráno přeju i já.
0: Jaké máme aktuální počasí v našem regionu?
2: Tak je to ráno slunečné, jasné, to znamená nebes modré, bez mráčků. A teploty už stoupají, ty aktuální se pohybují nejčastěji mezi 11 a 16 stupni Celsia.
0: No a jaké to nebe bude dál v průběhu soboty?
2: Tak vypadá to, že nás bude provázet zprvu tedy jasné, postupně skoro jasné a přechodně až polojasné nebe. Bude se tvořit taková, řekněme, mírná kupovitá oblačnost, ale nic rozsáhlého, takže slunečný charakter počasí nám přetrvá po celý den a bude teplo. Čeká nás letní sobota, protože teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, takže opravdu velmi teplo. No a vítr slabý, proměnlivý, postupně severní až severovýchodní, ale zůstane slabý.
0: A čeká nás i letní neděle?
2: Čeká nás letní neděle, možná ale dokonce i neděle tropická, protože zítra bude ještě o trochu tepleji než dnes. Konkrétně počítejme s tím, že v noci klesnou teploty na 13 až 10 stupňů, v údolích výjimečně až k 8, ale zítra přes den vystoupí na 27 až 30 stupňů Celsia. Na některých místech by se mohlo maxima dostat lehce právě nad tu tropickou třicítku a bude to poprvé v tomto roce, čili první tropický den. Jinak zítra přes den bude zpočátku také slunečno, jasno, skoro jasno. Postupně od severozápadu bude oblaků částečně přibývat a odpoledne by se ojediněle mohla objevit přehánka, ale opravdu půjde o záležitost výjimečnou. No a teplot a vítr zítra přechodně mírný od severozápadu.
0: To byl meteorolog České televize Michal Žák. Já vám děkuji, přeji pěkný den a budu se těšit na slyšenou odpoledne.
2: Já také, krásnou slunečnou sobotu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 8 minut před 8 hodinou posloucháte Dobrá ráno střední Čechy. Teď už čas pro Petra Jungmana, který vám nabídne pohled do dnešního kalendáře.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 23. května. Svátek má vládce světa.
3: Ano, jsem to já.
2: Vladimír. Takových ředitelů zeměkoule tu máme přes 80 tisíc. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Matyáš Habsburský byl v katedrále svatého Víta v Praze korunován českým králem v roce 1611. To je 415 let. Nahradil staršího bratra Rudolfa II. A své sídlo později přenesl z Prahy do Vídně. Tím naše hlavní město přestalo být až do roku 1918 trvalou rezidencí hlavy státu. Na prvním brněnském letišti Slatina v Černovicích přistálo první letadlo přesně před 100 lety v roce 1926. O den později zahájilo oficiální provoz. Dnes je na místě průmyslová zóna. Nadzvukový dopravní letoun dosedl na runway ruzyňského letiště poprvé před 55 lety v roce 1971.
4: 100 tisíc lidí čekalo 23. května na pražském letišti na přistání sovětského nadzvukového dopravního letounu TU-144. Letadlo startovalo ten den v 9 hodin 10 minut v Moskvě a po 17 kilometrech letu přistálo za 40 minut v Praze. V výšce 20 000 metrů je jeho cestovní rychlost 2,5 tisíce kilometrů za hodinu.
2: Při pádu kabiny lanovky na severu Itálie nahoru Motarone zemřelo před 5 lety 14 lidí, včetně 9letého dítěte. K tragickým následkům přispěla provizorní oprava, která měla udržet lanovku v provozu. Československá Miss roku 1991, nyní šéfka české Miss Michaela Bakala, rozená Mláčová, má 55. narozeniny. A princezně Zubejdě je dneska 45. Rodačce z Mikulova, Barboře Sajdlové. Já přeju hezkou sobotu.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na dnech otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července, Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července, Amfiteátr Plzeň.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Stát by měl podle 3/4 lidí aktivně podporovat dobrovolná očkování. Policisté v Praze budou dohlížet na rizikový zápas pražské Dukly s Baníkem Ostrava. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Stát by měl podle 3/4 Čechů aktivně podporovat dobrovolná očkování, a to i placenými kampaněmi. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, ve kterém v polovině května odpovídala víc než tisícovka lidí. Právě o podpoře očkování se přou vládní hnutí ANO a SPD. Z voličů ANO jich s podporou souhlasí 82%. U opozičních stran z někdejší koalice Spolu je to téměř stejně, 83%. Říká za agenturu Median Vojtěch Dufek.
4: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32%, a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
3: Pro podporu očkování jsou taky častěji lidé s maturitou a vysokoškolským vzděláním než lidé se základní školou nebo středním vzděláním bez maturity. Desítky policistů budou dnes v pohotovosti kvůli fotbalovému utkání mezi FK Duklou Praha a Baníkem Ostrava. To bude na pražské Julišce od 14 hodin. Policisté budou dohlížet i na pochod hostujících fanoušků, kterých má být několik set. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Daněk.
5: Pražská policie připravuje bezpečnostní opatření ohledně pochodu příznivců Baníku, kteří mají vyrazit okolo poledne z Flemingova náměstí v Praze 6 na stadionu Dukly. Na místě budou policisté z pořádkových jednotek, budou tam i kriminalisté a kolegové z antikonfliktního týmu.
3: V době pochodu bude provoz v okolí Flemingova náměstí omezený. Dopravu budou řídit policisté. Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
6: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí. Sport.
3: České hokejisty čeká 5. zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazilo Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0.
1: Počasí.
3: Před námi je slunečný a teplý den, bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy dejte pozor, za Benátkami nad Jizerou na 32. kilometru leží na vozovce v jízdním pruhu sražená srna. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost, za Sadskou na 31.

0: A z českých písniček to budou Valdemar Matuška, Činasky nebo Lenka Filipová a jako první Helena Vondráčková. A to tehdy padal déšť. Tak dobré ráno.
1: Dobré ráno, střední Čechy.

0: 13 minut po 8 hodině posloucháte Dobré ráno střední Čechy. Víte, jaký sval v našem těle je ten nejsilnější? Jak nám v dnešním vydání rubriky, co v učebnicích nebylo, poví Martin Písařík, odpověď není tak jednoduchá.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nelze jednoznačně určit nejsilnější sval lidského těla? Záleží totiž na tom, podle čeho sílu poměřujeme. Kulturisté často předvádějí své bicepsy. Pokud by však chtěli ukázat sval, který toho uzvedne opravdu nejvíc, museli by vystavovat svůj zadek. Hýžďový sval totiž například při vstávání ze sedu zvedá celé lidské tělo. Udržuje nás ve vzpřímené poloze a zajišťuje naši stabilitu. Podobně výkonný je také čtyřhlavý sval stehení. Jedná se však o soustavu čtyř svalů, takže pokud budeme měřit sílu každého z nich zvlášť, už by to na pomyslnou nejvyšší příčku nestačilo. Široce rozšířeným mýtem je tvrzení, že nejsilnějším svalem lidského těla je jazyk. Není to však pravda. Tato nepřesnost vznikla zřejmě záměnou se žvíkacími svaly, které jsou na čelistech a dokáží vyvinout největší sílu v poměru ke své váze. To z nich ovšem ještě nedělá absolutního siláka. No a pak se na výkonnost svalů můžeme podívat z pohledu vytrvalosti. A tady je jednoznačným vítězem srdeční sval, který je v nepřetržité aktivitě od 5. týdne těhotenství až do smrti.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Dvě minuty po čtvrté na devět a s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Sulice 15, Milovice 19 a Břešťany 20. Tolik ukazují právě teď vaše teploměry ve středočeském regionu. Sobota by měla být slunečná a teplá, bude jasno, během dne přechodně až polojasno a teploty dneska ty nejvyšší naměříte mezi 25 až 28 stupni, k tomu povane slabý proměnlivý během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu, no a rozptylové podmínky teď ráno mírně nepříznivé, jinak budou dobré.
1: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
2: Herečka Zuzana Kajnarová nás přijde pozvat do Smilovic na Rakovnicku. Nejen, že tam s manželem mají chalupu, ale z ruiny starého mlýna vybudovali romantický penzion a obnovili u něj i původní rybník.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: vám je dobré ráno střední Čechy a já už mám připraven sobotní humor a Miloslava Šimka. Krásné ráno.
1: Vraťme se k mé pedagogické kariéře. Konečně nadešel kýžený den. 1. září. Bohužel jsem zaspal. Rychle jsem se oblékl a běžel do školy. Právě zvonili 10. Začal jsem se tedy procházet po chodbě, abych se jakoby nic vmísil do školního života. Náhle se ke mně přitočil školník, chytil mě za límec a křičel, podle mého názoru až příliš hlasitě, a máme tě, ptáčku, už nebudeš šacovat kabáty v šatně. Pak mě zavedl do ředitelny. Tento muž, pane řediteli, hlásil zezadu, okouněl po chodbách a mám dojem, že je to ta straka, která loupí již 12 let v naší budově. Ředitel vyskočil od lejster a přísně si mě změřil. Je to trapný omyl, pane řediteli, bránil jsem se. Jsem nový učitel Vaník a šli mi pozdě hodiny. A čekal jsem vás, řekl s ulehčením ředitel. Pojďte, kolego, 7B už na vás čeká. Ale pozor, není to nejlepší třída. Nevadí, řekl jsem, zvládnu je, ale bylo by tam alespoň pro začátek několik dobrých žáků? Ředitel váhal. Alespoň jeden, smlouval jsem. Snad Cikán Masarovič. Pohnuli se ředitelovi rty. Šel jsem do třídy jako v mrákotách. Masarovič, opakoval jsem si. To jméno nesmím zapomenout. Ze 7B se ozýval strašlivý řev. Asi se už na mě těší, usoudil jsem a otevřel dveře. Prudký úder namočené houby mě na chviličku zbavil rovnováhy. Ale jak říkám, jen na chviličku. Snažil jsem se nevšímat si deště cviček, které na mne dopadaly se železnou pravidelností. To znám, také jsme to dělávali, řekl jsem s humorem. Někdo mi podrazil nohy. Třída se smála. Nejprve jsem čekal, že mě Masarovič zvedne, ale po 5 minutách marné naděje jsem se rozhodl, že vstanu sám. Nešlo to tak lehce, protože mi 2 žáci seděli na prsou. Ale setřásl jsem je a prohodil jakoby nic. To znám, také jsme to dělávali. V tom mě pinknul do hlavy globus. Zamáčko jsem bouli a pravil. To znám, začneme zeměpisem. Třída zařvala. Také jsme to dělávali. Tak dost, okřikl jsem ty štěbetalky. Nebo se strýček rozlobí.

Víte, že první turistická trasa Klubu českých turistů byla vyznačena 11. května 1889 a vedla ze Štěchovic ke svatojánským proudům? Dnes je její část, nezatopená nádržemi Štěchovice a Slapy, obnovena původním značením. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: deváté.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Dnes a v neděli mají lidé příležitost podívat se do hradů, zámků a dalších památek v soukromém vlastnictví, a to včetně prostor, které nejsou běžně přístupné. Zapojí se třeba zámek Neustupov a Karlova Koruna nebo hrad Houska, na kterých budou návštěvníky provázet přímo jejich majitelé. Středočeští hygienici zahájili tento týden pravidelné testování kvality vody na koupacích místech. Podle rozborů je voda na většině míst výborná. Mírně zhoršenou kvalitu má pouze v Písníku, v Bakově nad Jizerou, na Mladoboleslavsku. Nepředstavuje ale zdravotní riziko. Praha 1 opravuje historické vodní prvky v centru města. Technici už vyčistili Vymerovu kašnu na Uhelném trhu a připravují výměnu čerpadla. Restaurátoři opraví také kašnu svatého Klementína a Krenerovu kašnu na Smetanově nábřeží. V Kersku na Nymbursku se dnes uskuteční tradiční festival příznivců spisovatele Bohumila Hrabala nazvaný Hrabalovo Kersko. Tématem 27. ročníku festivalu jsou postřižiny. Na akci se setká několik představitelů strýce Pepina. A dnešní počasí. Před námi je slunečný a teplý den. Bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze působí potíže omezení u letiště, směrem od okruhu vzniká fronta za sjezdem z Evropské, od Slaného se zpomaluje za odbočkou na Tuchoměřice na 3. kilometru, v obou případech se zdržíte do 10 minut. A jedete-li do hlavního města ze severu Ústeckou D8, zpozorněte na začátku Liberecké, hned za nájezdem od Letňan je uzavřený levý pruh, v něm po celý tento víkend silničáři opravují povrch vozovky, zdržení je zatím jen v řádech minut, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po 8:30 pokračujeme v dobrém ránu Střední Čechy a zamíříme sem k nám do Karlína.
0: Naše rozhlasová budova v pražském Karlíně se totiž dnes a zítra opět otevírá veřejnosti, a to v rámci akce Open House. Ta nabízí každý rok prohlídky běžně nepřístupných budov. A co vás tedy ve stanici Český rozhlas Střední Čechy čeká, tak to prozradí už za chvíli naše reportérka.
2: No a my se na vás těšíme. Jana Kiršner a Modrá právě teď a já přeji pěkné to dnešní ráno. No.

0: Společnost vám dělá dobré ráno střední Čechy. Víc než stovku běžně nepřístupných budov můžete dnes a zítra navštívit v rámci festivalu Open House Praha. Mezi budovami, které si můžete prohlédnout, je i ta naše rozhlasová v Karlíně, odkud vysílá Radio Praha a Český rozhlas střední Čechy. No a my už jsme ve spojení s naší reportérkou Sabinou Voseckou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Já teď právě stojím před budovou Karlínského rozhlasu, jak už jsme zmiňovali v úvodu. V historii se mu říkalo Národní dům, který postavil v letech 1910 až 1911 architekt Josef Sakař, tedy žák Josefa Zítka, stavitele Národního divadla. Ta budova představuje postsecesní klasicismus. Dřív tu taky fungovala zahradní restaurace s neuvěřitelnou kapacitou až 2000 míst. No a pro veřejnost sloužila tahle budova až do konce první republiky. Těsně před druhou světovou válkou ji pak zakoupil, tedy Český rozhlas, ale vysílat se tady začalo až po válce. No a dnes tu sídlí, jak už jsme zmínili v úvodu, dvě rozhlasové stanice, tedy Střední Čechy a Rádio Praha, a právě do těchto vysílacích studií se dnes a zítra lidé budou moct podívat a vidět vysílání za plného provozu, taky se budou moct potkat s moderátory, s redaktory, budou se moct na cokoliv zeptat a ta trasa prohlídky v podstatě povede od sklepa až po půdu. A protože je budova protkaná studii, je tu dokonce i slavné studio A, kam se vejde celý symfonický orchestr a kde taky třeba nahrával své slavné hity Karel Gott a řada dalších osobností, tak i sem se lidé budou moct právě dneska, zítra podívat.
0: V naší karlínské rozhlasové budově se natáčí taky řada rozhlasových her. Nemáš pro naše posluchače nějakou zajímavou historku?
1: Je to tak, natáčí se tu pravidelně a těch historek tady vzniklo ve spojení s rozhlasovou dramatickou tvorbou několik. Tahle, kterou vám teď převyprávím, se stala před pár dny, kdy si náš jeden nejmenovaný kolega šel vypít svoji ranní kávu na naší zahradu, která k budově přiléhá, no a v tom slyší, jak někdo zvučným hlasem říká větu, která zněla takhle doslova: nevíte, kde se tady stala tahle vražda? Načež se kolega začal zděšeně rozlížet v domnění, že se kolem naší budovy udál tenhle hrůzný čin a přiběhnul do redakce se stejně vyděšeným a zděšeným výrazem a začal nám celou tu situaci líčit. No a protože my novináři jsme zvědaví a zvídaví, tak jsme na to konto začali pátrat, o co vlastně jde, o co se vlastně jedná, a ukázalo se, že na naší mezistřeše jednoho z těch křídel naší budovy se pohybuje herec Ondřej Vetchý a David Novotný, kteří tu zrovna natáčeli rozhlasovou hru a zkoušeli si nahlas texty. Takže naštěstí se nic hrůzného nestalo, ale i tohle patří k naší karlínské budově.
0: S napětí jsem očekávala, jestli tam řekneš, že na té mezistřeše se našla mrtvola.
1: Naštěstí se tohle nestalo.
0: Říká naše reportérka Sabina Vosecká. Díky a hezkou sobotu.
1: Hezkou sobotu všem.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Dvě minuty po 8:45 s vámi dobré ráno střední Čechy.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Z Duchovice 17,5 Mníšek pod Brdy 21 a Zibohlavy 20. Tolik máme právě teď na teploměrech ve středočeském regionu. Sobota by měla být dle meteorologů slunečná a teplá. Bude jasno, během dne přechodně až polojasno a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 25 až 28 stupňů, k tomu pované pouze slabý proměnlivý, během dne severní až severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu a rozptylové podmínky teď ráno můžou být mírně nepříznivé, jinak budou dobré.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 9 minut nás dělí od 9. hodiny. Dobré ráno, střední Čech je tímto u konce a po 9. se můžete těšit na pořad Mezi nebem a zemí, po 10. na Hobby magazín a po 11. to bude pořad Středočeská setkání. No a Petra Procházková se těší na slyšenou v písničkách na přání v poledne. Teď už tipy, nechte se inspirovat s Denisou Hrgeslovou a já přeji krásné sobotní ráno.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? V Kolíně se koná už 31. ročník tradiční historické bitvy na kolínské jízdárně. Přenesete se do doby Jana Lucemburského a Karla IV. Rekonstrukce připomene slavnou bitvu u Kresčaku a začne v 15 hodin. Už od 11 hodin ožije areál středověkým držištěm s dobovým jarmarkem, ukázkami řemesel i programem pro děti. Součástí letošního ročníku bude taky výstava replik korunovačních klenotů. Chybět nebude ani tradiční průvod účinkujících městem z jízdárny na Karlovo náměstí. V Kersku se můžete zúčastnit akce Hrabalovo Kersko, tradičního setkání příznivců spisovatele Bohumila Hrabala. Čeká vás pohodový den plný literatury, hudby a hrabalovské atmosféry v prostředí, které autora inspirovalo k jeho dílům. Program nabídne komentovanou procházku po oblíbených místech Bohumila Hrabala, divadelní vystoupení i živou muziku. Mezi účinkujícími jsou třeba zpěvačka Monika Načeva a legendární kytarista Michal Pavlíček nebo Iva Hitnerová. Vydat se do lesa může každý a kdykoliv, ale den, kdy pro vás vlastníci obecních, soukromých a církevních lesů prostřednictvím akce pro veřejnost osobně otevírají své lesy, takový den je jen jeden. Na různých místech v republice jsou pro návštěvníky připravené komentované procházky, ukázky lesnických prací, zalesňování, lesní pedagogiky a na větších majetcích mnohde i občerstvení, soutěže pro děti nebo další aktivity. Speciální program si užijete třeba v Kunratickém lese a v Divoké Šárce. Podrobnosti najdete na webu denotevřenýchlesů.cz. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hrgeslová.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: smutnou nudu.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky, které nestárnou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: V Těchařovicích na Příbramsku dnes lidé v referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Praha 12 vybuduje v Modřanech bytový dům za 92 milionů korun. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. O stavbě větrných elektráren dnes v referendu rozhodnou lidé v Těchařovicích na Příbramsku. Zařízení tam chce postavit soukromá firma. Záměr se nelíbí některým obyvatelům, kteří se bojí poškození přírody a prosadili hlasování, potvrzuje těchařovická starostka Vanda Bělinová ze SocDem.
2: Tomu tady nebyli obyvatelé nakloněni příliš. A začali s tím vlastně i ty okolní obce, tam už to jako je před pár měsíci, že ta referenda takhle začala probíhat, takže to došlo až tam. Ty firmy vlastně začaly tady v okolí, začaly obyvatele oslovovat, že dávali nabídky.
0: Dostupnost bydlení na svém území chce zlepšit Praha 12. V Modřanech nechá postavit dům s 29 byty. Radnice je plánuje nabízet vybraným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. V přízemí budou i 3 prostory pro obchody nebo služby. Městská část nově vybrala stavební firmu, která práce provede, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Náklady na stavbu jsou necelý 92 milionů korun včetně DPH. A během několika dnů dojde k předání staveniště, samotná stavba začne v polovině června a potrvá 15 měsíců.
0: U obce Roudný na Benešovsku můžete ode dneška hrát v dole geolokační hru Důl nad zlato. Vede po místech, kde se od středověku těžil tento drahý kov. Hra je součástí projektu Skryté příběhy, kterých je už kolem 400 po celé republice. Ke hře více informací přidává její autorka Lucie Palonciová.
4: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady. Sport.
0: Golfistka Sára Kousková figuruje před dnešním finálovým turnajem Ladies European Tour v Rabatu na děleném 12. místě. Aktuální česká jednička si včera výrazně polepšila oproti úvodnímu kolu. Výkonem 69 ran o 4 údery pokořila normu hřiště a má skóre minus 4.
1: Počasí.
0: Před námi je slunečný a teplý den. Bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. A jasno až polojasno bude také zítra a velmi teplo. Naměříme až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: V Praze brzdí provoz omezení u letiště po D7 od Slaného popojiští 15-minutová fronta od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. Z druhé strany od okruhu se brzdí kousek za nájezdem z Evropské, tam ztratíte asi 10 minut. A Liberecká do centra směrem z Ústecké D8 hned za nájezdem od Letňan vzniká kolona, je to kvůli omezení a uzavřenému levému pruhu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tak to byly zprávy v 9 a teď už je tu Mezi nebem a zemí.
1: Mezi nebem a zemí.
5: Dominantou Červeného kostelce na Náchodsku je kostel svatého Jakuba Většího v barokním slohu. Na místě se zastavíme s Karlem Sladkým. Místo paměti, setkávání, smíření a radosti. To je kaplička, která byla postavena teprve v roce 2023 v Bystřici na Třinecku. Vydejte se s námi na návštěvu Roudnice nad Labem, místa úzce spjatého s českými dějinami. Už za chvíli se podíváme do

0: V začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí se vydáváme na Náchodsko. V Červeném kostelci vás zaujme kostel svatého Jakuba Většího. Je to římskokatolický farní kostel, postavený v barokním slohu. Nachází se na náměstí v samém středu města, jehož je dominantou. Je také chráněn jako kulturní památka České republiky. Existenci kostela dokládá poprvé konfirmační kniha pražské diecéze. Text je datován na 22. srpna 1362 a je zároveň první zmínkou o existenci tohoto města. Tento kostel má i zajímavost. Více dozvěděl redaktor Karel Sladký, který tam natáčel s historikem Richardem Švandou.
1: Jsme před místním kostelem v Červeném kostelci. Co je to za kostel, Richarde Švando, historiku?
2: Asi možná nejznámější stavba v kostelci, protože kostel svatého Jakuba Většího, to je opravdu krásná barokní stavba a je to stavba sdílen otce a syna Dizenhoferových. Samozřejmě Dizenhoferové jsou hodně známí a jsou spojení se stavbami v Praze, ve větších městech, ale hlavně třeba s Broumovskem, ale paradoxně i v tom kostelci právě ta stavba o těch Dizenhoferů je taky.
1: Dá se říct, že tady ten kostel je takovou dominantou Červeného kostelce, nepřehlednutelnou.
2: Já si myslím, že kdo přijíždí do kostelce nebo jede skrz kostelec přes náměstí, tak si myslím, že ten kostel ho musí určitě upoutat zrakem. Navíc ještě ten kostel má taky jednu takovou zajímavost ze stavební historie, protože my tady máme věž, která není přímo, jak se říká, nalepená na stavbě samotného kostela, ale je mimo, je taková jako kampanila, jako to mají třeba ve Španělsku. No ale to byl důsledek toho, že když se kostel stavěl, tak tenkrát chyběly finance. No a vrchnost nechtěla to zafinancovat, ale když hrozilo turecké nebezpečí a Turci byli u Vídně, tak se začalo narychlo řešit, kdyby Turci přišli do Čech a chtěli by obsadit kostelec, jak by se kosteleční bránili. A tak narychlo postavili tuhle tu věž jako provizorium, ze které měli to náměstí chránit. Jenomže potom, když turecká hrozba skončila, tak peníze zase nebyly, bohužel. Věž už ale stála, takže ji tam nechali, ale původní podle ten návrh Dizenhoferových byl, aby to byla symetrie, to znamená, že měla vyrůst ještě druhá věž. Ale vzhledem k tomu, že peníze pořád chyběly, nikdy těch peněz nebylo dostatek, tak vlastně zůstala jedna jediná věž, takhle samostatně od kostela a druhá věž už nikdy nevyrostla.
1: A to můžeme vidět i v dnešní době.
2: Určitě.
1: Byl to původně kostel, opravdu?
2: Byl to určitě kostel, byl původně určitě ze dřeva, možná s nějakou kamennou podezdívkou. Důležité ale bylo,

že vzhledem k tomu, že ta stavení, která se nacházela v kostelci, byla dřevěná, což kostelec pamatoval ještě v polovině 19. století, tak když vypukl požár, tak to město kompletně celé vyhořelo. Což bylo právě třeba i v době, kdy přicházela Božena Němcová do kostelce, tak viděla kostel, který se teprve zpamatovával z rozsáhlého požáru. No a tenhle ten kostel, který vidíme dnes, tak ten vyrostl právě na, jak se říct, popelišti původního dřevěného kostela, který musel stávat v kostelci minimálně už někdy ve 14. století.

V magazínu Mezi nebem a zemí jsou teď připraveny aktuality z duchovního světa. V pondělí 25. května bude zveřejněna první encyklika papeže Leva XIV. S názvem Magnifica Humanitas, skvělé lidství. Dokument se bude podle Vatikánu zabývat ochranou lidské osoby v době umělé inteligence. Tiskové konference k prezentaci textu se zúčastní i hlava katolické církve. Vatikán uvedl, že papež podepsal text 15. května ke 135. výročí encykliky Rerum Novarum o nových záležitostech. V tomto textu papež Lev XIII. Reagoval na rozvoj kapitalismu, vykořisťování dělníků či nástup socialismu a marxismu s jejich programovým návrhem ukončit soukromé vlastnictví výrobních prostředků. Podle zdroje agentury Reuters se text nové encykliky bude zabývat využíváním umělé inteligence ve válkách či právě zaměstnanců. Umělou inteligenci označil Lev XIV. Za jedno z témat své vlády krátce po zvolení. Historické podkroví katedrály na nebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Sochy z barokního areálu ve Vraclavi na Orlicko-Ústecku se po desítkách let vrátí do kláštera nahoře Matky Boží v Králíkách. Přesun 28 dřevěných plastik bude technicky náročný. Vybraná firma je na nové místo převeze pravděpodobně v září. Klášter v Králíkách má mnohem větší návštěvnost než areál ve Vraclavi, takže je uvidí více lidí. O navrácení požádal rektor duchovní správy poutního kostela Karel Moravec. Před převozem bude nutné podrobně zdokumentovat stav všech soch. Restaurátoři také zpevní místa s poškozenou či odlupující se barvou, aby při transportu nevznikly další škody. I tuto dobrou zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Jiřího Schellingera jsme vám teď zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který je národní kulturní památkou, se na necelé dva roky uzavřel veřejnosti. Do areálu vstoupili řemeslníci, kteří opraví střechy, inženýrské sítě i topný systém. Archeologové přitom provedou důkladný průzkum místa. Návštěvníkům se prostory spolu s rozšířeným prohlídkovým okruhem otevřou znovu na konci roku 2027. Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem spravuje také rotundu svatého Jiří a Vojtěcha na Řípu. Každou první neděli v měsíci se tu konají bohoslužby. Ve farnosti se zároveň věnují práci s dětmi a mladými lidmi. S mikrofonem se do Roudnice vydala Daniela Brůhová.
1: Nejen město, ale celou zdejší katolickou farnost zasáhla významná obnova augustiniánského kláštera a chrámu narození Panny Marie, jež se před pár dny zcela uzavřely veřejnosti.
2: Oprava začala už před půl rokem. Koná se díky tomu, že se nám podařilo se připravit k tomu, abychom mohli zažádat o podporu z evropských fondů, což se, chvála Bohu, podařilo.
1: Říká administrátor katolické farnosti v Roudnici nad Labem Martin Brousil.
2: Je nutnost věnovat se těm nejdůležitějším věcem stavebně technického rázu, oprava krovů, výměna střešní krytiny, výměna sítí, kanalizace, vodovodu, elektřiny a podobné práce.
1: Celkové náklady se vyšplhají na 80 milionů korun. Zasvítí na konci roku 2027 klášter a kostel novou omítkou?
2: Že by tady zazářila perla Roudnice s novou omítkou, to bohužel nebude možné, protože na to ty prostředky, které nyní máme k dispozici, nedostačují.
1: Ale péči o farnost rekonstrukce neomezila. Museli si sice pořídit náhradní prostory, ale v těch probíhá čilý ruch. Přicházejí sem snoubenci na předsvadební přípravu.
3: Několikrát do měsíce se tady scházíme na modlitbu exámen nebo na klub Neznabohu.
1: Říká zdejší pastorační asistent Jan Horák. Klub Neznabohů, co to je?
3: Spočívá to v tom, že si vždycky vybereme nějaký krátký příběh z písma ze Starého nebo Nového zákona a pak se ptáme jenom vzájemně v té skupině, jak to rezonuje s tím, co právě cítíme, s tím, co právě prožíváme. Je to skvělý, protože se tady scházejí vlastně převážně i lidi, kteří nejsou věřící nebo nejsou aktivní věřící, kteří by chodili do kostela, ale jsou to lidé, které to zajímá a baví je se ptát.
1: Dodejme, že Jan Horák je také herec divadla Jednoho herce. Jak se daří propojit herectví s prací pastoračního asistenta?
3: Jsou to rozdílná zaměstnání, ale je pravda, že to, že působím jako divadelník, tak působím takhle i ve farnosti, protože naše divadlo často čerpá téma z židovsko-křesťanské tradice a tak, když jsou nějaké příležitosti, tak to divadlo provozuji i pro naši farnost a pro naše farníky.
1: No a Jan Horák také učí náboženství. Jednu jeho hodinu jsem navštívila. Probíralo se na nebe vstoupení páně.
4: A my jsme měli takový, jako, že ona se Bára zeptala na otázku prostě. My jsme jí odpověděli třeba, co se stalo, když Bůh šel do nebes. Že on jim žehnal a taky to se pomalu vzdaloval.
5: A kresli jsme své stopy.
1: Co ty máš ve své stopě?
6: Kde ho můžeme vidět? Že když jsme v snazích, v obraze, svátcích a když se modlíme.
4: Já mám, že když nám něco nejde, tak jako, že když věříme, takže když věříme, tak my ho máme, protože v něj věříme, že on jakože existoval a že nám může pomoct.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré sobotní dopoledne přejeme. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti či připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrobla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
1: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
2: Já mám vždycky knedlík v krku, když se mu tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
1: Na každý týden?
2: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. A byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
1: v prosinci.
2: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
1: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
2: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.

kam jen s tímhle snem, který vážím moc. Na co mám ho po kapsách, jak den,

0: Zpívala Naďa Urbánková tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. V Nové Vsi u Gdyně se do kaple Jana Nepomuckého vloupal vandal a zničil tam sochu i oltář. Byl však brzy dopaden. K překvapení všech se jednalo o kočku. Teď se po několika měsících vrátila socha zpět, opravená díky restaurátorovi Jindřichu Šlechtovi. A hned byla také posvěcena páterem Karlem Adamcem. Na místě natáčela Martina Sihelská.
1: U kaple Jana Nepomuckého v Nové Vsi u Gdyně jsem potkala také starostku obce, paní Šárku Kraftovou. Socha Jana Nepomuckého byla v této kapli vlastně zničena opravdu zvláštním způsobem.
2: Ano, je to tak. Sochu nám před rokem přibližně poškodila kočka, která se do kaple dostala a povedlo se jí do sochy strčit, ta spadla a poškodila se celá a poškodila vlastně i oltář. Přibližně po roce jsme si dovolili sochu vysvětit. Spolu s ní bude vysvěcen i opravený křížek u obecního úřadu.
1: A co kočka? Nedostane se zase do kapličky?
2: Proti kočkám jsme udělali opatření. Bohužel jsme museli dát do kapličky síť, která teda není úplně krásná, ale aspoň zabrání vetřelcům.
3: Tady při slavnostní příležitosti, která je myslím taková důležitá a významná pro celou obec Nová Ves, protože dnes tady po delší době u kaple bude sloužena mše svatá. No a je to hlavně především proto, že budeme žehnat tu nově opravenou sochu Jana Nepomuckého uvnitř kaple a potom ten křížek u obecního úřadu.
1: Vítá všechny příchozí farář Karel Adamec.
3: Proto prosím, Matku Boží, Panu Marii.
4: Podívat se ke kapličce přišla také paní Naďa Poláková.
5: Přišla jsem se podívat, protože mě to zajímá.
4: Jste ráda, že se o tu kapličku obec takhle stará nebo nějací dobrovolníci?
5: Ano, dobrovolníci je Michal Mikuš a jsme rádi, že si to vzala, že se o to stará.
4: Říká Naďa Poláková, která žije v Nové Vsi už 40 let.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Michala Kluse, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Vážení posluchači, zítra budou křesťané slavit svátek seslání Ducha Svatého, letnice. Spolu s Velikonocemi a Vánocemi patří k největším křesťanským svátkům. Přesto kolem toho svátku často projdeme téměř bez povšimnutí. Připomeňme si proto, co se o letnicích vlastně stalo. Po svém vzkříšení se Ježíš ještě 40 dní setkával se svými následovníky. Povzbuzoval je, vyučoval a připravoval na dobu, kdy už s nimi nebude viditelně přítomen. Setkal se takto s více než 500 lidí. Nakonec se s učedníky rozloučil na Olivové hoře a vstoupil do nebe. Této události říkáme na nebe vstoupení páně. Před svým odchodem však učedníkům slíbil, že nezůstanou sami. Řekl jim, aby čekali v Jeruzalémě, protože dostanou Ducha Svatého. 10 dnů po jeho na nebe vstoupení přišel den letnic. Evangelista Lukáš jej popisuje velmi silnými obrazy. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vicher a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vetržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Jakoby ani lidská slova nestačila k popsání toho, co tehdy učedníci prožili. Jedna věc však byla zřejmá. Ti vystrašení a nejistí učedníci byli proměněni. Zjevně dostali schopnost mluvit jazyky lidí, kteří přišli do Jeruzaléma z různých zemí. Ale ještě zásadnější bylo to, že dostali odvahu a mluvili v moci, která nebyla jen lidská. Vešli mezi poutníky a začali mluvit o Ježíši Kristu tak, že se jejich poselství dotýkalo návštěvníků z mnoha zemí. Tisíce lidí tehdy uvěřili, že Ježíš skutečně vstal z mrtvých, že žije a že je zaslíbeným Mesiášem, Kristem. Byli pokřtěni, přijali Ducha Svatého a vrátili se do svých domovů jako svědci o Ježíši Kristu. A tak se víra v Ježíše šířila do celého Judska, ale i do ostatních zemí a dalších koutů Římské říše. Tyto události letnice označují jako vznik církve. Dá se tedy říci, že církev zítra slaví své narozeniny. A tak jí můžeme popřát totéž, co si tak často přejeme sami. Aby byla zdravá. Zdravá církev je církev, ve které je živá víra, naděje a láska. Zdravá církev je církev, kde tato víra, naděje a láska je přítomna v životě mužů a žen, chlapců a děvčat. Tedy všechno nejlepší k zítřejším narozeninám.

0: Sedmikrátky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrátky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň. Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Kyberzločinci zneužívají fotbalového mistrovství světa ke krádeži peněz a osobních údajů. Lidé dnes mohou navštívit zámek v Panenských Břežanech, kde žil říšský protektor Reinhard Heydrich. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Každá 41. webová stránka s tématikou fotbalového mistrovství světa je podezřelá. Tvrdí to společnost Checkpoint Software Technologies, podle které je cílem vylákat z lidí peníze i osobní údaje. Často jde o weby, které využívají klíčová slova jako FIFA nebo World Cup, aby pak provozovali falešné obchody se suvenýry. Před neoficiálními weby varuje také Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.
3: Je vhodné nakupovat také suvenýry od oficiálních prodejců, a to proto, že se objevuje řada padělků. Varujeme před tím dlouhodobě, protože samozřejmě padělek přináší nekvalitu.
2: Chráněná krajinná oblast Kokořínsko si letos připomíná 50 let od svého vzniku. Na celý rok připravila 19 doprovodných akcí. Dnes to bude třeba výlet do Jestřebských slatin. Historii vzniku chráněné oblasti připomíná ředitel správy CHKO Ladislav Pořízek.
4: V roce 1953 zde byla vyhlášena takzvaná krajinná přírodní rezervace Kokořínský důl. V roce 1976 tedy došlo k tomu, že byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Se v roce 2014 povedlo rozšíření do názvu Přibyl Máchův kraj.
2: Další akcí bude červnové putování za pověstmi Kokořínska nebo soutěž v kosení trávy. Následovat bude exkurze za netopíry nebo řada hospodských kvízů na téma ochrany přírody. V Panenských Břežanech u Prahy si dnes lidé připomenou operaci Antropoid. Tamní památník národního útlaku a odboje připravil den Jana Kubiše, který s dalšími parašutisty provedli v květnu 1942 atentát na Reinharda Heydricha. Zájemci budou moci výjimečně navštívit i dolní zámek, kde krátce říšský protektor žil, říká zástupce vedoucího památníku Jan Boris Uhlíř.
5: Je to příležitost pro ty, kteří se zajímají o moderní české dějiny, aby se podívali do prostor, kde krátkou chvíli pobýval kat českého národa zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich.
2: Kromě toho návštěvníci uvidí i originální dopis Jana Kubiše, přelet transportního vrtulníku a ukázky leteckého modelářství. Sport. Fotbalisté pražské Dukly a Baníku Ostrava budou hrát v posledním kole ligové nadstavby o udržení šance na záchranu v nejvyšší soutěži. Baník k tomu, aby přímo nesestoupil z ligy, potřebuje zvítězit. Pražanům k jistotě baráže stačí i remíza. Zápas Dukla Ostrava začne ve 14 hodin. Počasí. Před námi je slunečný a teplý den. Bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. A jasno až polojasno bude také zítra a také velmi teplo. Naměříme až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně popojíždí kolona kousek za Rudnou, brzdí se okolo 6. kilometru a 10 až 15 minut se krokem pokračuje k omezení u Loděnice a na D7 před Prahou od Slaného je kolona na bezmála 20 minut od sjezdu na Tuchoměřice z 3. kilometru. Z druhé strany od okruhu zastavíte tam těsně za nájezdem z Evropské. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy v 10 a teď už Hobby magazín. Hezké dopoledne.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
1: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak jedna na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlý květy jsem neodtrhávala, jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlý květy musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
2: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
1: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
2: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
1: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak to ta jiřinka bude snášet.
2: Co se týká hnojení, tak předpokládám tři jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 50, 45 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
1: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný skořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít.

0: což jako na, na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby čaj v uvozovkách, výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
1: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
0: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastně vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. A ještě bych měla říct, že ty jeřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
1: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
0: Přesně tak, protože teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky, takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.
2: A že nás letos ty noční mrazíky pořádně potrápily, teď už snad nehrozí, tak honem šup s jiřinkami na balkóny. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka nemě celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lisky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak, za záclonou půl metru od okna. Běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat ty větve, rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále, nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkónech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, v zimním období pak za měsíc. A když se k nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaři a velice nakrátko, to, že ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

horší. Vítale tu, co máš, tu se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65, v České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanama se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostala k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou, jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech, jo. No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo. To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to bylo za Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladí. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty. Máme přitom pustit pískovou filtraci?
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: Svátkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi líbeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci. Když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých, oranžových bobulí, plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: O stavbě rozlehlých skladů dnes v referendu rozhodnou lidé z Choťánek na Nymbursku. Stovky policistů dnes dohlédnout na zápas pražské Dukly s Baníkem Ostrava. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Provoz na železničním koridoru z Ostravy do Bohumína stojí. Na ostravském hlavním nádraží vykolejil nákladní vlak. Nehoda ovlivňuje dopravu z Česka do Polska nebo na východní Slovensko. Část spojů jede podle webu Českých drah odklonem přes Havířov. Zároveň zavádějí náhradně autobusovou dopravu. Omezení se týká i vlaku dopravce RegioJet. Správa železnic čeká, že odklízení potrvá až do dnešních 22 hodin. Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes rozhodnou o stavbě rozlehlých skladů na území obce. Dvě haly o rozloze 6,5 hektaru i parkoviště pro zaměstnance a kamiony tam chce postavit jeden z obchodních řetězců. Někteří místní se bojí zvýšené dopravy, hluku a narušení rázu krajiny. V referendu můžou hlasovat v místní knihovně, říká nezávislý místostarosta Petr Šlechta.
4: Mezi 8. a 20. hodinou budou občané moci vyjádřit svůj názor v referendu na položenou otázku, jestli obec má uzavřít plánovací smlouvu s developerem, který se chystá případně vybudovat sklady.
3: Aby bylo referendum platné, musí svůj hlas odevzdat alespoň 35% oprávněných voličů. Na fotbalový zápas Dukly s Baníkem Ostrava dnes v Praze dohlédnou stovky policistů. Přímý souboj o záchranu v nejvyšší soutěži začne na Julisce ve 14 hodin a podle odhadu policie by na zápas měli dorazit až tisíce fanoušků Baníku, říká její mluvčí Jan Daněk.
5: Pražská policie připravila standardní bezpečnostní opatření. Budou to standardně jak policisté z kriminální služby, pořádkové služby, tak i z dopravní. Na místě budou i kolegové z antikonfliktního týmu. Jejich hlavním úkolem je předcházet případným problémům.
3: Neustupov na Benešovsku chce udržet v chodu prodejnu smíšeného zboží. Začal s její kompletní opravou. Práce potrvají do podzimu. Kolik budou stát, přibližuje nezávislý starosta Tomáš Vrtiška.
6: V součtu nás to vyjde zhruba na nějakých 1 300 000. Co se týče dotace, tak jsme dostali něco přes 800 000 na právě na fotovoltaiku a rozvody elektrické. Sport.
3: České hokejisty čeká pátý zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovensku. Ve včerejších duelech Kanada porazila Slovinsko 3-1, Německo vyhrálo nad Maďarskem 6-2, Finsko zvítězilo nad Velkou Británií 4-0 a Švédsko nad Itálií 3-0.
2: Počasí.
3: Před námi je slunečný a teplý den. Bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Jasno až polojasno bude také zítra a velmi teplo naměříme až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D10 z Prahy do Turnova na úrovni Bakova na 52. kilometru vjedete do kolony a 10 minut se budete sunout k omezení těsně za exitem 53. Zabraný je tam pravý pruh a D10 směrem z Turnova do Prahy. Tam je fronta před omezením u Staré Boleslavy. Zastavíte za sjezdem na Hlavenec na 16. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu pořád Středočeská setkání a Šárka Formánková. Hezké dopoledne.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Středočeská setkání.
7: Je tady další středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Herečka Zuzana Kajnarová pochází z Ostravy. Za svojí vysněnou profesí se přestěhovala do Prahy. A když se vdala za svého hereckého kolegu a muzikanta Romana Hříčaře, stala se z ní tak trochu středočeška. Ve Smilovicích na Rakovnicku mají totiž chalupu.
2: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: letošní středočeské setkání nás zavede do divadla, do televize, do filmu a také do Smilovic na Rakovnicku. Herečka Zuzana Kajnarová se totiž, jak sama říká, dobře vdala. Její manžel, herec a muzikant Roman Říčař, měl ve Smilovicích chalupu a navíc se rozhodl koupit v jejím sousedství bývalý mlýn. Ten už sice nestojí, ale na jeho místě vyrostl útulný penzion, a to rovnou na břehu obnoveného rybníka. A já doufám, že nás tam náš dnešní host pozve. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem říkala, že pocházíte z Ostravy a musím přiznat, že často, když se o někom dozvím, že je z Moravy, tak mě zaskočí, že to na jeho mluvě není vůbec znát. Měla jste s tím ze začátku nějaké problémy?
1: Ano, na DAMU si pamatuju pár lekcí, kdy mě cepovali za mé příliš široké E a I. Říkali mi, Zuzano, ty vaše vokály, ty jsou úplně mimo normu. Nicméně je to součást mé profese, takže myslím, že by byla spíš ostuda, kdybych se po tolika letech v Praze, ani nevím, kolik to je, 25, kdybych bylo stále slyšet, že jsem původně z Ostravy.
0: A když dneska přijedete domů do Ostravy, vracíte se zpátky do té ostravštiny?
1: Spíš podvědomě, když trávím třeba delší čas s lidmi z Ostravy, tak člověk chytne přízvuk třeba trošku, jo. Ale asi to jsou nějaký podvědomí věci. Nebo někdy v afektu bych řekla, že třeba když se člověk přestane kontrolovat, hlídat, tak tam může něco vylézt. A nejvíc je to znát na určitých slovech, která používáme my Moraváci a vy Pražáci ne. Tak to vždycky manžel z toho má legraci. Už si taky zvyknul, ale ze začátku přesně rožní nebo tady tyhle klasický slova, které všichni známe, že vy nepoužíváte, tak mu to přišlo vtipně.
0: Ano, je pravda, že když to slyšíme poprvé, tak nevíme, co se po nás chce.
1: Ano, dokonce můj muž o tom složil píseň pro moji babičku, která měla 80. To byla píseň o tom, co to vychovala za vnučku, která používá slova, kterým nikdo nerozumí v Praze.
0: Je pravda, že já mám kamarádku z Ostravy a ta vždycky, když volá domů, tak to hned poznám, aniž by to říkala do toho telefonu, protože přejde plynule do té ostravštiny. Kdy se u vás objevila myšlenka, že byste mohla být herečkou?
1: Myšlenka, že bych byla herečkou, to nevím, ale začala jsem chodit do dramaťáku poměrně brzo. Asi ve druhé třídě na základní škole jsem si to vybrala a od té doby už jsem vždycky v nějakém takovém kroužku byla. A asi v 15 letech jsem už se dostala do takového profesionálnějšího souboru, který vznikl při Národním divadle Moravskoslezským, a tam už jsme byli v reálných prostorách divadla, hráli už jsme malý role a učili nás herci. Hrozně ráda vzpomínám na Apolenku Veldovou, která mě učila, Milana Kačmarčíka a Milena Asmanová. To byly moji první herečtí pedagogové. A tam vlastně už asi jsem pochopila, že to možná bude něco, co mě bude v životě provázet.
0: Kdy jste si vůbec poprvé zahrála ve velkém divadle?
1: Právě během toho hereckého studia Mileny Asmanové, což byla ta soukromá herecká škola. A první roli jsme dostali v opeře, která se jmenovala Mozart a Salieri. A druhá část toho divadelního kusu byl balet a baletáci dělali Requiem Mozartovo. A ta první část, tam byl hlavně Mozart a Salieri a my jsme tam dělali opilou bujarou barokní společnost. Takže jsme dostali neuvěřitelný barokní kostýmy a byli jsme celý bílí a měli jsme paruky a rodiče mě nepoznali.
0: To je trochu škoda při první zkušenosti.
1: Já jsem šla proti ním po schodech a oni prošli, řekli dobrý den a šli dál, tak jsem si říkala, že to jsou dobrý masky. Ale byl to velký zážitek rovnou takhle jako na to jeviště. Jednak to bylo v divadle Antonína Dvořáka, což je v Ostravě to historičtější a to větší divadlo. Bylo to najednou s profi souborem. Člověk mohl pozorovat nejen ty operáky, ale i ty baleťáky, celý ten provoz toho divadla, tak jsem byla okouzlená vším. Tak to vonilo a teď to líčení velký a ty kostýmy, tak to bylo taková fakt jako pecka.
0: Tak mě napadá na jevišti, co máte nejraději za žánr? Máte ráda vážné kusy, klasiku nebo komedii?
1: Mám vždycky ráda hru, která má nějakou myšlenku.

0: Moc nemám ráda takové úplně ty jednoduchoučké komedie, které slouží jenom k pobavení. Myslím si, že některé tragédie jsou skvělé, jsou skvěle napsané, akorát co se týče diváctva, tak samozřejmě člověk musí i myslet na to, v kterém divadle to dává, kde si může dovolit třeba jakou věc hrát. A i já sama mám asi, i co se týče vlastně filmu, mám ráda žánr, který spojuje nějak obě tyhle polohy. Mám ráda, když se na věci, které jsou chytrý a obsahují myšlenku, která je nosná a mají fakt nějaký téma zajímavý, i hluboký, i drásavý, ale když se na ně někdo podívá nějakým pohledem, s nadhledem, vtipným. A ono to tak je, že i ty nejbolavější životní situace mají v sobě humor. Prostě ono to je hrozně blízko vedle sebe. A když je všechno tragický, hraný příliš tragicky, tak to nemá ani takový účinek jako mnohdy, když nějaký tragický moment vlastně dokážete nahlédnout s nějakým nadhledem a s nějakým odstupem, tak je to někdy daleko bolavější. A je to ale způsob, který je zároveň pro nás nějak čitelnější a líp stravitelný. Takže já mám asi nejradši tenhle tragikomický rozměr.
1: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je herečka Zuzana Kainarová. Před chvílí jsme si povídali o divadle, vy jste si samozřejmě zahrála v televizi i ve filmu, všichni vás známe jako hodnou a milou Dorotku z pohádky Anděl Páně, ze které se stala vánoční klasika. Kolik vám bylo, když se tehdy točila?
1: 25.
0: Vzpomenete si ještě na to natáčení, jaké bylo? Přeci jenom točilo se v zimě na Hradu Kašperku.
1: Nedá zapomenout. To natáčení mělo dvě fáze. Ta jedna byla před Vánocema a točili jsme interiéry. Dojížděli jsme z Prahy z domu normálně každý den a točili jsme na Českém Štenberku. A druhá fáze byla v lednu, kdy jsme odjeli na Šumavu a tam jsme točili na Kašperku a v okolí všechny ty venkovní scény. Tak samozřejmě ta pražská část byla taková připravená a tam jsem byla taková hodná, všechno bylo tak, jak má být. No a jako na té Šumavě to bylo moc hezký, ale byla velká zima a do toho občas se večer posedělo, takže občas to vidím tu pohádku a vzpomenu si na večírky šumavské.
0: Ano, a co si budeme vyprávět? Ty kostýmy nebyly takové, jako jsou dneska zimní oblečení, že?
1: No, nebyly. Nebyly, takže tam, když je člověk trošku nevyspaný, tak promrzne o to s nás. Ale je pravda, že v těch šatičkách a v těch dřevákách na tom Kašperku to bylo krutý. Ale zase v tom mladí člověk hodně vydrží.
0: Jasně, a pro nás je to romantika úžasná, když se na to díváme.
1: To je pravda.
0: Asi je úžasné být součástí něčeho takového, co se vlastně stalo tak trochu národním pokladem.
1: Ano, člověk si říká vlastně, jakou na to má zásluhu. Asi žádnou, je to trochu náhoda. Ale jsem za to vděčná, že mě to potkalo. A celkově ono setkání s tím Jirkou Strachem bylo velmi příjemné, protože to je člověk, který při té práci filmařský, mně se na něm hrozně líbilo, že on ví, co chce natočit. On má v hlavě jasnou představu. On netočí zbytečný záběry, takže potom všichni je to bavilo, protože někdy máte pocit, že ten režisér trochu tápe a pak se točí všechno jenom, aby bylo do zásoby, aby náhodou nechybělo. Každý má jiný styl. Ale ten Jirka ví, co chce, takže ty lidi netrápí zbytečně. Když toho dosáhne toho, co potřebuje, tak řekne dobrý, můžem dál. Takže je to i jako svižný a vlastně člověk to tak jako obdivuje, že on to vidí už dopředu, jak to bude vypadat.
0: Teď mluvíme o pohádce. Zahrála jste si někdy princeznu?
1: No tak ta Dorotka je taková princezna, i když no, to není úplně princezna.
0: Není úplně princezna.
1: Ale hrála jsem nějaký princezny, potom pro Českou televizi jsem točila pár takových studiových pohádek. Nepovedený kouzelník se jmenovala jedna a ještě jich pár bylo, už si možná nespomenu ani na všechny ty názvy, tak tam jsem nějakou princeznu asi hrála.
0: Vy jste si v televizi zahrála v řadě seriálů a hodně v krimi seriálech. Ve specialistech si já vás pamatuju nejvíc. Mm-hmm. Když točíte třeba takovouhle postavu roli policistky, napadne vás při tom, jaké by to bylo dělat takovouhle práci?
1: To víte, že ano. Člověk se nad tím zamýšlí. Ale je jako otázka, kolik to má společného s realitou. Jako už jsem se setkala i s pár kriminalisty a ti se většinou tak schovývavě usmívají. Protože zřejmě to úplně mnoho společného nemá. Ta práce určitě není tak dramatická, že by každý den se vyšetřovalo a každý případ se vyřešil během 45 minut na televizní obrazovce. A vždycky není jistě tak akční. Určitě obsahuje i spoustu papírování a spoustu nudnější kancelářské práce. A ono taky myslím, že když jde opravdu o život, tak to člověk se nevrhá možná do těch nebezpečí tak snadno, jako když ví, že je to jenom jako.
0: To mě právě po každé napadá, když někdo, třeba zejména vy jako žena, jdete do staré opuštěné budovy a já si říkám, tak tam já bych sama nikdy nešla. To možná právě s tím souvisí, že člověk o tom trochu přemýšlí a otázka je, jestli to tak je i v reálu.
1: Hmm. Na druhou stranu, jako věřím tomu, že když člověk si udělá nějaký návyk, vlastně ty věci, které předchází ten policejní výcvik, nebo tady ten vyšetřovatelský, tak musí být opravdu, jako ty lidi musí mít spolech jeden na druhého, musí přesně vědět, jak postupovat v nějakých situacích, musí odhadovat, co je čeká. Tak samozřejmě na to člověk myslí, i když to hraje, jo, co všechno jako zatím je, i když to je mezi řádkama a nikdy se to třeba nepřečte, ale člověk o tom přemýšlí, protože to je součást té figury. Jo. Ale určitě jsou na to zvyklejší a připravení na to, že jdou do rizikových situací a musí prostě. No.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: hostem dnešního středočeského setkání herečkou Zuzanou Kainerovou si povídáme o televizi, o filmu, o divadle a také se podíváme do Smilovic na Rakovnicku, kde mají s rodinou chalupu. A vy sama říkáte, že jste se dobře vdala. Vzala jste si svého hereckého kolegu Romana Hříčaře. Jak jste se poznali?
1: Právě v divadle. V městských divadlech pražských v té době můj muž zkoušel Babyho v inscenaci Šakalí léta a já jsem hrála naproti v rokoku zrovna, takže jsme se tak potkávali na obědech v klubu divadelním a tam jsem si ho všimla a můj kolega Jirka Plojhar mě odradil, že to rozhodně není chlap pro mě, čímž mu udělal skvělou jako reklamu a udělal ho o to přitažlivějším a tak jsme se dali dokupy.
0: Je to výhoda mít muže ze stejné branže?
1: Já myslím, že jo, nebo neměli jsme s tím nikdy problém. Naopak, máme spoustu společného, rozumíme si v těch vzájemných problémech, které ta profese přináší. Máme respekt k tomu, jak je ta profese časově náročná, jak je nepravidelná. A zároveň tím, že jsme spolu párkrát hráli, tak máme i několik společných zážitků a dodnes na ně vzpomínáme. Ale je fajn, že máme každý i své, že hrajeme každý jinde. Můj muž se teď hodně teda věnuje muzice, že on je muzikant a teď napsal muzikál Saturnin a bude se to hrát od září v divadle Hibernia, tak to bude jeho taková první velká muzikálová hudební práce, tak mu držím palce. Takže ten je teď pořád zavřený ve studiu a píše noty a jednou za měsíc, dvakrát do měsíce si spolu jdeme zahrát a to je vlastně fajn se vidět v tom divadle a s těmi kolegy a myslím, že i on je rád, že má nějaký sociální kontakt, že není jenom pořád sám.
0: Já mám pocit, že vy jste oba dva docela dobrodružné povahy, že se spolu vydáváte i na nějaké třeba daleké cesty. Dokonce jsem někde slyšela, že jste spolu byli v Indii. Říkám si, to je taková ta země, do které se někdo odváží, někdo trochu váhá. Proč jste se pro ní rozhodli vy?
1: My jsme si s manželem blízký taky v tom, že jsme oba vychovaný turistickým oddílem. Přestože já ostravským a on pražským, ale máme v sobě oba nějakou tady tu touhu potom objevovat cizí kraje a někam jezdit, zbalit se do batohu a být nějak nezávislý na komfortu, na čímkoliv. A milujeme hory. A tak jsme si řekli, že bychom do té Indie vyrazili. Můj muž už tam předtím byl několikrát, takže pro něho to nebylo tak neznámý. Což je určitě velká výhoda v těchto exotičtějších destinacích, že člověk trochu už se orientuje v té místní kultuře nebo aspoň trošku v nějakých zvyklostech. No a chtěli jsme do těch Himalájí, protože jeho úplně jako fascinovali a tam nebyla moc možnost, protože že přes rok hraje člověk v divadle, tak v létě v té Indii není zas tak moc možností, protože jsou monzuny. Mm-hmm. Takže jenom v těch horách, kam jsme jeli, v tom Ladaku, to jsou hory, kde už ty monzuny vlastně nedosáhnou. Oni se vyprší na těch nižších horách a ten Ladak a ta oblast už je vlastně taková suchá a tam už ty monzuny nedojdou a tak jsme věděli, že to je naše místo, kam v tom létě se vydáme. A shodou okolností jsme tam měli nějaký kamarády, jeden z nich tam postavil školu, takže jsme jeli vlastně za ním nebo se podívat do té školy, takže jsme tam měli i cíl, což bylo fajn.
0: A jaký je to zážitek takováhle země, ať už tou jinou kulturou, anebo třeba i těmi jinými horami?
1: Je to velký zážitek. Já mám takovou zkušenost životní, že v horách jsou vždycky dobří lidi. On jak je tam ten život těžký, tak tam vlastně nějak není místo. Tam jsou lidi dobrosrdeční, ale jako kdekoliv na světě, ať už věří v jakéhokoliv boha, tak jsou to lidi, kteří mají tvrdý život a nemají v sobě zlo. Jo. Když to třeba v těch velkých městech, tam prostě je daleko vždycky větší prostor pro nějaký lehonce se snažit z těch turistů vymámit a získat za málo hodně a vlastně vždycky velký města k tomu jako nějakému nebezpečí nebo nějakým rizikovým oblastem patří. Víc.
0: Když jste absolvovali právě tuhle cestu, tak si říkám, vždycky mi to tak napadne, když se mluví zejména o Indii, že člověku se možná i trochu přeskládají hodnoty právě podle toho, jak tam potká ty různé lidi, jak se setká s tím dobrem, jak se dostane třeba možná i na trochu hranici svých nějakých fyzických možností. Stalo se něco podobného i vám?
1: Ano, ale určitě ne jenom tam. Myslím, že to je na tom cestování vlastně fascinující. Jednak, že si člověk uvědomí, jak je ten svět velký, kolik různých lidí na něm žije. Každý ten člověk má svůj život, svůj příběh, své touhy. Na mě to vždycky působí tak, že tak jako odstoupím sama od sebe, přestane mi moje trápení připadat tak podstatný, moje profese tak podstatná, moje fungování v Praze, jako kde je Praha, když je člověk na druhé straně světa a vidí, jak žijou lidi a vlastně si uvědomí takové ty základní životní jaký hodnoty a principy. No a pak už jenom záleží jako na něm, jak to chce poznat, jo? Protože samozřejmě člověk vždycky může přijít do nějaký země a vidět ty highlighty a je to hezký určitě, taky takhle jezdíme a teď jsme byli v Aténách a viděli jsme Akropoli, ale někdy je fajn do té země přijet a jenom tak bejt a třeba nechtít vidět nejlepší památky, ale třeba jenom chvíli zůstat a pozorovat ten život a zase člověk získá úplně jinou zkušenost.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání, herečkou Zuzanou Kainarovou, se teď podíváme do Smilovic na Rakovnicku. Mají tam chalupu a tak se zeptám, jak jste se tam ocitli?
1: Manželovi rodiče tam v 70. letech koupili chalupu. Scháněli něco dlouho, jezdili prej se dívat na různý místa a pak přijeli tam a věděli, že to je to místo. A já se jim nedivím, protože to je opravdu nádherné místo. To je jedno z mála míst, které není na horách a mně se líbí, protože jak jsem už předeslala, já jsem milovník hor, ale tohle je opravdu kouzelné. A ta krajina je mírná, zvlněná, ta vesnice je malinkatá a ten domeček je na jejím konci, ta vesnice je neprůjezdná, takže my jsme opravdu dole v údolí a je to tam moc hezký, je to tam moc hezký na kola, je to tam moc hezký na procházky a my tam máme takový náš malý ráj v tom údolíčku, kde manžel teda obnovil rybník. Takže na jedné straně toho rybníka máme tady tuhle usedlost, tady ten starý dům a na druhé straně rybníka jsme postavili penzionek, který jsme vlastně zrekonstruovali, jsme ten starý mlýn, i když teda z toho původního mlýna tam mnoho nezbylo, jenom nějaký základní zdi toho domu. No a pronajímáme ho jako dům k pronájmu, takže může kdokoliv přijet a být tam. Necháme si ten penzion párkrát do roka, kdy tam pozveme kamarády, nebo občas tam děláme i nějakou akci. Byl tam jednou keramický kurz, děláme tam výlovy rybníka, děláme tam zabíjačky, něco z toho jsou akce pro veřejnost, což máme na stránkách, něco z toho jsou jenom naše akce soukromé, ale takhle máme vlastně místo a to byl jeden z důvodů, proč jsme tohle místo vytvořili, protože jsme se chtěli setkávat s těmi přáteli tam v tom místě, které je prostě nádherné a kamarádi tam rádi jezdili, akorát jsme nějak vyrostli z toho, abychom spali po zemi ve spacácích.
2: Tomu rozumím.
1: Už máme vyšší nároky, takže i tohle byl důvod, proč jsme chtěli to místo vytvořit, protože nás baví ty lidi spojovat a chtěli jsme jim to místo taky ukázat.
2: Říkám si, když prarodiče vašeho muže kupovali tu chalupu, tak asi nebyla v úplně ideálním stavu a že to je takové to stavení, které je potřeba neustále trochu opravovat, předělávat, dodělávat.
1: Je to tak, to je vlastně jedna dlouhá rekonstrukce, když má člověk starý dům, ale to myslím, že znají všichni.
2: Když jste se tam poprvé přijala podívat vy, nadchlo vás to místo hned, anebo jste si k němu hledala cestu?
1: To je místo, které člověka okouzlí úplně okamžitě, opravdu. To místo má genialoci a třeba ten rybník, který tam kdysi býval, tak když jsme ho obnovili, tak vlastně všichni lidi, co to viděli, říkali, to je neuvěřitelné, jak ten rybník sem patří, jak ti předkové věděli, kde ty rybníky stavět, protože to je prostě místo stvořené pro rybník, ten tam vždycky měl být a opravdu tam sedí, jak se říká, jako prdel na hrnec.
2: No a říkám si, když jste Říčařovi, tak vlastně k té vodě máte blízko a bylo by asi zvláštní, kdyby tam ten rybník nebyl.
1: Já si myslím, to bylo poslání.
2: Když jste tam jezdili na chalupu, tak asi už v té době váš muž věděl, že je tam nějaký bývalý mlýn. Kdy přišel ten moment, že najednou přišel domů a říkal, hele, co kdybychom ho koupili? Bylo to tak?
1: No, bylo. Tak můj muž je muž smělých plánů, ale i velkých činů, jo. Já jsem v tomhle taková asi přízemnější nějak, nebo ty věci jsem taková opatrnější v tom životě, on se nebojí a je takový stavitel, no. A myslím, že někdy po svatbě, jestli jsem natočila nějaký seriál a měli jsme nějaký peníze a já jsem něco možná, co teda s tou investicí, a říkala, no já tady je takovej, víš, a já bych rád jednou časem tady to, aby se nám tady nikdo nenastěhoval, že by to chtěl vlastnit. Ten rozbořený kopřivama zarostlej prostě areál hroznej, děsivej, tak jsem si říkala, no tak jako hele, ať se realizuje muž, lepší než kdyby měl jako jiné zájmy. Takže jsem to ani jako v tu chvíli neřešila, ale jemu začalo se v hlavě rodit fakt už tenkrát jako plán toho, co tam vybuduje a už maloval na papíry a sešel se s kamarádem architektem, ale tak jako celkově ten koncept toho jako území, jo, a tady by byl ten rybník a tady by byl sád a tady by byla cesta a takhle by to... A já jsem mu vždycky říkala, běž tam aspoň posekat ty kopřivy, když je to tam hrozně zarostlý. A on říkala, kopřivy jsou úplně jedno, za pár let přijedou bagry a žádný kopřivy nebudeš řešit.
3: A fakt, za pár let přijeli bagry a kopřivy už jsme neřešili.
4: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je herečka Zuzana Kajnarová, která nás pozvala na svoji chalupu ve Smilovicích na Rakovnicku. Vy jste říkala, že vlastně váš muž tam začal nejdřív budovat ten rybník. Jak se vlastně buduje takový rybník? Já nemám moc představu, chápu, že přijedou bagry a dál.
1: No tak nejdřív se 5 let papíruje a pokud nejste milionář, tak musíte sehnat nějakou dotaci. Teď ty dotace se dají získat různými způsoby, buď je to dotace, nevím, z životního prostředí nebo pro hospodářský rybník zase jiné dotace, to má samozřejmě spoustu jako parametrů a teď ne každý rok se vypisují všechny tyhle programy, ne vždycky máte šanci dosáhnout na celou tu dotaci, takže třeba částečně, tak já myslím, že my jsme to tak jako částečně zafinancovali z té dotace. Nese to sebou i nějaký kritéria, které vy musíte plnit. Nesmíte, třeba my tam nesmíme jako intenzivně chovat ryby, ale my jsme ani nechtěli. Můžeme tam nějaký mít, ale jenom původní druhy, aby ten rybník teda dosáhl toho, co má splňovat, aby v té krajině teda nějaký obohatil. Takže nejdřív se papírovalo dlouho, pak to teda dostane nějaký projektant a pak teda přijde na věc, přijedou bagry a začnou hloubit jámu a teď nejhorší je co s tou hlínou, takže vy platíte za to, že tu hlínu někam odvážíte. No je to jako docela náročný. Ale kdy začali v únoru a v říjnu bylo hotovo, po 3/4 roce vlastně máte takovej velkou bahnitou jámu, vybudovaný bezpečnostní přeliv na 1000letou vodu, takový Gabčíkovo nadmároš se nám tam jako událo. No a pak jsme jenom čekali, až ten malý potůček naplní tady to naše Gabčíkovo a opravdu asi za třeba 1-2 měsíce to nateklo, naplnilo se.
0: Vy jste někde říkala, že uprostřed toho rybníka je snad nějaký ostrůvek? A ten vznikl z té vybagrované zeminy?
1: To byl právě jeden z důvodů, abychom nemuseli celou tu hlínu odvážet pryč, tak jedno z úsporných řešení bylo, že se udělá ostrůvek a navíc nám to přišlo hrozně romantické. Děti byly v té době malé a já jsem jim četla Ransomovky, kdy oni tam jezdí na tom jezeře a mají tam ostrov Vlaštovek, nebo jak oni se jmenují. Tak my jsme měli taky právě ostrov, tak to bylo dobrodružné, dokonce jsme si tam postavili stan a stanovali jsme na ostrově s dětma, tak lodičkou jsme se tam vždycky přesunuli.
0: Zní to úplně báječně. A proto se tam vybudovali i ten penzion, aby tam někdo mohl přijet, pobýt tam, relaxovat, ale zároveň být i v luně té přírody. Když jste budovali penzion, tak jsem někde postřehla, že jste říkala, že váš muž je nejenom úžasný muzikant, ale i skvělý řemeslník a že na spoustě věcí se tam podílel sám.
1: Ano, můj muž je muž mnoha zájmů a třeba rád pracuje se dřevem, takže postele do Smilovického mlýna dělal on s pomocí samozřejmě lidí, nedělal to celý sám, ale vymýšlel, jak to bude vypadat a ještě se navíc ty postele dělaly z dřeva, který bylo vytěžený na tom místě toho rybníka, takže to úplně máte pocit, že ten materiál se vrátil zpátky jenom v jiné podobě, tak to byl takový dobrý pocit.
0: A taky jsem viděla, že na budově penzionu máte i nějaký znak?
1: Ano, máme tam raka, který je symbol Smilovického mlýna a toho raka jsem zase vyrobila já z keramiky asi před 20 lety. Úplně náhodou, ještě dřív než stál penzion, tak jsem udělala raka podle loga Smilovického mlýna, který logo jsme měli dřív než penzion. Někde se začít musí, no. A já jsem teda vyrobila takovou mozaiku raka a když se v penzion dostavil, tak jsme ho tam slavnostně pověsili.
2: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
3: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
4: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
3: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je herečka Zuzana Kajnarová, která nás vzala do Smilovic na Rakovnicku, kde mají s rodinou chalupu. Ale teď se vrátíme zpátky do Prahy, protože mě zajímá, kde vás právě teď můžeme vidět v divadle.
1: V Praze v divadle mě můžete vidět v divadle Radka Brzobohatého, v divadle Metro a v divadle v Řeznické.
0: A na jaké kusy nás pozvete?
1: V létě ještě hraju v našich Shakespeareovských slavnostech, ale letos už jenom v Ostravě, v Bratislavě a v Brně ve Snu noci svatojánském. A představení, na které bych vás ráda pozvala, no asi nejvíc nejnovější představení a moje teď největší srdeční záležitost je představení Chaos v divadle v Řeznické. To představení je pro mě velmi specifické, protože jsme ho udělali s nejlepšíma kamarádkama, jako takový náš opravdu životní kamarádský projekt, který je o třech ženách, které se ocitají v takových nějakých kritických situacích. Jedna je učitelka, druhá je psycholožka, třetí je redaktorka a každá si prochází nějakou krizí, ale ne nějakou, kterou by neznal každý z našeho života. Takové normální životní krize, ale právě to jsou schopny řešit s nějakým humorem, nadhledem a mají jedna druhou. To představení mám hrozně ráda, myslím, že se nám povedlo, reakce máme krásný, tak mu přeju, ať na něho chodí lidi a proto vás taky srdečně zvu, ať nás přijdete podpořit a přijdete se podívat. V divadle Radka Brzobohatého hraju ajťáky a představení Jsem doma zlato. A představení Jsem doma zlato je zase pro mě úžasné v tom, že ho hraju se svým manželem. Hrajeme manželský pár, je to taky komedie, přestože je to taky hořká komedie. Ti manželé to spolu nemají úplně jednoduché, ale my si to moc užíváme a navíc můj muž se občas přeřekne a řekne mi na jevišti Zuzi místo Judy.
2: Já jsem si říkala, že to možná unikne občas.
1: A to jsou potom velmi vtipné momenty. Bylo to v nějaký hádce, kdy on říká, už dost Judy, už dost Zuzi. Bylo to tak pravdivý, že to jsem nemohla vlastně přejít, tak jsem se tak zarazila, podívala jsem se na něho a lidem to došlo a začali se smát. Tak to byl hezký moment.
2: A stává se to někdy i obráceně, že by se něco z toho divadla přeneslo i domů?
1: Tak jsou situace, kdy se něco děje a vy použijete repliku, protože přesně víte, že to je tenhle.
2: Co to znamená?
1: Ano, že to je tenhle moment.
2: Říkala jste, že v létě vás čekají letní Shakespeareovské slavnosti, ale jenom tak trochu. Jinak budete mít volno, anebo vás čeká ještě nějaká divadelní práce?
1: Snažila jsem si udržet volno, protože přes rok toho je přece jenom hodně, tak abych měla čas i na děti, které jsou ve škole, takže mi to tak docela vychází, že ty představení, které hraju, mám v době, kdy oni jsou na táboře, a jinak se budu snažit být s nimi, ať si je užiju, protože mám děti, které už odrůstají ze svých dětských střevíčků a myslím, že nás čeká posledních pár společných prázdnin a pak už vylítnou do světa, takže se snažím ten čas si nechat pro ně.
2: A předpokládám, že budete hodně toho času trávit i ve Smilovicích.
1: Ano, to je přání teď mého muže. Říkal, pojďme nikam nejezdit, zůstaňme tady, je tady nádherně. A je pravda, že to léto v Čechách je krásné a ve Smilovicích je úplně nádherně. Navíc i ze Smilovice dá kamkoliv vyjet, ať už je to za hranice středočeského kraje, nevím, do Krušných hor, anebo přesně jenom po středočeském kraji, třeba na kole. A jsou to úplně krásně strávené prázdniny.
2: A je tam v blízkém okolí něco zajímavého?
1: Je tam kousek Panenský Týnec, to je velmi oblíbené místo. My jezdíme rádi na kole do Zichovce, tam je pivovar a restaurace. A
2: to ano, to je taky v létě důležité.
1: No, a to je tak akorát pro nás, že mi to tak nám to vyjde přesně na ten obídek a zpátky na tom kole, že to je pěkná projížďka. Dále tam jsou Kounovské řady, to jsou kamenné staré řady, na které se dá podívat. Je tam kopec Raná, na který se dá vylézt, Louštín rozhledná. Takže těch míst je tam fakt hodně. A nebo potom směrem víc na ten Rakovník Petrov, tam je křížová cesta nádherná nahoru. Nebo potom až zase dolů k Plzni Rabštejn nad Střelou. A jako dá se najít vlastně fakt spoustu hezkých míst v okolí. No.
2: Máte tam, ať už přímo ve Smilovicích nebo v blízkém okolí, nějaké svoje vyloženě oblíbené místo, kam třeba občas ráda jedete nebo jdete i sama?
1: Já jsem během covidu začala běhat právě ve Smilovicích. Nejdřív jsem si říkala, já nechodím běhat, já utíkám. Jsme byli všichni pořád spolu, tak člověk občas měl potřebu bejt sám. No a tak jsem si oblíbila tam nějaký trasy a nad těma Smilovicema je bývalý Přemyslovský hradiště Dřevíč. A nejen, že to místo je uchvatné samo o sobě, protože je to opravdu starý hradiště a je to takovej placatej prostě kopec, který má opravdu atmosféru. Nahoře je kaplička svatého Václava, kterou dokonce moje tchyně úžasná nechala zrekonstruovat. Protože tam chodila celý život, bylo jí líto, v jakém je to stavu, tak přispěla na rekonstrukci. Takže teď je tam krásně opravená kaplička a my jsme tam s manželem měli svatbu přímo na tom místě. Takže to je opravdu pro mě jako úžasné místo a já tam chodím běhat k té kapličce vždycky. Vyběhnu nahoru a se běhnu dolů a mám takový hezký zážitek.
2: Tak ať vám to pořád tak krásně běhá, ať vám to krásně funguje, ať jste šťastná ve Smělovicích nebo kdekoliv jinde.
1: Děkuju.
2: Moc děkuju, že jste k nám přišla. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Těšilo mě, mějte se taky hezky.
2: Naším dnešním hostem byla herečka Zuzana Kajnarová. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
4: Stát by měl podle 3/4 lidí podporovat dobrovolná očkování. V Praze se dnes lidé mohou podívat na rekonstrukci atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Tři čtvrtiny Čechů si myslí, že by měl stát aktivně podporovat dobrovolná očkování. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas s víc než 1000 respondentů. Právě o podpoře očkování se přou vládní partneři z hnutí ANO a SPD.
5: S podporou očkování souhlasí 82% voličů ANO, skoro stejně jako u stran z někdejší koalice Spolu. Tam je to 83%, říká výzkumník Medianu Vojtěch Dufek.
6: Nejnižší podporu naopak vykazují voliči SPD, pouze 32% a motoristů 57%. Z nevoličů souhlasí se státní podporou 68% lidí.
5: Ministerstvo zdravotnictví chce zvýšit proočkovanost u chřipky nebo HPV viru. Zavázalo se k tomu už za předchozí vlády v národní očkovací strategii. Současný šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO v ní hodlá pokračovat.
7: Ten zásadní směr, to znamená skutečně, že tady chceme mít proočkovanost a bránit šíření infekčních chorob, za mě je správný.
5: Hnutí SPD ale považuje výzvy k očkování za nátlak a chce strategii předělat. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Lidé v Praze si dnes připomenou 84 let od atentátu na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky nebo výstavu dobových předmětů a oblečení. V Hloubětíně návštěvníci uvidí i rekonstrukci samotného atentátu, říká za pořadatele Helena Filipská.
8: Bude tady auto i s Heydrichem, bude tady Gabčík s Kubišem a bude se fázovat s výkladem historika kompletní atentát na Heydricha a pak se to projede v rychlosti v kuse. Dnes jsme vlastně to natáčeli do filmu a kvůli si tady zůstanou a to tady zopakujeme pro veřejnost.
4: Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostal.
9: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyvážili zubry do Španělska nebo Nizozemí.
0: Sport.
4: Fotbalisté pražské Dukly a Baníku Ostrava budou hrát v posledním kole ligové nadstavby o udržení šance na záchranu v nejvyšší soutěži. Baník k tomu, aby přímo nesestoupil z ligy, potřebuje zvítězit. Pražanům k jistotě baráže stačí i remíza. Zápas Dukla Ostrava začne ve 14 hodin.
0: Počasí.
4: Před námi je slunečný a teplý den, bude jasno během dne až polojasno a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Zítra do Česka dorazí prach ze Sahary, kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia. Prach se bude vznášet asi 2 km nad zemí, obloha kvůli němu bývá zakalená.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
4: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se sune fronta od sjezdu na Hlavenec 16. kilometru k omezení u Staré Boleslavy a D10 v opačném směru, tedy na Turnov, se plní před Bakovem na 53. kilometru je omezení fronta zhruba z 51. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: To byly polední zprávy a teď už jsou připravené vaše písničky na přání. Slovo má Petra Procházková.
10: Hezké popoledne.
0: Písničky na přání.
10: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání. No a pokud si chcete nějakou nechat zahrát, tak vám nabízím webový formulář, který najdete tradičně na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz. A nebo taky můžete poslat SMSku ve tvaru STC Mezera, text vašeho přání a odeslat ji na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička všem.
0: Písničky na přání.

Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát tuto písničku pro paní doktorku Evu Brindovou z Těptína v okrese Praha Východ. Drahá maminko, tchyně, babičko, manželko, zkrátka skvělá kamarádko. Přejeme ti všechno nejlepší k tvým krásným kulatým narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky a všeho ostatního. Máme tě moc rádi, tvoje Jana, Evička, Radek, Borek, Lída a všichni ostatní, včetně psů, Arnošta a Aničky. Živ.

Krásnou skoroletní sobotu vám přeji do Karlína v dni otevřených dveří, milá Petro, a prosím zahrát Bílou křídou Janinkám do podmok k svátku. Veronika.

neslaví své 76. narozeniny náš tatínek pan Miroslav Kafka. Chceme mu popřát všechno nejlepší, hlavně zdraví a dobrou náladu. A tati, máme tě moc rádi, těšíme se na další tvoje příběhy ze života. A ještě jednou Karel Gott, dobrý den rádio, prosím o zahrání písničky pro mamku paní Hanku, ať má pěkný den a dobrou náladu, děkuji syn Karel. A do třetice Karel Gott, krásný den všem, zahrajte prosím Jarmelkám, Janinám, Jarušce, Drahušce a Světlance. Zdravím a přeji slunce také v duši Jindra.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Milá Petruško, prosím zahrát. Já už jdu osamělým lidem a vám do rádia. Měla svátek Monika. Hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu přeje Marcela.

Z rakovnické pařezovky pádí pozdrav do svoru ke dvěma Novotným, avšak gratulace je určena jen té hezčí polovině. Milá Zdeničko, upřímně tě opět vítáme na božím světě a Jirkovi blahopřejeme, že si na tebe počkal. Buď stále šťastná, s radostí, pohodou a sluníčkem, zdraví nad hlavou, a to i když se někdy jeho úsměv stydlivě ukrývá za mrakem. I to k životu asi patří, ty však odhodlaně a s humorem vždy vykroč do dalšího roku, jdi stále dál, jdi za štěstím. Od srdce přejí rakovničáci Janička a Zdeněk. No a protože Karel Gott už byl, tak si dáme jdi za štěstím v podání Leony Machálkové.

Dobrý den, prosím o zahrání mamince Janě k svátku s přáním všeho nejlepšího, hodně zdraví, máme tě rádi, Jani, Janina s rodinou. Petruško, prosím, zahrajte pro Janičky, budou mít zítra svátek a přejím krásný den plný sluníčka, to přeje Maruška z Malče, díky. Písnička bude taky Květě, Romanovi, Janinkám, Jarce, Skladna, Líbě, Svendy, Marušce, Zdendovi, Jarmilkám, Jindřice, Světle a také Sem k nám od Stáni a Alči. A ještě tu máme Františka Nedvěda. Prosíme zahrát tuto písničku našemu švagrovi a strýčkovi Vláďovi Dobřenskému s Vlašimi. Hodně zdraví a lásky do dalších let přeje Věra z Hradčan s rodinou. A ještě jednou, dobrý den, zahrajte prosím mému švagrovi Vláďovi Dobřenskému k svátku písničku Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, přeji Líba s rodinou. A ještě naposled jeden František Nedvěd k svátku Vladimírům i všem pracovníkům a posluchačům našeho milého rádia Hanka a Jiřinka.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Písničky na přání.
1: Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela Zmoška pro Jiřinku Novotnou k narozeninám. Žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví, popíjej víno, hodně se směj, jen dobrou náladu prosím měj. Přejeme ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože jí je málo a všechno nej, aby žít za to stálo. Krásné narozeniny přeje Anička z Kunic, Praha Východ. A moc děkuji za zahrání a přeje hezké odpoledne. A ještě jeden Marcel z Možek. Petruško, prosím o zahrání Marcele, Světlance, Monice, Drahušce, Janinám, Jarmilkám, Jindře, Liběně, Pečínkům, Veronice, Aničce do Kutné Hory, Květa a Roman.

Petruško, prosím, valčík pro lásku k narozeninám Miláce Bukovské a Zdeně Novotné. Hlavně zdraví, hodně štěstí, lásky a božího požehnání přeje Anička z Kutné Hory.

Dobrý den, chtěla bych dát zahrát písničku Jednoho dne se vrátíš k dnešnímu svátku mému manželovi Vláďovi Dobřenskému. Přeju mu všechno nejlepší, hlavně zdraví a dobrou pohodu. Za písničku děkuji. A ještě jedna zpráva. Dobrý den, Petruško, tato písnička je slavnostní, protože naši přátelé dnes slaví a my s nimi, našim milým Janičkám, Janičce do Podmok, Janičce do Poděbrad a Janičkám Pečínkovým k svátku a také Jirkovi Sikáčkovi k narozeninám přejeme krásný den, všechno nejlepší. Lepší, pevné zdraví, radost a pohodu a klid v duši. Zdravíme taky rodinné příslušníky. Děkujeme za zahrání Libuše a Vendy.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Každý den vám hrajeme české i zahraniční hity, které prověřil čas. Přinášíme vám nejnovější informace z vašeho kraje, zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Dobrý den k vám do studia i posluchačům. Dnes své narozeniny slaví paní Zdena Novotná. Přeji pohodu, spokojenost, ale hlavně pevné zdraví všem posluchačům Prima neděli. Děkuje babi Jarka. A dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Bradlecké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme a přejeme vám do studia a všem posluchačům milého rádia krásnou slunečnou sobotu. Ivona, Renda, Pavla, Marťa a Lucka.

Hezkou sobotu Vladimíru a Vladimírám, k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům od Sylvie z Prahy.

Dobrý den, Petruško, písničku k dnešním narozeninám posílám mé paní Zdeně Novotné do Svoru. Zdeničko, přeje ti všechno nejlepší, štěstí, pevné zdraví, pohodu, spokojenost a úsměv ve tváři. Zdravíme též manžela Jirku, děkujeme za zahrání, Libuše a Vendy. A druhá zpráva, Petruško, zahrajte k narozeninám Zdeničce ze Svoru a Jirkovi z Vysoké, hodně zdraví, štěstí, radosti a lásky přejí Jana a Janina, zdravíme Jirku ze Svoru, Květu a Romana.

0: Víte, že na skalnatém návrší u Příčov na Sedlčansku se vypíná torzo větrného mlýna? Jde o zbytky jednoho z nejstarších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Písničky na přání.
1: Dobré sobotní odpoledne vám v rozhlase a všem posluchačům. Prosím o zahrání písně Žal se odkládá manželům Milunce a Karličkovi, Haničce Malinové z Prahy, Veronice z Rakovníku a Květě a Romanovi z Vysoké. Písničkou děkuji všem zaměstnancům za vydařený den otevřených dveří Českého rozhlasu. Eva Kozderková. A druhá zpráva, příjemné víkendové vysílání. Milá Petruško, dnes mají meniny naše kamarádky Janičky z Podmok. Milá děvčata, tak jak září sluníčko a vy se máte rádi. Prožijte dnešní den ve štěstí, v lásce, radosti, spokojenosti a s úsměvem, který vám sluší. A ve zdraví, to je poklad pravý, to přeji od srdíčka dvě Jarmily. No a to je úplně poslední písnička na přání, víc už se nevejde, po 13. už si užijte výlety s Pavlem Kudrnou a Petra Procházková se bude zase těšit ve středočeském odpoledni a přeje příjemný poslech a krásnou sobotu.

0: Zajímá vás, jak se dělá rádio? Jak náročná je práce moderátora? Proč je na vysílacím pultu tolik tlačítek? Nebo co v rozhlasovém slovníku znamená palma a čuchák? Vše a mnohem víc se dozvíte o víkendu 23. a 24. května na Dnech otevřených dveří Českého rozhlasu Střední Čechy. Těšit se můžete na prohlídku budovy nahrávacího a vysílacího studia a na závěr si můžete odpočinout na naší zahradě s altánem. Zapište si do diáře víkend 23. a 24. května od 10 do 18 hodin, Hybešova 10, Praha 8. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: V Těchařovicích na Příbramsku rozhodnou lidé v referendu o stavbě větrných elektráren. Ve Zlatodole Roudny na Benešovsku funguje ode dneška nová geolokační hra. Bude slunečno a teploty do 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. O stavbě větrných elektráren dnes v referendu rozhodnou lidé v Těchařovicích na Příbramsku. Zařízení tam chce postavit soukromá firma. Záměr se nelíbí některým obyvatelům, kteří se bojí poškození přírody a prosadili hlasování, potvrzuje těchařovická starostka Vanda Bělinová ze SocDem.
2: Tomu tady nebyli obyvatelé nakloněni příliš. A začali s tím vlastně i ty okolní obce, tam už to jako je před pár měsíci, že ta referenda takhle začala probíhat, takže to došlo až tam. Ty firmy vlastně začaly tady v okolí, začaly obyvatele oslovovat, že dávali nabídky.
1: Prostranství kolem Butovického rybníka v Praze 5 dostane novou podobu. Městská část plánuje obnovit park a vybudovat dětské hřiště i sportoviště. Budova z 19. století, která se u rybníka nachází, bude sloužit jako občasná kavárna. Radnice projekt veřejnosti představí ve středu 27. května. Práce mají začít v příštím roce, stát budou asi 10 milionů korun. Pokračuje radní Prahy 5 Lubomír Brož z Hnutí ANO.
3: Náves by se měla proměnit v příjemné pobytové místo pro trávení volného času i pro pořádání různorodých sousedských akcí.
1: U obce Roudný na Benešovsku můžete ode dneška hrát v dole geolokační hru Důl nad zlato. Vede po místech, kde se od středověku těžil tento drahý kov. Hra je součástí projektu Skryté příběhy, kterých už je kolem 400 po celé republice. Ke hře více informací přidává její autorka Lucie Palonciová.
4: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady. Sport.
1: České hokejisty čeká na mistrovství světa za zápas se Slovenskem. Češi mají ve skupině ve Friburgu o bod méně než soupeř, ve hře je i lepší pozice pro postup do čtvrtfinále. Na světovém šampionátu se naposledy Češi a Slováci utkali před 3 lety. Dnešní zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Poledne bude jasné, občas polojasné a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Zítra do Česka dorazí prach ze Sahary, kvůli tomu by mohly klesnout teploty, které se podle předpovědi mají přiblížit k tropickým 30 stupňům Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na dálnici D1 na trase Praha-Brno čekejte zdržení kvůli zúžení na mostě Šmejkalka. Fronta je na pár minut od nájezu z Benešova z 21. kilometru. Pozor na silnici 12 Praha-Kolín u odbočky na Bilany. Zasahuje množství záchranářů u nehody osobního auta, které skončilo mimo komunikaci. A na D10 z Prahy do Turnova zpomalíte před Bakovem na 51. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
5: Dobrý den, dovolte, abych vás za celý výletní tým pozdravil. Ano, začíná právě naše sobotní vydání s datem 23. května. Je tady tedy další květnová sobota a dnešní výletnické putování bude plné adrenalinu, nevšedně pojatých prohlídek a dech beroucích výhledů. Už za chvíli se vydáme na stezku jménem Valaška, která se nachází v Beskydech, jen kousek od horského sedla Pustevny. A půjde o docela adrenalinový zážitek. Část trasy v korunách stromů totiž vede po houpajícím se himalajském chodníku. Vyhlídka ve výšce 30 metrů je celá ze skla a navíc je možné vyzkoušet si jízdu na kole po laně ve vzduchu. Potom navštívíme hrad Roštejn na Vysočině, klasickou prohlídku, ale nečekejte. Projdeme se tam útrobami stromu, od větví až po kořeny. Nahlédneme do mraveniště a zkusíme přilákat zvěř pomocí vábničky. Zamíříme také do českého Švýcarska, abychom se podívali, jak se Národní park vzpamatovává z obřího požáru v roce 2022. Za tím účelem byla u Mlýnské cesty vybudována nová vyhlídka s příznačným názvem Fénix, ze které se navíc otevírá úchvatný pohled na celý pískovcový masiv, včetně Pravčické brány. A nakonec se přesuneme jen kousek vedle do České Lípy v Libereckém kraji. V areálu bývalého augustiniánského kláštera nahlédneme do tamní Lorety. Tak ještě jednou buďte vítáni, sobotní výlety právě odstartovaly.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív vás dnes vezmeme na stezku Valašku. Najdeme ji v pustevnách v Beskydech. Půjdete po ní 660 metrů. Nejprve po pevné dřevěné lávce, která stoupá stále výš, až vás zavede vysoko nad koruny stromů. Cestou vás čeká i krátký úsek po vysutém houpajícím se himalajském chodníku. Nahoře si pak užijete kromě dechberoucích výhledů, třeba až do Jeseníků či na Malou Fatru, i zážitky plné adrenalinu, například vyhlídkovou plošinu celou ze skla nebo jízdu na kole po laně ve vzduchu. Na stezku Valašku vyrazila naše ostravská redaktorka Iva Havlíčková.
1: My jsme se Zdeňkem Kořistkou, spolumajitelem stezky Valaška, vyšli právě na Valašku a už mi vypráví o novinkách letošní sezóny.
2: To je Skybike. Uvidíte, jak vypadá ta atrakce. Jsou to dvě lana. Lidé z jedné věže na druhou věž jedou na kole. Samozřejmě bezpečně připoutané kolo, připoutaní lidé. Vypadá to hodně adrenalinové, ale prostě minulý rok jsme si to vyzkoušeli, bylo na té atrakci už více než 2000 lidí, takže si myslím, že to bude letos daleko lepší.
1: My jdeme zatím po lávce.
2: Která má přes 600 metrů k té hlavní věži. Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, tady je vlastně ještě Karel Loprajs, Helena Zeťová, Richard Konkolský, slavný mořeplavec.
1: My si se Zdeňkem Kořistkou stále povídáme při chůzi na stezce Valaška. Dostaneme se postupně nahoru do výšky té největší atrakci, kterou je Skywalk. A tady už míme i další informační cedule se zvířaty, které v této lesní krajině nahoře na pustevnách může turista případně potkat. Míme boha Radegasta, bych upozornila tady po levé ruce dřevěná socha.
2: A teď jsme přišli na takzvaný himalajský zavěšený chodník.
1: A to je pro štěstí, že tady ten himalajský mlýnek?
2: Lidé by si měli přát nějaké přání.
1: Točím mlýnkem.
2: Máme jich tady 6 a vstupujeme na rozhoupaný himalajský chodník.
1: Může se člověk přidržovat tady těch lan na boku.
2: Ten chodník má 150 metrů, ještě upřesníme. Jo.
1: A my ještě půjdeme výš, budeme mít šanci toho vidět víc a víc.
2: Je tady 3-patrové dětské hřiště, je tam velká skákací síť, tady máme dole trampolíny.
1: A máme dneska štěstí, máme krásné počasí.
2: Co je nejkrásnější na stezce Valaška, jsou ty výhledy. My se podíváme na levou stranu, vidíme vrchol Radoště, podíváme se na pravou stranu, vidíme nejvyšší vrchol Beskyd, Lysou horu, prostě vidíme až do Polska, vidíme směrem na Ostravu, Štramberg, když je nádherné počasí a většinou v zimě, když je inverze, tak jsou viděny úplně nádherně Jeseníky, Praděry, jo, to se třpití tam v dálce. No a tady vidíme vlastně Javorníky a pak až na Slovensku Malou Fatru, Jinovec, takže výhledy, které nemá nikdo.
1: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka, posledních pár kroků a tady už je Skywalk, no je to teda zážitek. A nevím, jestli jsme to říkali, kolik metrů pod náma vidím tím proskleným sklem.
2: Jsme asi teď přes 30 metrů.
1: Já vidím zrovna dva lidi, kteří jdou tedy na tu prosklenou plochu a musím říct, že pán přidržel paní za ruku. Dobrý den, dívala jsem se, že jste trošku s respektem vstupovala na tu prosklenou plochu.
3: Trošku ano, s respektem.
1: Já musím říct, že se taky trochu bojím. Kolem 30 metrů v podstatě ve vzduchu, jenom na tom skle. Co ty výhledy, co tomu říkáte?
3: Výhledy jsou nádherný i počasí se nám povedlo.
1: Odkud jste přijeli?
3: Z Benešova u Prahy.

0: strašně jsem sem chtěla. Takže jako jsem ráda, že jsem si splnila sen a jsem tady.
1: Říká paní Hana Kadeřábková. Tak.
2: A Martin Vaněk, dobrý den, přeji. Těšili jsme se sem a nejsme zklamaní, je to úžasný.
3: Hodnotí výletníci stezku Valašku na Beskydských pustevnách, tak si na svých toulkách určitě taky nenechte ujít. A když už tam budete, projděte se pak i nenáročnou hřebenovkou nahoru Radhošť, kde stojí dřevěná kaple věrozvěstů Cyrila a Metodě. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to na Valašce vypadá, už teď nahlédněte do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz. No, umím si představit, nebo dovedete si představit cestu nebo chůzi po tom skleněném chodníku, ale když se podíváte na Facebook, tak tam jsou řady krátkých videí, jak v cizině mají ten skleněný chodník třeba nad skalami a ten chodník je dokonce, řekněme, počítačově řízený nebo nějakým způsobem ovlivněný, protože když na to šlápnete, tak to imituje praskání toho skla. Takže nejeden návštěvník se křečovitě drží zábradlí a musím říct, je tam i řada hysterických výlevů a výjevů. Tak tady myslím, na tomto místě to rozhodně nebude. Užijte si to.

My jsme se minule v příspěvku a vlastně i v soutěži tak trochu věnovali filmování filmařům, protože to je vždycky velmi atraktivní pro návštěvníky, když vidí nějaký film, seriál, pohádku, kde se točila, tak se tam pak vydávají, porovnávají to film se skutečností tedy. No my jsme se ptali i soutěžně na jednu velmi oblíbenou filmovou vesničku, oblíbili si filmaři a točila se tam řada věcí. No a říká se jí, nebo přezdívá se jí vesnický Hollywood. Já jsem napověděl, že za památkovou rezervaci byla tato vesnice vyhlášena v roce 1995. Ptal jsem se, zdali touto obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Já musím říct, že jste se nechali mnozí zmást, že jste napsali to Bčko ovlivněni trilogii Slunce, seno a něco od Zdeňka Trošky, ale správnou odpovědí je Ačko, Vesec u Sobotky v Českém ráji. No a jenom vzpomínám hodně rychle, nebo vzpomínám, já jsem se na to podíval taky do encyklopedie. Točil se tam třeba film Jak dostat tatínka do polepšovny, Jára Cimrman, Ležící, spící, Z čerty nejsou žerty a řada dalších filmových nebo řekněme filmů a seriálu. Takže kdo napsal Ačko, udělal dobře, Vesec u Sobotky. Multifunkční nožík dostanou tito vylosovaní posluchači a posluchačky. Pan Drahomír Werner, Havířov město, paní Eva Spinetová Slaný, paní Petra Hegrová Nové Strašecí, pan Josef Svítil Stot a pan Radek Stalmach Raškovice. Všem upřímně gratulujeme. Ano, já si umím vždycky představit to napětí, vylosují mě, ale pokud jste nebyli vylosováni, to je jako v loterii, prostě jste nevyhráli a zase to zkusíte příště, ta šance tady je vždycky. A dokonce, jestli jste správně odpověděli, tak jste v našem archivu, měsíčním archivu, tam my shromažďujeme správné odpovědi, respektive ty vaše kontakty. Protože budete-li vylosováni, tak můžete získat na začátku června hlavní květnovou cenu. To je výletnický batoh s řadou, myslím, velmi příjemných věcí na letní turistické cesty. Tak vydržte, dovíte se vše potřebné, vlastně už za pár minut.

0: Děkuju ti.
1: Majitelé krásného zámku v Telči na Vysočině se rádi bavili lovem a proto často jezdili na svůj nedaleký lovecký hrádek Roštejn. Ten je dodnes obklopený velkou oborou a myslivosti a lesu jsou věnované i jeho prohlídkové trasy. Jednu z nich si prošla naše kolegyně Irena Šarůnová.
2: S kastelánkou hradu Roštejna Kateřinou Rozinkovou stojím na nádvoří. Je tady socha svatého Huberta a to souvisí s tím, že Roštejn byl lovecký hrádek.
3: Po mnoho století sloužil jako takové kratochvilné lovecké sídlo.
2: My si dnes půjdeme prohlédnout jednu prohlídkovou trasu. Je právě jak jinak zaměřena na lov, myslivost.
3: Je to naše interaktivní rodinná trasa.
2: Tady do těch schodů
3: a potom se dostaneme do hradních ochozů. To jsou pozůstatky obranných struktur.
2: Jsme uvnitř. Jsou tady krásné otevřené dřevěné krovy.
3: Jsme vlastně v takové pouze kryté chodbě a současná podoba nám ukazuje jakýsi strom. My teď stojíme v jeho pomyslné koruně. Vidíme tady ukryté ptáky.
2: Nějaký dravec tady nad námi.
3: Je to poštolka, které mimo jiné teda obývají skutečně i tento hrad, ale ne tady v krovu, ale sídlí na naší věži. Projdeme tím pomysleným stromem od koruny přes kmen až do kořenů a budeme se zabývat jednotlivými patry lesa.
2: Mezi těmi krovy jsou propletené větve. Kusy skutečných stromů. Slyším nějaké zvuky lesa.
3: My se právě blížíme do takové nejzajímavější části toho malého ochozu. Vlevo je průles do takové pletené chodby. Je to mraveniště určené k prolézání.
2: Není to jenom pro děti?
3: Není, ale je to pro hravé dospělé. Máme tady mravenčí hlavu.
2: tak to je mega mravenec.
3: Dělnici, která se stará o ty larvy.
2: Téměř plížení v útrobách mraveniště. Jsem zpátky na té chodbě a tady jsou na dlažbě zvířecí stopy. Tam to je nějaké kopítko, tady to bude tlapka a tam to bude pařátek nějakého ptáka.
3: Nejde nám úplně o to, aby návštěvníci stopařsky určili přesně daný druh zvířete, ale typově, aby přesně takhle byli schopni zhruba určit, o co se jedná. Teď se nám tady objeví za chvíli jelen evropský.
2: Už kráčí.
3: To je část ochozu, která nás vlastně dostává už do toho spodního patra lesa.
2: A nad námi už nejsou větve, ale kořeny. Tady ta chodba už je světlejší. Teď už nejsme v tom samotném životě lesa, vstupují nám do toho lidé.
3: Slyšíme tady ukázky loveckého troubení, vábení. Mohou si to tady i stlačením vábniček sami vyzkoušet.
2: Vábničky, no tak to zkusíme.
3: Mělo by se jednat o srnče.
2: Vidím pušku na řetězu.
3: Aby si návštěvníci mohli vyzkoušet váhu lovecké zbraně. Už se blížíme ven z toho ochozu a tady nás maskot našich expozic, liška, zve do takové své pomyslené nory. Zejména děti mohou prolézt do botanického sálu pomocí přikládacích dvířek.
2: Nahlížím do další místnostky.
3: To už je vlastně závěrečná místnost a jedná se o lesní hernu, která je nabitá různými interaktivními prvky, díky kterým si mohou návštěvníci zopakovat všechno to, co se na té trase doposud dozvěděli.
2: A je tady dokonce i takový snížený posed.
3: Model té takzvané kazatelny.
2: A v rohu je dutý strom.
3: Kdo se odváží a koukne se do dutiny stromu, tak bude odměněn.
2: Já se odhodlám. Jsem uvnitř a nade mnou visí netopír.
1: Říká překvapeně naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová, která se hradem Roštejnem prošla s jeho kastelánkou Kateřinou Rozinkovou. A k Roštejnu je prý nejlepší se vydat pěšky od kempu v Řásné. Půjdete tak kolem velkého a malého pařezitého rybníku a cestou si můžete prohlédnout i roštejnskou oboru. Našlapete asi 7 kilometrů, ale prý to rozhodně stojí za to. A pokud na túry moc nejste, můžete přijet autem. U hradu je parkoviště a na nádvoří i občerstvení.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Rozsáhlé lesy v okolí Hřenska v Českém Švýcarsku lehly popelem při velkém požáru v roce 2022. Letí to rychle, vidíte. V důsledku toho se v centrální části Národního parku otevřely dosud nevídané výhledy. Užit si je můžete z nově vybudované vyhlídky, pojmenované příznačně Fénix. Ta totiž zároveň nabízí možnost sledovat, jak se krajina dává po požáru dohromady. Dojít k ní můžete z Hřenska mlýnskou cestou, stejně jako naše ústecká redaktorka Eva Bucharová, která se na ní vydala s mluvčím Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem.
1: Ta mlýnská cesta v současné době otevírá úchvatné pohledy na skalní stěny, ve kterých nacházíme Pravčickou bránu. Vidíme masívy křídelních stěn, nalevo od Pravčické brány masív tetřevých stěn a na obzoru vidíme nejvyšší vrch Národního parku Saské Švýcarsko, kterým je Velký Winterberg.
2: My to všechno vidíme, protože jdeme tím požářištěm.
1: Je to tak, před požárem v roce 2022 ta mlýnská cesta vedla hustým smrkovým lesem, který byl monokulturní. Byla to vlastně velice nezajímavá cesta, protože celou dobu člověk viděl jenom ty kmeny těch smrků, které sem lidé vysázeli někdy ve 30. letech minulého století. To, že ta porostní stěna zmizela, nám na nějakou dobu právě odhalilo tady ty monumentální výhledy, které mimochodem mohly mít také třeba romantičtí malíři ke konci 19. století anebo začátkem 20.
2: My po mlýnské cestě dojdeme k vyhlídce Fénix. Co to je vyhlídka Fénix?
1: Vyhlídka Fénix je vyhlídková plošina, která nás jako návštěvníky trochu vyzdvihne na to velmi rychle se omlazující požářiště. V tom požářišti je velké množství pionýrské vegetace, zejména bříz, které rostou v podstatě úchvatným tempem. No a abychom ty vyhlídky na ty skalní masívy zachovali o něco déle, tak jsme se rozhodli tady postavit bezbariérovou plošinu.
2: Ta vyhlídka je opatřena i dalekohledem, který tu mimochodem byl ještě dřív než ta vyhlídka. Ale kam tím dalekohledem dohlédneme?
1: Tak tím dalekohledem si můžeme přiblížit právě třeba Pravčickou bránu nebo malý Pravčický kužel i veškeré skály okolo. Ten dalekohled je stacionární, takže se nám ten obraz příliš neklepe, není potřeba nijak ostřit.
2: Pojďme se podívat na některé z těch panelů, které jsou umístěny na terase, na té vyhlídce Fénix. Vy jste tam zvolili jedno téma společné.
1: Obnova požářiště po tom velkém požáru v roce 2022. Ukazuje v jednotlivých krocích, jak vlastně ta krajina povstává z popela od těch úplně prvních drobných organismů v kompletně černém spáleném prostředí, až už potom po vyšší organismy a třeba stromy, které se tady velice rychle uchytily a teď rostou závratným tempem.
2: Vy jste ty panely seřadili schválně podle toho, jak se ty jednotlivé organismy na té spálené zemi objevovaly?
1: Přesně tak. Nejprve jsme viděli kompletně černé spálené plochy a potom ještě než dohasly poslední plameny, tak se třeba objevily první hasivky orličí, to je kapradina, která má kořeny velice hluboko, takže požár přestála. Pak se tu objevily první houby, první mechy. Zajímavé na tom pojmenování té vyhlídky je, že to vlastně původně nepochází od nás. Je to spontánní pojmenování, ke kterému došlo ze strany veřejnosti. Najednou se zkrátka na jednom velmi známém mapovém serveru ukázal nápis, že tato vyhlídka se jmenuje Fénix, a tak to společnost i přijala.
0: Popisuje nově vybudovanou vyhlídku Fénix nad Hřenskem na Děčínsku mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov, na kterou se spolu s ním vydala naše ústecká kolegyně Eva Bucharová. Výlety. Tak těch pár minut se trošku protáhlo, jak jsem slíbil, ale já myslím, že jste se dočkali, protože nás čeká nová soutěžní otázka. My vám dnes ještě nabídneme návštěvu Lorety v České Lípě. A na severu Čech zůstaneme i pro zadání nové soutěžní otázky. Máme totiž jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější Loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka. Kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet? Za A do Rumburku, za B do Varnsdorfu. Mám k oběma městům vřelý vztah, ve Varnsdorfu jsem se narodil a bydlím, v Rumburku jsem studoval, tak to vím naprosto přesně, je to unikát. Ale kde? Za A nebo za B? Rumburk, Varnsdorf. Hrajeme o cestovní Alulahev, pošlete textovou zprávu. Její znění je takovéto. Výlety následuje mezera a pak Ačko nebo Bčko následuje druhá mezera a pak musíte napsat vaše křestní jméno, příjmení a adresu, včetně poštovního směrovacího čísla a do zítřejší půlnoci toto všechno, tedy tuto textovku, pošlete na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a je za 4 koruny. Tak teď naplním ten výletnický batoh s reflexními prvky, tím, co jsem předtím neřekl. Najdete v něm flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu Sedmi krásky na cestách, takže všechno potřebné na vaše letní cesty. Tak vám držíme palce.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Řeknu zase jednou provždy dost,

0: Mezi nejvýznamnější dochované památky v České Lípě na severu Čech patří bývalý augustiniánský klášter, který je dnes sídlem vlastivědného muzea a galerie. Klášter založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Výstavba rozsáhlého komplexu trvala téměř 140 let. Na konci 17. století v něm byla vybudována kaple Panny Marie Loretánské a právě do ní se s ředitelem muzea Zdeňkem Vitáčkem a historikem Janem Rucem vydal náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření.
1: Českolipská Loreta se nachází uprostřed kláštera augustiniánů a my do ní vcházíme s historikem Janem Rucem. Kde se tady v České Lípě Loreta vůbec vzala?
2: Tak Loreta je tady poměrně dlouho, už více jak 300 let. A byla vlastně takovým darem augustiniánskému klášteru od Karla Ferdinanda Maximiliána z Valdštejna, který byl velice významným celoevropským diplomatem ve službách Habsburku.
1: Ještě než vejdeme úplně dovnitř, co to vlastně Loreta je? Má to být svatá chýše? To vypadá tady poměrně honosně na chýši.
2: No, loretánská kaple, neboli svatá chýše, má být kopií domečku, který stával kdysi v Nazaretě a ve kterém se narodila, vyrůstala, žila Panna Maria, která tam vychovávala Ježíška.
1: Takže vlastně nejde ani tak o ten vnější jako vnitřní vzhled?
2: Přesně tak. Ten vnější vzhled je takový hodně vyzdobený, ale jde hlavně o ten interiér. Jedná se o jednu jednoduchou místnost, ve které můžeme vidět třeba bývalé svaté ohniště, což jsou vlastně historická kamna, kde údajně Panna Marie bafila.
1: To je to okénko?
2: Ano, to je to okénko. Také ta místnost má jedno jediné okno. To je to okno, kterým údajně přišel archanděl Gabriel zvěstovat Panně Marii narození malého Ježíška. No a jinak ta chýše původní byla vydlabaná ve skále, takže proto je taková malá, temná, chladná.
1: Ale českolipská Loreta má výjimečnost a to je vlastně to její zdobení, ty věci navíc, které jinde nenajdeme.
2: Ano, je to přesně tak. Loretánské kaple byly často vybavovány v dějinách poměrně honosným vybavením a výzdobou, různými ostatky svatých, různými liturgickými předměty. No ale ty se postupem dějin postrácely, rozkradly, ale českolipská loretánská kaple má to obrovské štěstí, že zde máme dodnes všechno dochované.
1: Nechce se mi ale věřit, že se loretánská kaple v České Lípě dochovala v takovémhle stavu a vybavení plném přes celou tu dobu, kdy církevní památky byly ve velké nepřízni.
3: No to je opravdu zajímavost pro českolipskou Loretu, protože naštěstí se přímo kaple Loreta stala jakýmsi odkladištěm a prostorem skladovým. Takže z největší pravděpodobností někdy v minulosti došlo k tomu, že tady byly jaksi ponechány ty věci, byly sejmuty teda, ale byly naštěstí ponechány zde, potom v průběhu dalších let sem už jenom ukládali další a další věci naši předchůdci, takže se z toho stalo skutečně jako skladiště a naštěstí to přetrvávalo delší dobu, takže vlastně nikoho už pak ani nenapadlo, že by tady ta výbava mohla být kompletní uložená, protože věřím tomu, že by došlo k jejímu rozkradení.
1: Dodává ředitel Českolipského muzea Zdeněk Vitáček.
0: Loretu v někdejším klášterním areálu v České Lípě jsme si prohlédli s naším libereckým kolegou Jaroslavem Hořením.

Toto utíká, vidíte, nejenom dny letí jako bláznivý, jak zpívá dokonce i Karel Gott, nebo čas letí jako bláznivý, ten čas letí i u nás, protože už je tady závěr výletu, no a k němu patří připomenutí soutěžní otázky. My máme u nás jednu světovou kuriozitu. Nejsevernější loretu na světě leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. Otázka jednoduchá, kam si za ní můžeme udělat výlet? Za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf? Tak vybírejte, odpovídejte, hrajeme o cestovní alulahev, textové zprávy vyhodnotíme, příště se dovíte, kdo tuto lahev vyhrává, bude to naše pětice posluchačů, no a všechny správné odpovědi schraňujeme, no a pak vylosujeme jednoho výherce hlavní květnové ceny. Vyhraje výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Ať už si uděláte dnes, je tedy krátce před 14. hodinou, výlet kamkoliv, tak si ho užijte a šťastně se vraťte, zejména k rozhlasovému přijímači zítra ve 13 hodin a 4 minuty. Za výletnický tým vám vše dobré přeje Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Česko musí podle zmocněnce Landovského v NATO ukázat konkrétní plán, jak chce navýšit obranné výdaje. O stavbě rozlehlých skladů dnes v referendu rozhodnou lidé z Choťánek na Nymbursku. Po zbytek nebude jasno nebo přechodně polojasno s teplotami do 28 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Situace Česka v Severoatlantické alianci je vážná. Řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Podle něj musí kabinet ukázat konkrétní plán, jak navýšit obranné výdaje. Jako prioritu vidí taky nábor nových vojáků. Česku bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře. Účast prezidenta je stále ještě otázkou. Vládní koalice jeho účast zatím odmítá a chce vyslat premiéra Andreje Babiše z ANO, ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů a ministra obrany Jiřího Zunu za SPD. Podle Landovského je jednou z možností, že se jednání zúčastní i on jako zmocněnec.
2: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci, aby ten obraz, který si z Aliance Česká republika přiveze, byl úplný, a už teď vám můžu říci, že v současné době ten obraz není úplně nejlepší.
0: Česko se podle Landovského drží v NATO mezi zeměmi s nejnižšími výdaji na obranu. Kolem spodní povinné hranice 2% HDP se pohybuje společně se Slovinskem a Albánií. Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes rozhodnou o stavbě rozlehlých skladů na území obce. Dvě haly o rozloze 6,5 hektaru i parkoviště pro zaměstnance a kamiony tam chce postavit jeden z obchodních řetězců. Někteří místní se bojí zvýšené dopravy, hluku a narušení rázu krajiny. V referendu můžou hlasovat v místní knihovně, říká nezávislý místostarosta Petr Šlechta.
3: Mezi 8. a 20. hodinou budou občané moci vyjádřit svůj názor v referendu na položenou otázku, jestli obec má uzavřít plánovací smlouvu s developerem, který se chystá případně vybudovat sklady.
0: Aby bylo referendum platné, musí svůj hlas odevzdat alespoň 35% oprávněných voličů. 12 žáků z německého Veldenu přijelo na výměnný pobyt do Nového Strašecí. Na základní škole například sledovali vyučování a debatovali se žáky. Návštěvu z části zaplatil Česko-německý fond budoucnosti. Každé město muselo přispět zhruba 25 tisíc korun. Pokračuje nezávislý starosta Nového Strašecí Karel Filip.
4: Přijížděli například Berounkou, včera si žáci zkusili biatlon a žáci se zapojili i do společného projektu Lavička pro budoucnost.
1: Počasí.
0: Po zbytek dne bude jasno nebo přechodně polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů. Zítra bude počasí podobné, odpoledne se ale výjimečně můžou objevit přehánky. Zítřejší teploty pak vystoupají až k 30 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D8 z Ústí do Prahy popojíždí fronta od sjezdu na Kralupy z 9. kilometru. Na 8. kilometru je hlášená nehoda. Některá auta vybočují do levého pruhu, proto vzniká kratší zdržení. A na D4 na 10. kilometru směrem na Strakonice nabourala dvě osobní auta do krabice. Projíždějte proto opatrně. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
5: Pěknou sobotu.
1: Středočeské odpoledne.
5: A ve středočeském odpoledni uslyšíte, že od července bude jezdit ve středních Čechách nová turistická linka, bude mít číslo 878 a sveze vás do Českého krasu. Taky, že za chvíli si připomeneme 84 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Výročí bude 27. května a už na dnešek ale v Praze připravili rekonstrukci operace Anthropoid a v Kersku na Nymbursku se dneska sešli příznivci díla Bohumila Hrabala. Na už tradiční akci vyrazila taky naše středočeská stopařka Žofie Nováčková a za chvíli se s ní spojíme. No a z českých písniček si zahrajeme Petra Reska, Daniela Landu nebo Františka Nedvěda a jako první to bude Hana Zagorová a Je naprosto nezbytné a já přeji krásnou sobotu.
1: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou. Je naprosto ne-

0: Posloucháte Středočeské odpoledne.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Na Hrabalovu chatu v Kersku na Nymbursku se od rána sjíždějí příznivci literatury, přírody a divadla. Koná se tam totiž už 27. ročník Hrabalova Kerska. Na místě je právě teď taky naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Žofie, dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: O čem ta akce je?
2: Já jsem se už od Hrabalovy chaty přesunula k lesnímu ateliéru Kuba, kde probíhá ten hlavní program. No a k dnešní akci toho určitě ví víc paní Jana Kubová, která je tady za organizátory se mnou. Dobrý den.
3: Dobrý den, vítám vás v Kerském lese.
2: Paní Kubová, o čem všem ta dnešní akce je a komu je určená?
3: Tak letošní 27. ročník setkání Hrabalovo-Kersko je vlastně jako každý rok setkání těch, kteří mají rádi dílo spisovatele Bohumila Hrabala. Jak jste viděla tady na zahradě, spousta mladých, starších nás v určitých letech chodí pravidelně na tato setkání, aby se dověděli něco nového, jak dál pokračuje dílo Hrabalovo, ale také si zhlédli divadlo, zajímavé hosty a i trošku hudby.
2: Když už jste u toho, zajímavý hosté, zajímavá hudba, co je dál v programu, co nás ještě čeká dneska?
3: Dneska ještě uvidíte krátké ukázky z divadelních představení slavnosti Sněženek. Také se setkáte s paní Zuzanou Maléřovou, která přivedla jako domácí úkol paní herečku Evu Hruškovou. Ale bude tady také vážná hudba. Houslový virtuos Bohuslav Matoušek zahraje krásné skladby, které tady v tom lesním prostředí znějí úplně magicky. Ale také představíme divadelní představení Postřižiny z Mladé Boleslavy, přijede i Jitka Zelenohorská, Pavel Nový, Petr Bruckner, no prostě bude se vzpomínat na Hrabalovo setkání s nimi.
2: Takže program opravdu, opravdu bohatý, říká za Kerskou paní Jana Kubová, my vám moc děkujeme.
0: A ještě se nabízí otázka, můžeme chatu Bohumila Hrabala navštívit i jindy?
2: Já myslím, že nejlepší je určitě dorazit ještě dneska, pokud na to máte čas a stihnete to do 5 do odpoledne. No ale to, a kdo to nezvládne, tak nemusí úplně zoufat, protože prohlídka chaty se dá zarezervovat na stránkách Polabského muzea. Kapacita je sice jenom 7 lidí, ale za to prohlídku absolvujete i s průvodcem.
0: Z Hrabalovy chaty v Kersku na Nymbursku se nám do vysílání přihlásila naše středočeská stopařka Žofie Nováčková. Díky, hezké odpoledne.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne. Lidé v Praze si dnes připomínají 84 let od atentátu na tehdejšího zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Organizátoři připravili přednášky nebo výstavu dobových předmětů a oblečení. V Hloubětíně začala v jednu odpoledne veřejná rekonstrukce samotného atentátu spojená s filmovým natáčením a na místě je reportér Mikuláš Bochoska. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Tu rekonstrukci dnes uspořádali filmaři, kteří tady včera ten samotný atentát natáčeli. Film nebude sledovat pouze akci Antropoid, ale také vypálení obce Ležáky. Tady u vozovny Hloubětíne vystavili kulisy, které připomínají Prahu za druhé světové války. Chodí tady herci v dobových kostýmech, viděl jsem tady nejenom každodenní dobové oblečení, ale i německé uniformy. Ještě připomenu, že útok na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha se stal na křižovatce ulic v pražské Libni. Jenže podoba celého toho místa se od roku 1942 zásadně proměnila a původní ostrá zatáčka dnes již neexistuje. Podle filmařů je právě tato ulice na obrátce nejpodobnější té, kde k útoku skutečně došlo.
0: A jak přesně rekonstrukce vypadá?
1: Organizátoři ten program dnes rozdělili do několika částí. Nejprve historici vysvětlili okolnosti atentátu a jeho význam, potom pro lepší představu herci udělali rekonstrukci zpomaleně a historici postupně popisovali, v jak složité situaci tehdy parašutisté byli a k jakým chybám došlo. Připomenu, že Heydrich byl zasažen v Libni granátem potom, co Gabčíkovi selhala zbraň. Připravená byla také rychlá rekonstrukce útoku jako celku a to hlavně, aby lidé viděli, jak ten atentát ve skutečnosti nejspíše vypadalo.
0: Z pražského Hloubětína se nám do odpoledního vysílání přihlásil náš reportér Mikuláš Bochoska. Díky, hezkou sobotu.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: by, jak žil bych rád.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: S vámi je středočeské odpoledne a já přeji báječnou sobotu.
1: Region Express.
0: Od 1. července bude jezdit nová sezónní turistická autobusová linka. Propojí nejatraktivnější místa českého krasu. Podrobnosti připravil Tomáš Kopáček.
2: Tato linka, které pracovně říkáme Krasobus, bude jezdit z Karlštejnského nádraží, kde bude navazovat na vlaky od Prahy.
3: Tak popisuje novou linku s číslem 878 tiskový mluvčí Pražské integrované dopravy Filip Drápal. Spojení vzniklo ve spolupráci Středočeského kraje a organizace Berounsko za účelem podpory cestovního ruchu v této oblasti.
2: Bude mít okružní trasu, tak abychom pokryli ta nejzajímavější místa v českém krasu. Pojedeme třeba přes Svatý Jan pod Skalou, přes Loděnici, kde je možné navštívit skanzen Chrustenická šachta. Pojedeme přes Bubovice, kde je hornický skanzen Solvejovy lomy. Autobus pojede také přes Mořinu kolem Velké Ameriky.
3: Na linku S7 z pražského Smíchovského nádraží, odkud cesta vlakem na Karlštejn potrvá 33 minut, pak naváže právě nová autobusová linka 878. Jezdit se bude mimo pracovní dny.
2: Linka bude v provozu vždycky o víkendech a svátcích, zhruba mezi 8:30 ráno a 6 hodinou večerní. Ráno bude ten interval kolem 30 minut, pak odpoledne zhruba každou hodinu. V souhrnu se vlastně skoro od každého vlaku dostanete do srdce českého krasu.
3: Vznikne tak pohodlné spojení mezi Prahou a turistickými cíly. Výhodou bude i možnost využít běžného tarifu.
2: Bude tam platit klasický tarif PID, to znamená, lze to kombinovat přes mobilní aplikaci Pidlítačka právě s vlakem z Prahy a díky té kombinaci s vlakem, který jezdí každých 30 minut, tak se do většiny těch míst dostanete z Prahy do jedné hodiny.
3: V tomto roce bude linka 878 jezdit ve zkušebním režimu. O jejím pokračování pak rozhodne zájem cestujících.
2: Vyhodnotíme si letos provoz podle toho, jak bude úspěšný, tak pak uvidíme, jestli ta další sezona začne klasicky na konci března.
3: Z železniční stanice Karlštejn vyjede první autobusový spoj v sobotu 4. července, přibližně v 8:30 ráno. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.

že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Fascinující svět mravenců, hravý experiment s Bílkem a další premiérové Zázraky přírody. ČT2. Mladý architekt se vydává po stopě vraždícího maniaka v kriminálním filmu Okno z ložnice. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila legendárního písničkáře jeho jedinečná vystoupení na slavném festivalu. Bob Dylan na festivalu v Newportu. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
5: Soud zpochybnil rozhodnutí fotbalové asociace v případu exhráče Hladíka. Historické kašny v centru metropole opravuje Praha 1. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Odvolací komise fotbalové asociace podle soudu chybovala, když trestala bývalého hráče Michala Hladíka. Ten měl kvůli sázkám ovlivňovat zápasy. Zakázala mu na 4 roky účast v soutěži a musel zaplatit 250 tisíc korun. To je nejpřísnější trest v historii asociace. Podle pražského městského soudu ale orgán asociace chyboval, když neumožnil Hladíkovi a jeho advokátovi účast při výslechu svědků. Verdikt není pravomocný, fotbalová asociace se proti němu odvolala. Případem se aktuálně zabývá Vrchní soud v Praze. Celou kauzu podrobně popisujeme na serveru irozhlas.cz. Praha 1 opravuje historické vodní prvky v centru města. Technici už vyčistili Vimerovu kašnu na Uhelném trhu a připravují výměnu čerpadla. Restaurátoři opraví taky kašnu svatého Klementýna a Krenerovu kašnu na Smetanově nábřeží, kde by práce měly přesáhnout 37 milionů korun, říká nezávislá místostarostka Kateřina Klasnová.
6: Naším cílem samozřejmě je, aby byly vodní prvky funkční. V případě Krenerovy kašny, kromě technologií, by měla projít rekonstrukcí také celá tato významná památka.
5: Neustupovna Benešovsku chce udržet v chodu prodejnu smíšeného zboží. Začal se jí kompletní opravou. Vedení městysu chce, aby byla pro návštěvníky lákavější a její provoz méně nákladný. Práce potrvají do podzimu. Kolik budou stát, přibližuje nezávislý starosta Tomáš Vrtiška.
7: V součtu nás to vyjde zhruba na nějakých 1 300 000. Co se týče dotace, tak jsme dostali něco přes 800 tisíc na právě na fotovoltaiku a rozvody elektrické. Sport.
5: České hokejisty čeká po dvoudenní pauze 5. zápas ve skupině mistrovství světa. V 16 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovákům. Souboj s tradičním rivalem ve vyprodané hale ve švýcarském Friburgu přinese více emocí. Podle kapitána Romana Červenky ale spíš na straně soupeře.
8: Já nevím, já si myslím, že my jsme to nikdy za stolik nebrali, jako spíš ty Slováci teda upřímně, ale prostě ve víkend bude hodně lidí, samozřejmě nějaká ta rivalita tam je a my se na to musíme připravit, protože myslím, že Slováci hrajou výborný hokej zatím a nečeká nás vůbec nic lehkýho. Počasí.
5: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne se výjimečně můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Pokud vyrážíte z Prahy po dálnici D10 na Turnov, připravte se na půlhodinové po pojíždění v koloně od sjezdu na Horní Počernice z 3. kilometru. Příčinou je omezení před Brandýsem. Na D1 na kilometru 44,5 směrem do Prahy stojí na krajnici nepojízdná dodávka. Porouchané auto je i na D6 na 39. kilometru ve směru do Prahy. Na silnici 240 u obce Tursko došlo k dopravní nehodě se zraněním. Na místě už jsou záchranáři. Na vozovce je ale rozlitý olej, tak projíždějte opatrně. A další nehoda se zraněním je hlášená taky na silnici 105 u Žemličkovy Lhoty na Příbramsku. Tam havaroval motorkář do stromu. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Posloucháte Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.
9: Pěknou sobotu.
4: Středočeské odpoledne.
9: A ve Středočeském odpoledni budeme mít ve vysílání meteorologa České televize v rámci dnešní rubriky Co v učebnicích nebylo, to bude o zmrzlině. A na konopišti u Benešova se dnes koná sportovní akce Triatlon konopiště. A tradičně přilákala stovky závodníků všech věkových kategorií. Na konopiště vyrazila i naše reportérka Elena Chomátová. A za chvíli se s ní spojíme. No a z českých písniček to bude Michal Tučný, Miraj nebo Karel Gott. A jako první skupina Krištof a obchodník s deštěm. A já přeji krásnou sobotu.
4: Středočeské odpoledne s Petrou Procházkovou.

0: Posloucháte Středočeské odpoledne, máme minutu po čtvrt na čtyři.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: A já uzdravím meteorologa České televize Michala Žáka, přeji pěkné odpoledne.
2: Krásné odpoledne přeju já.
0: Jak to vypadá aktuálně ve středočeském regionu?
2: Tak podle očekávání máme slunečno, převažuje skoro jasné nebe, pouze s malou kupovitou oblačností a je teplo nebo velmi teplo. Aktuální teploty téměř všude s výjimkou výše položených míst přesáhly hranici letní 25 a pohybují se mezi 25 a 28 stupni Celsia.
0: A jaký bude večer a noc?
2: Tak zůstane málo oblaků, jasno, maximálně přechodně se objeví trochu vysoké oblačnosti, které si ale v noci za stolik asi nevšimneme. Teploty budou zhruba od té páté hodiny zvolna klesat večerní, tedy do rána klesnou na 13 až 10 stupňů, v údolích může být až 8 a v Oukaru bude jenom slabý proměnlivý vítr, v noci může být i zcela klidno.
0: Ráno jsme se bavili o tom, že zítra nás čekají teploty tropické, nicméně jak ovlivní prach ze Sahary?
2: Tak zítra opravdu ty teploty můžou být až té tropické 30, takže první tropický den letošního roku. Na druhou stranu nebude to všude, ta maxima se budou pohybovat většinou mezi 27 a 30 stupni. Pokud jde o ten prach ze Sahary, samozřejmě záleží, kolik ho přesně bude, tam ta předpověď není úplně jednoduchá. Částečně by se zítra v průběhu dne projevit mohl, což by mohlo vést i k určité vysoké oblačnosti, ale celkově té oblačnosti zítra v průběhu dne bude o něco víc než dnes, hlavně odpoledne. Dne, může být přechodně oblačno, ale jen zcela výjimečně by se mohla objevit přehánka. Takže ten prach spíše tou přechodně zvětšenou vysokou oblačností, ale pravděpodobně výraznější projevy nečekejme. Ještě doplním, že vítr zítra v průběhu dne přechodně zesílí na severozápadní, večer bude zase slábnout.
0: To byl meteorolog České televize Michal Žák, já vám děkuji, přeji pěknou sobotu a budu se těšit někdy naslyšenou.
2: Já také, mějte se krásně.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
2: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
3: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
2: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Posloucháte středočeské odpoledne. Na konopišti u Benešova je v plném proudu triatlon Konopiště. První závody odstartovaly už brzo ráno. Sportovní klání tam sleduje i naše reportérka Elena Chomátová. Eleno, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaká je atmosféra na Konopišti?
1: Atmosféra na místě je skvělá, počasí se vydařilo, lidé tu fandí, závodníci do toho dávají opravdu všechno a s pestřením tu jsou i bubeníci Šamana Maja, ty svým virblem motivují závodníky k těm nejlepším výkonům.
0: A mají v tuhle chvíli některé kategorie kompletně odzávodněno nebo se na ty hlavní výsledky teprve čeká?
1: Ano, v tenhle moment už mají hlavně dospělí odzávoděno. První závod započal už v 9 hodin ráno konopišským mini železňákem. Hlavní závod autoopad sprint začal někdy okolo 11:30 a skončil v 1 hodinu odpoledne. Od té chvíle začaly závody především dětí. Teď například v 15:30 započal běh konopišská juniorka ve věkové kategorii 10 až 11 let.
0: A probíhá na Konopišti i nějaký doprovodný program?
1: Doprovodný program tu je skutečně bohatý. Je tu například stánek s prevencí, kde si návštěvníci mohou nechat změřit svoje zdravotní hodnoty. K dispozici tu je i dětská zóna, v ní jsou pro děti přichystané malé sportovní i výtvarné aktivity. A samozřejmě tu nechybí ani stánky s občerstvením.
0: Z triatlonu Konopiště se nám do vysílání přihlásila naše reportérka Elena Chomátová. Díky a hezké sobotní odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: vámi je středočeské odpoledne. Napadlo vás někdy, kdy a kde se poprvé objevila zmrzlina? Odpověď nabídne Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že zmrzlinu znali už staří Peršané, Egypťané a milovali i římský císař Nero? Tehdy to byl ale pouze sníh ochucený ovocnou šťávou a medem. Římští císařové si ho nechávali přivážet z hor, například Olympu nebo Etny. Římané tehdy už znali speciální podzemní skladovací prostory, v nichž sníh uchovávali i v létě. Staří Číňané vyráběli tuto pochoutku za pomoci ledku, který směs namrazil. Ze starého Mongolska pocházejí zprávy o výrobě zmrzliny z kobylího, kozího nebo velbloudího mléka. Tato receptura se ve 13. století dostala do Itálie díky slavnému cestovateli Marku Pólovi a odtud se začala šířit do celé Evropy. Zmrzlinový kornout se ovšem zrodil v Americe, a to na počátku minulého století. Prý se to stalo tak, že jistému pouličnímu zmrzlináři, byl to Ital a jmenoval se Marchioni, došly skleněné misky. Navíc byly křehké a kdo by se s nimi pořád umýval. Naštěstí pro zmrzlináře stál nedaleko stánek s waflemi. S majitelem dali hlavy dohromady a tak vznikl jedlý kornout. Na jeden kopeček zmrzliny je prý třeba zhruba 50 líznutí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: To jsou poslední minuty středočeského odpoledne a co vás čeká po 16. hodině. Dnešní hvězdné návraty společně celé proklábusíme po telefonu. Právě tento přístroj bude mít hlavní roli ve všech scénkách, ukázkách a vyprávění. Dnes vám Patrik Rozehnal připomene, jak telefonovali Jiřina Bohdalová, Jaroslav Marván, Karel Černoch s Jiřím Vimrem nebo Miloslav Šimek. No a Petra Procházková se těší na slyšenou v písničkách na přání po 17. hodině a přeje příjemný poslech.
1: Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Střední Čechy.
1: S cizí ženou v cizím pokoji

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Ke splnění cílů NATO by Česko potřebovalo 40 000 vojáků z povolání, řekl to šéf generálního štábu Řehka. Dešťovou vodu v Praze vynoři nově zachytávají speciální travnaté příkopy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Aby Česko mohlo plnit cíle Severoatlantické aliance, muselo by mít asi 40 000 vojáků z povolání. K tomu by potřebovalo ještě dalších 20 000 příslušníků v záloze. V televizi Nova to řekl končící náčelník generálního štábu Karel Řehka. Na začátku loňského roku mělo Česko celkem přes 28 000 vojáků z povolání. Ukazují to data ministerstva obrany. Podle Řehky by ke splnění aliančních cílů pomohla taky úprava současného modelu armády.
3: Pravda je, že tenhle model armády, to znamená malá profesionální armáda s hrskou dobrovolných záloh, byl dělaný na operace krizového řízení. Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak urychlit nábor nových vojáků. Vedení pražské vinoře nechalo u tamního supermarketu vykopat takzvané svejly. Jde o travnaté příkopy navržené tak, aby zachytávaly dešťovou vodu z přilehlého parkoviště. Cílem je snížit zatížení kanalizace při silných deštích a zároveň udržet vodu v krajině. Radnice na místě nechala vysázet taky několik stromů, říká místostarosta městské části Martin Mach ze Sdružení pro vinoř.
4: Svejly jsou příkladem takzvané modrozelené infrastruktury. Na rozdíl od klasického šedého řešení, jako jsou podzemní retenční nádrže nebo kanalizace, pracuje s přírodními procesy a zároveň přináší přidanou hodnotu pro okolní prostředí.
2: Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
5: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí. Sport.
2: Už za pár minut čeká české hokejisty pátý zápas na mistrovství světa. Ve Friburgu nastoupí proti Slovensku. Ve stejné skupině Dánsko porazilo Slovinsko 4-0. A ve skupině A Lotyšsko zvítězilo nad Spojenými státy 4-2.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne se výjimečně můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 na 5. kilometru směrem do Prahy dávejte pozor. Na vozovce tam překáží nárazník. A další překážka je hlášená i na hlavní části pražského okruhu směrem z letiště k D1. Na výjezdu z Lochkovského tunelu na Radotínském mostě zhruba na 11. kilometru jsou části pneumatiky v obou jízdních pruzích a vybočuje se. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou pro vás připravené hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
6: A je to tady zase. Další část naší exkurze mezi klasiku českého humoru. Dnes si je obstaráme po telefonu. Ať už ten přístroj budou mít ve filmu, televizi nebo rozhlase. Patrik Rozehnal vás vítá a zve nejen k telefonům, ale hlavně k poslechu Českého rozhlasu. No, já jsem myslel, že v téhle chvíli už začneme, ale vypadá to, že tu všichni ještě nejsou. No, takže budeme muset asi volat. Pardon, točíme.
0: Dobrý den, to je pan Marván.
7: Co?
0: No kdo? Tady Patrik, ty jsi mě nepoznal, co?
7: Ale jak pak, ne, no to víš, že jo, hned jsem tě poznal, jak jsi promluvil, no.
0: Prosím tě, co ještě děláš doma?
7: Co tady dělám? No co bych tady dělal, no, jsem tady a nemůžu odsud. No a co tam děláš ty?
0: Co asi, moderuju v rozhlase a ty jsi tu měl být s tou ukázkou z Anděla na horách.
7: No jo, no tak to si tam dej pozor, víš.
0: Hele, bez vytáček, máme lidi bavit telefonáty a ty jsi měl být tady.
7: Co?
0: Ale mě je to fuk.
7: Jo, tak to je to fuk.
0: Zavolám jiným hvězdám, budu točit kolem telefonu.
7: Tak.
0: Ale ne, že já tebe budu schánět.
7: Ajím, to je mi.
0: Ale jak říkám, bude to bez tebe, když na tebe není spolek.
7: Co? No tak počkej, tak to zase ne. To si nezvíkej.
0: Hele Jardo, my bez tebe začínáme. Ty jsi někde na Lomničáku, víš co, kdyby se zabloudil, tak zavolej.
7: Počkej, až přijedu dolů. Jo, jo, hned.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: kecali. Tahle ženská je trochu šiblá, ne?
1: Jak jsem poznal, že je pobatená? No dovolte prosím, přijde děvče, má klobouk s husým brkem na hlavě, až čista jasna prohlásí, že hotel, který patří mezinárodní společnosti, zdědila po své tetě Barboze. No dovolte, to doufám stačí, ne? Prosím, pošlete záchrannou stanici, dva silné muže, svírací kazajku a pospěšte si, ano? Dobře, dobrý den.
0: Tohle už byla ale ukázka z hotelu Modrá hvězda. Komedie natočené v roce 1941 režisérem Martinem Fričem. Ve stejném roce natočil i režisér Jan Sviták jinou komedii s Vlastou Burianem a nazval ji Přednosta stanice. Pan Čopka působí dojmem gentlemana trochu čeplinovského typu a nachomítne se na jedné stanici, kde si zahraje i na přednostu. No a když pak přijede revize, je třeba použít i služební telefon.
1: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
2: Jak pak bych to nevěděl?
1: No tak prosím, tak proč to nedělám?
2: Musí se člověk nechat. No? Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. No. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
3: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
0: V té výuce telefonování budeme i pokračovat. Tentokrát ale s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
4: Slyšíte to? Ano, to je číselnicový okruh. Přátelé, podívejte se na to. Já vezmu libovolný ukazovat. Vetmu do již třeba předem promyšleného jednoho některého čísla, například 7. Proč ne, ano, mohlo by to být třeba 5, ale já jsem si umínil, že vemu sedmičku. 7, vyvinu sílu S směrem ku, to znamená ku předu, že ano. Zde je takzvaný zaražeč a zde, přátelé, funguje takzvaný samočinný zvraceč. Prosím vás, že ještě jedno, vetnu, vemu libovolný, vyvinu, zarazím, zvraci. Zde jsou dva rovnoramené čudly. Přátelé, prosím vás, klid. Já ty věci nebudu několikrát opakovat.
3: Skutečně dávejte na to pozor, kolega tady dělá práci navíc, to máte z nás domov.
4: Jak malý chlapci někteří? No poslechněte, já mám času dost.
3: Kolego, to jsou jedni a tichí, že byste měl přesadit.
4: Skutečně, já vás přesadím všecky. Tak dost. Nebo vám zabavíme svačiny. Tak jsme to zasmáli, že? A teď zase k vážné práci. Kučera, nehraj si s tím věčně. Tak Kučera si s tím kolego hraje a výsledky nejsou dobré. Rodiče si minule stěžovali.
3: Kolego, s čím si to tam hraje? Já tam špatně vidím.
4: Kolego, se svačino. Kučero, co to u vás Kučero? To byl jenom takový vtip, tak už dost chlapci na úkor Kučer. No a
3: kolego, pokračujte, vy jste taky samý nevhodný šprým.
4: No ne.
3: Žertujete, prosím, o Kučerovi.
4: Já se snažím látku zpestřit.
3: Ano, ale dost podivně, kolego. Abych já vám nespestřil látku. Jdete potom za mnou a já vás vyhodím.
4: Tak,
3: pokračujte.
4: Vidíte, co se může stát? No. Tak zde jsou dva rovnoramené čudly. Já nevím, co je na tom smíchu ostatní. Přátelé, tohle to je moje libůstka. Umí kolego s nohou. Při stisku tohoto čudlu, to je pozoruhodné. I tento. Prosím, já stisknu tento a tento. Tento taky. Prosím, ještě jenom. Stisk prska zde tež. To je co? No, vidíte to tam, prosím vás, všichni? I ti vzadu? To jsme rádi. Protože jestli ne, tak mě to je jedno.
3: No,
5: Janko, zapomněl jsi na šňůru.

0: Šňůra je nejdůležitější na celém telefonu, protože nám svazuje lehkou část a těžkou část volně k sobě, abychom telefon nepostráceli.
1: Koliko říkej si to sám? Říkej mi, aby se býval ke šňůře. Dostal, říkej si to sám.
0: Prosím, přátelé, ta kolega napřed sami prým a pak se uráží. No, nevadí, dokončím látku sám. Šňůra nám tady vyběrá, jak vidíme, z lehké části, krouceně nám postupuje dolů a tady nám mizí uvnitř. Se uvnitř, já to rozeberu, podíváme se tomu na zubky. Kolego, budeme mít motiku, budeme šroubovat, motiku, tlátku.
1: Vy to rozebrám místo, aby to vysvětlil, co myslíš, že je vevnitř?
0: Vevnitř je místo.
1: Místnost, a co je asi na té místnosti?
0: No tam lezou vždycky ty, kterým telefonuje.
1: Jak tam asi vlezou?
2: Jak tam asi vlezou, no šňůrou prolezou.
1: Že tam se dostal samočině, ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom ozdoba.
2: Ozdobí,
1: to se urve!
0: Ta šňůra je důležitá, jak ty lidi lezou, ta je kroucená proto, aby jim to neklouzalo.
1: Ta šňůra je kroucená, pač je zbytečná, ve stejně všecko jenom automat.
2: Automat? Jako buffet.
3: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kde se dnes jen a jen telefonuje, tedy v ukázkách z filmů, televize i rozhlasu. A možná bychom si mohli dát zase písničku.
4: No tak dobře, no tak Jirka Korn by mohl,
5: no,
4: že bychom zaspívali spolu.
5: No. Jako, no. Jirkou bych zastepoval, rozumíš, jako ale zpívat.
4: No dobře, jako si představuješ teda, dobře, když...
5: Gota. Pánové,
4: na zdraví. Gota, ne, ne, počkej, počkej, počkej. Ne, ne, ne, ne, počkej.
5: Ne, ne, ne,
4: ne. Počkej, máme tady telefon, zavoláme. Zavoláme. Moment, počkej, počkej. Máš číslo?
6: 5, 4, 4.
4: Já nechci tvoje vysvědčení, číslo. Počkej, zavoláme, uvidíme. Co bude doma?
6: Zdraví, dovoláme, ne?
5: On nebude tuto věd doma.
6: Ještě?
5: No, není.
6: Vem si ho, vem si ho. Ne, ne, ne.
5: No, tak ahoj.
4: Počkej.
7: Haló?
4: Haló, to je Karel Gott?
5: Ne, počkej.
7: Ano?
4: Tady je Kajzer.
6: Jirka Korn, Jirka Korn. Ahoj.
4: Co chceme, prosím tě, Karle?
7: Dobrý večer,
4: pánové. Dobrý večer. Prosím vás, Karle, přijeďte sem do tábora. Voláme tady odsud. Nutně vás tady potřebujeme.
5: No, vidíš.
4: Tak to jsou to pro noviny, Gott no, telefonuje z vany. Ne, prosím vás, Karle, my vás tady opravdu nutí. Haló? Co se stalo?
6: Jsou to pě.
7: To nic, upadlo mi mejdlo.
4: To muselo být pořádný mejdlo. Karle, prosím vás, nechte mejdlo mejdle, my vás tady potřebujeme. Vemte si cokoliv na sebe a přijeďte, čekáme na vás. Opravdu, než skončíme, ano?
7: Tak já jedu.
4: Fajn, prima.
5: No jo, ale pánové, to nemůže ani při troši dobrý vůle stihnout.
4: A možná, že jo?
5: Hele, já jdu na cigáro, když tak mě tam najdete,
4: dobře,
5: jo?
4: A pak tě zavoláme.
5: Fajn.
3: Dobře. Takovýhle telefonní rozhovor mohli vidět kdysi diváci v pořadu Možná přijde i kouzelník. Námět, scénář i režie byly dílem Františka Poláka. No a mám pocit, že i do dnešního dílu to ten Karel Gott stihne. A taky nám v písničce zavolá.
8: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Vy posloucháte Český rozhlas a pořad věnovaný jen a jen telefonátům.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Mimochodem, obvykle je vynález telefonu přisuzován vynálezci jménem Alexander Graham Bell. Jeho první telefon byl sestrojen v Bostonu v roce 1876, ale podle novějších údajů vynalezl telefon italský vynálezce Antonio Meucci už v roce 1849. Jeho prvenství bylo dokonce oficiálně v roce 2002 schváleno třeba i Kongresem Spojených států. A podle dalších zdrojů vynalezl telefon i Philip Race v roce 1860. No, tak si vyberte. Já si teď vybírám ze své kartotéky ještě jedno číslo na Jiřinku a zkusím se s ní opět spojit. Snad se nám to povede.
2: To jsi ty, Henry?
0: Ne, tady Patrik.
2: Já jsem u George.
0: Jo, a co tam?
2: Je to tu moc pěkné. No řekni George Henrymu, co jsme před chvíli dělali, no.
0: No, to mě teda zajímá.
3: No řekni, že jsme se líbali.
0: No tak co jste dělali?
4: Jsme se líbali.
0: Cože?
2: Tak pa.
0: No počkej.
2: S Bohem, George.
4: Ale Sabrino.
2: Ty jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
4: Jak to?
2: Ta se sebou taky pořád tahá nulu.
4: Ale Sabrino, Henry mu si říkala, že je to tu moc pěkné.
2: Pitomče.
0: To byla ukázka z bláznivé crazy komedie Oldřicha Lipského. 4 vraždy stačí, drahoušku, která byla natočena už v roce 1970. V téhle části našeho pořadu uslyšíte telefonáty, kde na jedné straně bude vždy Jiřina Bohdalová. Objevila se třeba i v roce 1981 na televizní obrazovce díky režiséru Jaroslavu Dudkovi v komedii A začalo to karafiátem. Žárlivá scéna v podání Jiřiny Bohdalové a Josefa Somra.
5: Prosím.
6: Neruším. Ne, to byl jenom vtip. Já vím o Pepikovi, no. Hele, jak se chová? Je způsobnej? Ne, vážně, Valino, já ti volám kvůli tomu, že Miluš je doma. Teda, kdyby to Pepika zajímalo. Je u ní zrovna František. A tomu snad neřekej. Jeho stavu. Jo, a Honza, ten je u Evy. Vaňkový. No, to ty víš, veď.
5: To jsem ráda, já ho tam totiž poslala. Jo, moment.
7: Co je? Prosím. Jo, ahoj. Hele, mě nezajímá, že je doma, já jsem tady. Jaký plyn? Jo, že si pustí plyn. Ano, dobrý, dobrý. To by musela jedině u sousedu, protože my jsme elektrická domácnost, víš? Ale ani prášky doma nemáme. Hleda projímadlo. Hele, nepůjdu domů.
5: Byl bych doma, bych.
7: Pro mě je to zásadní otázka.
6: No, ale to je právě ten nesmysl. Jako nakonec každý žárlení. Protože kdybych já měla na Františka žárlit, tak kam bych přišla?
7: Každej jsme na to asi jináč, citlivý. Tobě možná nevadilo, když František se vmontoval na to školení. Ale já bych na tvým místě, já bych si ho... Co na jaký školení? Na tom Bílým kříži přece. To si neuvědomuješ, že to bylo pro technický personál? To ti nebylo nápadný?
6: Jo, ty chceš říct, jak se tam vnutil kvůli tý blondiatý inženýrce, jo, no ovšem, že mi to nevadí. František mi všechno řekl, já jsem ovšem věděla. Proč bych mu, prosím tebe, nepovolila nějaký drobnej flirtíček, ne? Hele, ahoj. Podívejme se. Tak František se nám školil.
0: Jedna z dokonale sehraných scének v podání Jiřiny Bohdalové, vlastně skoro samotné, se objevila i v legendárním televarieté, které režíroval Pavel Háša. Jiřina Bohdalová tam projednou získala i roli úřednice, která si v pracovní době stále soukromně telefonuje.
8: No byl to frajer, Verlo, co ti mám povídat. Tak já mu povídám, že šíleně spěchám domů, jo. Že jsem koupila mletý maso a to podlíhá rychlý zkáze a on těmi Verlo s takovým vlahým pohledem povídá slečno. Já už nejde dobrý karbanátky od počátku restaurace Národního divadla, veď. Hele, já udělala ještě jako psinu, že tuhle hospodu neznám, jo. A on jako, že nebydlí daleko a že má všechno doma, teda cibuli, magneťák, jo. A vůbec všechno na domácí karbanátky, veď. Prej česnek a špek, jo. Hele, špek, tak tenhle špek já znám z paměti, to a taky jednomu šla akorát vyžehli košily, veď. On se vrátila jeho stará, on to pak žehlil ještě 3 měsíce, veď. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Ale to nic, Veruno, to přišel jenom nějaký chlap moment, jo. Veruno, já ti to musím doříct, protože to je teda, to budeš přímo žasnout, veď. Tak já mu povídám jako na chvíli, jo. Na chvíli to, že bych jako mohla, to, že jo. A on ti chytil taxika a učili jsme někam do Nuslí, veď. Já v tašce to mletý maso a ocele je rozjařený a jestli prý mám ráda sekt. Ne sex jako 6. Sekt jako 7, veď. Veruno, ty mě znáš, já udělám 2 kamenáče a jsem růženka na rozebrání, tak mu povídám, posaďte se. Ale to jsem neříkala jemu, to říkám tady tomu, co jsem přišel, veď. Tak mu povídám, kde pak tohle? Když chcete karbanátek, to musíte být hodnej, veď. Ale já ty se ty stejně nerada, ono to štosuje. Já když tak něco málo, tak spíš koňak, nebo myslivce, nebo tak něco okolo rumu, veď.
9: Veslo, prosím vás, nezlobte se, ale já se vám...
8: Moment! Veruno, hele, ty mě znáš. Mě hned tak nic neposadí, ale ten ti má doma nábytek. Stylovej, veď. No, kdybys to viděla, anglický tapety i ve světliku, veď. No, jenomže on mě dovedl do kuchyně, přines vajíčka a housku a spoustu nějakých blbostí, veď. Holka, podrž se. On to s těma karbanátkama myslel vážně. No to mě předtím nenapadlo, že mě to mělo napadnout. Tak on se v tom taxiku vůbec o nic nepokoušel, vej.
9: Vešlo, méně vejte se,
8: ale já... On dal na sporách spánek. Já... A říkal, že prostře, vej. No já tam stála jak mokrý džíny. Protože dělat karbanátky, tak to můžu rovnou řídit kosmickou raketu. Hele, teď já to mletý koupila pro našeho Rexepáč, je starý, už nemůže kousat, ve. Veruno, já umím akorát tak polivky z pytliku, ve.
9: Vešlo,
8: tak
9: prosím
8: mu říkám,
9: vás, nezlobte se.
8: Tak mu říkám, já... pane inženýre, on to měl na dveřích, ve. Povídám, pane inženýre, když chcete karbanátek, to je částečný nedorozumění, páč karbanátek dostanete v každý restauraci. Spíš, kdybychom si takhle hačli, že byste pustil Elvise, jo, a pak jste taky mluvil něco o šampáňu, veď? Pojď sem, Veruno, on je frajer, ale vůl. On ti mi vrazil to mletý do tašky, otevřel dveře na chodbu a ještě kecal, že se ve mně zmejlil, vy. No ne, Veruno, chápeš to?
9: Nezlobte se, Sešo, no já skutečně, já pospíchám.
8: Cvok,
9: ale ne, já...
8: Co?
9: Rozumíte, já jsem s tou Verunou v jedné kanceláři, já měl cestu do města, ona mě prosil, abych vám vyřídil, že se to před půl hodinou přerušilo a ona se sem nemůže dovolat, viď?

0: Což mě připomíná, že opravdu byly doby, kdy jsme se třeba s někým nemohli spojit, protože byly telefony ještě s někým napůl, vypadávalo spojení a sem tam se také stalo,
1: že jste se propojili s úplně někým jiným. V telefonátech často začínaly i první lásky.
2: Český rozhlas, Střední Čechy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už to tak bývá, že ne každý telefonát je v klidu a bez rušení. Pardon, budu se muset ještě na chvíličku zavolat domů, ať u mě vědí, kdy přijedu. Haló, můžu mluvit s mámou? Haló?
2: Haló?
1: Haló?
2: To je předušený, to je vynález. Já bych s tím praštil nejradši.
3: To volal můj syn?
2: Neprosím, milostivá paní. To byl omyl.
3: Omyl?
2: Omyl. Omyl. To byl.
1: Hlavně to byl nepodařený telefon. V ukázce z filmu Andula vyhrála, kde si zahrála třeba Růžena Šlemrová a také Václav Trégl. Film byl natočen režisérem Miloslavem Cikánem už v roce 1938. Jiné nepovedené telefonické spojení čekalo i na studenty a instruktory jednoho lyžařského zájezdu, který režíroval Karel Smyček na plátnech. Objevil se 44 let potom, co jste slyšeli předchozí ukázku, a jednalo se o komedii Sněženky a Machři. Šlo o to, jak vylákat jednoho nápadníka od stolu překrásné dívky.
4: Ano, to jsi ty? Tak fajn. Vláďo, máš tady telefon?
5: Já?
4: Ty?
5: A kdo volá?
4: Já nevím, je to Meziměsto.
5: Proč píšeš? Haló? Haló, tady je Brčka. No, kdo volá? Tady je Brčka u telefonu.
6: Tady Praha, moment, hned vás připojím, moment, počkejte. Mluvíte Špindle? Tak moment, hned vás připojím, vydržte, vydržte. Pan Prtko?
5: Ne Prtko, Brčka.
6: Brčka, pane Brčka, vydržte u aparátu, moment, přepojím, ano. Vydrž, Brčka, vydrž.
5: Já vás ne... Halo? Tak koho to vlastně voláte?
6: Tady Praha, Bleskově, moment, důležitý hovor, přepojím, moment.
5: Děkuju vám, pane vedoucí.
7: Není zač.
5: Haló. Co je s tím spojením? Haló, haló.
1: Kdysi v dobách dávno minulých nebyly problémy jen s vlastním telefonickým spojením, ale také s tím telefon vlastně získat, aby vám ho přidělili. O tom ví své Jiří Krampol, který se snažil i trochu zapracovat na protekci.
8: Když jsem bydlel na Žižkově, tak všichni v baráku už měli telefon, akorát já jedinej jsem telefon neměl. Tak jsem chodil pořád na ty telekomunikace, tam nějaký paní jsem spal lahve vizoura, kartony amerických cigaret, pětistovky a furt nic. Když to trvalo asi 3/4 roku, už mě to stálo dost peněz a telefon nikde, tak jsem se namíchšel sem tam. A oni mě oznámili, že paní Dvořáčkovou zavřeli pro úplatky. Tak vzteklej jsem šel, bylo to na podzim, naštvaný na celý svět, jsem šel po Jiřáku, takhle na Vinohradech, a tam zrovna na rohu, kde je nálevna sudového vína, řádili mi kamarádi a burčák byl na ulicích, všecko to tam prostě bylo, tak jsem si dal burčák a tam stál nějaký můj kamarád, kameraman, a povídá, proč si naštvaný, a povídám, představ si, co se mi stalo. Tak jsem mu vyprávil tu anabázi s tím telefonem a on říká, no to je skvělý, ty máš kliku, tady je sekretářka generálního ředitele telekomunikací. Já povám, to je bezvadný, tam stála taková už trochu chycená, jako slečna, povám, jasně, já to zařídím, já jsem nějaká Eva, povám, ahoj Evo. Zítra přijetěrko, já ti to zařídím. A pán, hele, páno, ne, to je opravdu sekretářka. A pán, co mám koupit? Kupla je vizoura tomu řediteli, tak jsem tam přišel s vizourem, dobrý den. A ona říká, hele, já řeknu radši, jako že jsem můj bratranec, já jsem tvoje sestřenice, aby to mělo lehčí průběh. A pán, to je výborný. Tak ona povídá, soudruh řediteli, tady můj bratranec jako přišel, tak jsem mu dal vizoura. A podívejte se, soudruh Krampole, udělám všechno, co bude v mých silách, abyste ten telefon získal. Uplyne týden, 14 dní, 3 neděle, nic. Pamlot, hrvo, to snad není možný, jak jsem šel normálně zase na ty telekomunikace. Tadle ta moje údajná sestřenice tam samozřejmě nebyla. Byla tam úplně jiná sekretářka. Já pán, prosím vás, já bych chtěl mluvit s tím soudruhem ředitelem. On stál ve dveřích a povídá, Tak pane Krampol, telefon nebude. Já povídám, Ježíš, co se stalo. Povídá, vaši sestřenici Evu jsme vyhodili pro opilství a já vám to řeknu upřímně. S takovouhle rodinou, jako jste vy, já nechci mít nic počít.
1: Když tak člověk připravuje tento pořad, zjistí, na co všechno už si pamatuje. I takové telefonní budky bývaly zdrojem zábavy. Možná i vy jste jako puberťáci občas otevřeli tamní telefonní seznam, který tam býval na poličce, zapíchli někam prsta, zkusili letmo někam zavolat. Z někoho si prostě vystřelit. Podobnou zábavu si s kamarády kdysi dopřával i Mirek Donutil.
9: Dana Kliková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme jí tam nechali vzkaz na nástěnce: Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla: Ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty se jí ozvalo: krematorium. A ona: dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolíte. Ne, mě to je jedno, mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No, já vím, že to je složitý, ale opravdu zavolíte, oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám: dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našli na vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju, a teď si trhněte nohou. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohou, protože to jsem já, jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli: dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschledanou. Za hodinu znovu: dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschledanou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschledanou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou? Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma? Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci, do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu. Kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo?
1: Příjemné telefonování a zábavu u toho vám přeje dál Patrik Rozehnal. A pouštím zároveň písničku, která opět souvisí s telefonováním.
0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: A my pokračujeme v ukázkách z televize, rozhlasu i filmů, které pojí jen jedno jediné. Telefonování.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
2: Jo, moment. Namejlujte mi to, večer se domluvíme, jo. Samozřejmě. Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to ní, mají nějaký hovadu. Ne, jo, sakra, jo, no, prosím vás, to se potom domluvím, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, když se z toho zbláznil.
3: Vymr, vy do mobilu děláte? Jo. Tak vám pošlu Jaruš. Tak když slyším mobil, tak jde odevřít.
2: No, Januš, nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
3: Ani nás byste nevzal.
2: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
4: To máte tolik žáků?
2: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
5: Dobrý večer.
0: Ano, pochopili jste, že u moderních mobilních aparátů zůstaneme. Tentokrát i v ukázce z pořadu Karle, styďte se, kde si na pódium divadla v Táboře, kde se natáčel i televizní pořad Možná přijde i kouzelník, pozval Jiří Vimr Karla Černocha. A šlo o to, jak ho naučit telefonovat s mobilem. Jako příklad si zvolili telefonát do jakéhosi imaginárního skladu s alkoholem.
2: Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám Velkosklad. Velkosklade, halo, zvedněte to, kurník šopa, přichází. Halo, slyšíte mě, Velkosklade?
3: Tomu chybí.
2: Velkosklade, slyšíte mě?
3: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
2: Já potřebuji, abyste mě slyšel přes mobil, a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, to tam je jak pro děti, to ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
3: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
2: Taky ho tam nehledejte, to si pak dáte k tomu obličeji svýmu.
3: Zvedně to, ježišmarja. Vy to mačkává, ono to nefunguje.
2: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil, ty prsty svoje od takovýhle
3: jelita. Hrgově, špatně.
2: Dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo, ovšem, tam by vám to šlo.
3: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
2: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím. Na myši zapomeňte, volejte ten Velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten, na čím přemýšlíte?
3: Dobře, tak já...
2: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, volám to denně, ping, volám.
3: No dobře,
2: ping.
3: No tak já to mačkám, ping.
2: Ježiš, to je tak těžké.
3: No, už se vám zvoní, no.
2: No zaplať, pán.
3: Haló, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku.
2: A je to tak složitý.
3: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
2: No, přijel zboží, vykládají vagony, to budou skladnice.
3: Cože?
2: Vidíte? Co? Promptně.
3: Co? Promptně. Zezadu.
2: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každej vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do ruky.
3: Co, když to nebude chtít?
2: Ale bude. A je potom šáne ani nemrknete.
3: Že
2: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, svouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
3: 333 stříbrných stříkaček.
2: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestavíte. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Pane,
3: Karle, styďte se. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
4: Jsme mladé, jsme dravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď.
3: Tak Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
0: Telefonování bylo ale základem jednoho slavného divadelního představení. Když Miloslava Šimka opustil Jiří Grossman a on hledal inspiraci i nového partnera, pustil se sám do projektu, který nazval Zavěste prosím, volá semafor. Šlo vlastně o velice jednoduchý model. Ale to už posuďte sami.
6: Hudební skladatel Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp, to je vlastně dneska už dvojice, my samozřejmě z úsporných důvodů jsme je poprosili, aby byli v jednom bytě. My jsme malé, chučí divadlo, nemůžeme si dovolit volat na všechny strany a tak budeme volat do bytu pana Uhlíře.
7: Ano?
8: Tady je Šimek, divadlo Semafor, dobrý večer.
7: Já jsem jmenuji Uhlíř, dobrý večer.
8: Proč tak zdůrazňujete to vaše jméno?
7: No, aby se mě jenom neobjednával třeba.
8: Tak to bychom si nedovolili. Je u vás, prosím vás, Karel Šík také?
7: Jo, je tady, mé je mi okna.
8: No, a jak to?
7: No, tak my jsme čekali na ten váš telefon a já nemám rád, když Karel zahálí.
8: Aha, tak Karel Šík, mé je okna, co děláte vy?
7: No, tak já tak na ně koukám a zapisuju si, jak mu to jde.
8: No, to já si rád. Vy prostě pracujete systémem jeden dělník, jeden úředník, jo?
7: No, tak je.
8: Dejte mi prosím vás, pana Šípa, k telefonu.
7: Děkuji.
8: To je slušný člověk, pan Uhlíř. Poděkuje, když ho o něco žádáte, to mám rád.
7: Já jsem jmenuji Šíp, halo?
8: Ano, to vy nemusíte zdůrazňovat, na vás by někdo snad Šípy nechtěl. Jak to jde, to umývání oken?
7: Ale špatně, tady má velký okna, špinavý.
8: No jo, to víte, Uhlíř. No, pane Šípe, já vás vysvobodím, jestli dovolíte.
7: Ano.
8: Dneska je to takové slavnostnější představení, protože firma Suprafon ho natáčí.
7: Ano.
8: Co myslíte, byla by vaše tvář, vhodná figura pana Uhlíře, kdybyste se přišli prezentovat přímo na jeviště?
7: Ano, já bych to rád.
8: Jo, no to...
7: Sám potom.
8: To věřím, když tam takhle dřete. A myslíte si, že pan Uhlíř to schválí?
7: No, já bych to schválí.
8: Hovraťte mi ho. Ano, já vás slyším. I když matně.
7: Je to nutný, aby...
8: Je to nutný, velice nutný je to.
7: Trošku poboženu, tak to dodělá vám, my přijdeme, no.
8: No, to je vaše věc, jak si to zařídíte, hlavně prosím vás přijďte, ano?
7: Tak jo, tak nashledanou.
8: Děkuji, nashledanou.
0: Ať už budete volat kamkoliv, nebo někdo bude volat vám, nezapomeňte mluvit pomalu, zřetelně a dobře se představit, aby nedošlo k něčemu podobnému, jako zažívá Uršula Kluková se svou maminkou. Vyprávěla o tom kdysi v legendárním představení Pohoda Vánoc.
9: Moje maminka je takový vděčný objekt, ona je hrozně roztomilá, já bych ještě chtěla říct, jak telefonuje. Ona, protože prožila přes 30 let v cizině a naučila se česky velice špatně, takže z těchto těch věcí, jako je telefon, má hrozný strach. Vždycky, když u nás někdo zazvoní, tak letí k tomu telefonu a úplně celá nervózní to zvedne a začne do toho křičet: Halo, kdo je? Co je? Co chcete? Takže každý se řekne a pohodí. Říkám, ale prosím tě, ty musíš telefonovat, takže když někdo zazvoní, tak si to zvedneš a řekneš: Kluková, prosím. A vyslechneš si, co ty lidi chtějí. No dobře, dobře, no tak já to udělám. Zazvonil telefon, má na to sedla. Kluková, prosím. Halo, co chcete? Jednou přijela ke mně, když jsem ještě byla v Ústí nad Labem na návštěvu a já jsem nějak pospíchala do divadla a říkala mi: Mami, prosím tě, zavolej na přesný čas. Já nevím, kolik je hodina, já bych nerada tu zkoušku nějak propásla, tak prosím. A jak se to volá? Já jsem říkala, no vytočíš 112 a oni ti řeknou, kolik je hodin. No počkej, jak řeknu? Já jsem říkala, no řeknou ti přesně, nic neříkej, oni ti řeknou, kolik je hodin. No dobře, za chvilku přišla a povídala, no je asi 3:15. A jak to asi? No asi, ona mě, ta ženská, řekla asi 3:15. Já jsem říkala, prosím tě, co jsi vlastně udělala? Říká, no co jsem udělala, co jsi mi řekla, vytočila jsem jedničku, dvě nuly, zase jedničku, dvojku, ozvala se nějaká paní, povídá, tady Bergerová, prosím, já jsem říkala, prosím vás, nevíte, kolik je hodin.

No, myslím, že kdybych zavolal na takovou službu v téhle chvíli, já zjistil bych, že nejvyšší čas říci, zazvonil telefon a dnešního dílu je konec. Nezbývá také, než si ze svého mobilního telefonu vyzvednout všechny zmeškané hovory. I na příště se na vás těší i bez telefonu Patrik Rozehnal.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Praha 12 vybuduje v Modřanech bytový dům za 92 milionů korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidi u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Dobře třeba zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Dostupnost bydlení na svém území chce zlepšit Praha 12. V Modřanech nechá postavit dům s 29 byty. Radnice je plánuje nabízet vybraným profesím, jako jsou lékaři, učitelé, policisté nebo hasiči. V přízemí budou i 3 prostory pro obchody nebo služby. Městská část nově vybrala stavební firmu, která práce provede, říká starosta Prahy 12 Vojtěch Kos z ODS.
3: Náklady na stavbu jsou necelých 92 milionů korun včetně DPH. A během několika dnů dojde k předání staveniště, samotná stavba začne v polovině června a potrvá 15 měsíců.
2: U obce Roudný na Benešovsku můžou lidé ode dneška hrát v dole geolokační hru Důl nad zlato. Vede po místech, kde se od středověku těžil tento drahý kov. Hra je součástí projektu Skryté příběhy, kterých je už kolem 400 po celé republice. Ke hře více informací přidává její autorka Lucie Palonciová.
4: Ta aplikace funguje celkem jednoduše, vy si ji zdarma stáhnete a ta se vám spustí až na tom místě, kam dojedete. Poslechnete si ten aktuální problém té postavy. Tady si myslím, že je velký rozdíl mezi třeba průvodci nebo jiným typem her, kdy vy vlastně prožíváte ten příběh s tou postavou teď a tady. Sport.
2: Fotbalisté Dukly Praha sestoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže. S Baníkem Ostrava prohráli na Julisce 0-3. V ostatních zápasech Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2. Olomouc porazila Karvinou 4-0 a Zlín zvítězil nad Slováckem 1-0. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne se výjimečně můžou objevit i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D10 na výjezdu z metropole směrem na Turnov silničáři odklízejí dopravní značení po končícím omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví. Přetrvává kvůli tomu dnes extrémně dlouhé zdržení od sjezdu na Horní Počernice z 3. kilometru. Na dálnici D5 na 4. kilometru směrem do Prahy stojí na krajnici porouchané osobní auto s vlekem. A silnice 240 je u obce Tursko uzavřená. Havarovalo tam osobní auto a na vozovce je rozlitý olej. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už jsou tu písničky na přání s Petrou Procházkovou.
5: Hezký podvečer nebo pozdní odpoledne.
1: Písničky na přání.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy, na kterém právě začínají písničky na přání. No a pokud si chcete nějakou vybrat a nechat zahrát, nabízím webový formulář, který najdete na našich stránkách střednichechy.rozhlas.cz, anebo taky můžete poslat SMSku ve tvaru STC Mezera, text vašeho přání, a odeslat ji na číslo 90 011 04. Pojďme si dělat radost, pojďme si hrát a první písnička pro všechny.
1: Písničky na přání.
6: Na dlaní jednu z tvých řas

pro manžela pana Luboše Vavřičku z Leštiny u Kozlova, který dnes slaví 65. narozeniny. Chtěli bychom mu prostřednictvím vašeho rozhlasu, který moc rád pravidelně poslouchá, popřát hodně štěstí, zdraví a radosti. Milý tatínku, máme tě moc rádi a vážíme si toho, co pro nás vše děláš. Dcera Alenka, manželka Alena, syn František s manželkou Janou a hlavně malý vnouček Ondrášek.

Milá Petruško, prosím zahrát Klíč pro štěstí. Monice má narozeniny, Věře Novotné, hodně zdraví, štěstí, lásku a pohodu přeje Marcela.

strach, ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli.

zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Klidný sobotní večer s pohodou v srdci i v duši přejeme z naší Pařezovky všem, kteří si vzpomínají, ale i těm, kteří zapomněli. Mezi těmito všemi zdravíme Janičky z Podmok, Jindřišku, Světlenku, Aničky z Kutné Hory a Upice, také Libuš, Svendy i Liběnku s Fandou, Květu a její kluky, Runcajzová, děvčata v Jičíně, Marušku v Malči a všechna další. S přicházejícím večerem přichází i muzika právě pro vás, kteří nezapomínáte na Janičku a Zdendu z Rakovníka.

Petruško, zahrajte prosím Janičkám se Zdendou, Jarmilkám, všem Aničkám, Libušce s Vendy, všem Maruškám, Květě s Romanem a Jirkou, Světlance, Jindřišce, Stáně s Alčou i vám, Janiny.

Paní Petruško, zahrajte k dnešním narozeninám paní Zdeně Novotné ze Svoru, zítra mají svátek Jana a Janina, Kurkovi z Podmok a Janičky Pečinkovi z Rakovníka. Zdravím taky pana Jiřího a Zdenka Pečinku, všem hodně zdraví, štěstí a pohodu přeje Anička z Úpice.

0: Český rozhlas Střední Čechy, žijeme tu s vámi. Každý den vám hrajeme české písničky, které si zaspíváte. Přinášíme nejnovější informace z vašeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás a občas se vypravíme až k vám. Milujeme Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Petruško, prosím, roky zahodím. K narozeninám Jirkovi Sikáčkovi hodně lásky, štěstí, zdraví a spokojenosti přeje Anička z Kutné Hory. A zdravím maminku a Romana.

Hezký podvečer k dnešním půlkulatinám. Blahopřeji Zdeně Novotné ze Svoru. Zdeníčko, přeji ti pevné zdraví, dobré spaní, spoustu důvodů k pousmání a šťastný život uprostřed tvé rodiny. Zdravím také Jirku a ostatní přátelé, Jindra,

A máme tu další písničku a ta je, má tento vzkaz. Milá Petruško, přeji prima pozdní vysílání v tomto slunečném dni, snad v dobrém. A prosím i vám, milé ženy, to jsou Geny, Heidi, Janku, všem Janám, Janičkám a Vanesám. Tak ještě chvilečku, už se to rozjíždí.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Jak funguje moderní konzervativní léčba inkontinence? Kdy je operace skutečně nutná a kdy stačí cvičení nebo hormonální léčba?
2: Nemůžu skákat po ty jedné noze s těma dětma, protože to prostě nezvládnu a musím si teda dojít pro nějakou pomůcku.
1: To vše otevřeme s gynekoložkou Janou Rackovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Písničky na přání.
3: Dobrý den, Petruško, odpolední písničku posíláme pro radost a potěšení Stáně s Alenkou, Drahušce, Jindře, babičce Jarce, Světlance, Květě s Romanem a Marušce se s Děndou v Nymburce. Děkujeme za zahrání, Libuše a Vendy.

Dobrý den, Petruško. Prosíme akáty bílé, Anice z Kutné Hory, Úpice, Novotným ze Svoru, Pečinkům, Věře z Čachovic, Libině s Fandou, Marcele, Podneckým a také vám, Stáňa s Alčou.

Příjemný podvečer, Petruško, dnes má narozeniny Zdeníčka Novotná ze sporu Milá Zdeníčko, každý rok má své kouzlo a je vzácný ten dnešní, ať je bohatý na štěstí, lásku, něhu, radost, spokojenost a zdraví, to ať tě všude provází, to přejí od srdíčka dvě Jarmily. Zdravíme Jirku, písnička potěší Janičky z Podmok, Libušku s Vendy, Aničky z Úpice a Kutné hory, Stáňu s Alenkou a moc děkujeme, přejeme hezký večer.

0: Český rozhlas Střední Čechy. Písničky na přání.
1: Pro naši prababičku Mařenku, kterou máme moc rádi a chceme jí popřát, aby byla hlavně zdravá a stále tak pozitivní a radostná. Věříme, že jsme vybrali hezkou písničku a bude se babičce líbit. Děkujeme za vše, co pro nás děláš, pravnoučata Mahu Smílou.

Petruško, prosíme o zahrání k narozeninám a svátku od Šohajky, Zdeně do Svoru, Janinám do Podmok, Janě do Rakovníka, hodně zdraví, přejí Květa a Roman a Jirka, děkuji. Všechna přání tímto splněná, Petra Procházková se bude těšit zase naslyšenou zítra v dobrém ránu střední Čechy. Užívejte sobotu.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Přibývá podvodných webů spojených s fotbalovým mistrovstvím světa. O stavbě rozlehlých skladů dnes v referendu rozhodnou lidé z Choťánek na Nymbursku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Kyberzločinci už teď využívají zájmu o blížící se mistrovství světa ve fotbalu. Zakládají nejrůznější webové stránky s falešnými obchody se suvenýry, podvodnými sázkovými platformami a podobně. Cílem je ukrást peníze i osobní údaje lidí. Varuje před tím společnost Checkpoint Software Technologies. Podle ní je každá 41. registrovaná doména s tematikou mistrovství velmi podezřelá nebo přímo škodlivá, dodává za společnost Miloslav Lujka.
2: Checkpoint odhalil například podvodnou stránku, která byla vytvořena v březnu a napodobuje oficiální obchod FIFA se suvenýry. Láká na dresy, šály, merch, figurky a další zboží, na které nabízí slevu až 80% s dopravou zdarma. Profesionální design a použití oficiálního brandingu má vyvolat dojem legitimity a přimět uživatele k nákupu a sdílení osobních a finančních údajů.
0: Fotbalové mistrovství světa začne v Americe za necelé 3 týdny. Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes rozhodnou o stavbě rozlehlých skladů na území obce. Dvě haly o rozloze 6,5 hektaru i parkoviště pro zaměstnance a kamiony tam chce postavit jeden z obchodních řetězců. Někteří místní se bojí zvýšené dopravy, hluku a narušení rázu krajiny. V referendu můžou hlasovat v místní knihovně, říká nezávislý místostarosta Petr Šlechta.
3: Mezi 8. a 20. hodinou budou občané moci vyjádřit svůj názor v referendu na položenou otázku, jestli obec má uzavřít plánovací smlouvu s developerem, který se chystá případně vybudovat sklady.
0: Aby bylo referendum platné, musí svůj hlas odevzdat alespoň 35% oprávněných voličů. Neústupov na Benešovsku chce udržet v chodu prodejnu smíšeného zboží. Začal s její kompletní opravou. Vedení městysu chce, aby byla pro návštěvníky lákavější a její provoz méně nákladný. Práce potrvají do podzimu a vyjdou zhruba na 1 300 000 korun. Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa ve Friburgu se Slovenskem. Po 2/3 je to 2-2. Za národní tým skórovali Daniel Voženílek a Martin Kaut. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D6 na 7. kilometru směrem do Prahy překáží v levém jízdním pruhu plachta, jeďte proto opatrně. A v Kulínské ulici v Pňově předhradí došlo k nehodě 3 osobních aut, tak počítejte s omezením. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu pořad Středočeská setkání.
1: Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
4: Je tady další Středočeské setkání a všechny vás u něj vítá Šárka Formánková. Herečka Zuzana Kajnarová pochází z Ostravy. Za svojí vysněnou profesí se přestěhovala do Prahy. A když se vdala za svého hereckého kolegu a muzikanta Romana Hříčaře, stala se z ní tak trochu Středočeška. Ve Smilovicích na Rakovnicku mají totiž chalupu.
1: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Dnešní středočeské setkání nás zavede do divadla, do televize, do filmu a také do Smilovic na Rakovnicku. Herečka Zuzana Kajnarová se totiž, jak sama říká, dobře vdala. Její manžel, herec a muzikant Roman Říčař, měl ve Smilovicích chalupu a navíc se rozhodl koupit v jejím sousedství bývalý mlýn. Ten už sice nestojí, ale na jeho místě vyrostl útulný penzion, a to rovnou na břehu obnoveného rybníka. A já doufám, že nás tam náš dnešní host pozve. Vítejte u nás, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem říkala, že pocházíte z Ostravy a musím přiznat, že často, když se o někom dozvím, že je z Moravy, tak mě zaskočí, že to na jeho mluvě není vůbec znát. Měla jste s tím ze začátku nějaké problémy?
1: Ano, na DAMU si pamatuju pár lekcí, kdy mě cepovali za mé příliš široké E a I. Říkali mi, Zuzano, ty vaše vokály, ty jsou úplně mimo normu. Nicméně je to součást mé profese, takže myslím, že by byla spíš ostuda, kdybych se po tolika letech v Praze, ani nevím, kolik to je, 25, kdybych bylo stále slyšet, že jsem původně z Ostravy.
0: A když dneska přijedete domů do Ostravy, vracíte se zpátky do té ostravštiny?
1: Spíš podvědomě, když trávím třeba delší čas s lidmi z Ostravy, tak člověk chytne přízvuk třeba trošku, jo. Ale asi to jsou nějaký podvědomí věci. Nebo někdy v afektu bych řekla, že třeba když se člověk přestane kontrolovat, hlídat, tak tam může něco vylézt. A nejvíc je to znát na určitých slovech, která používáme my Moraváci a vy Pražáci ne. Tak to vždycky manžel z toho má legraci. Už si taky zvyknul, ale ze začátku přesně rožní nebo tady tyhle klasický slova, které všichni známe, že vy nepoužíváte, tak mu to přišlo vtipně.
0: Ano, je pravda, že když to slyšíme poprvé, tak nevíme, co se po nás chce.
1: Ano, dokonce můj muž o tom složil píseň pro moji babičku, která měla 80. To byla píseň o tom, co to vychovala za vnučku, která používá slova, kterým nikdo nerozumí v Praze.
0: Je pravda, že já mám kamarádku z Ostravy a ta vždycky, když volá domů, tak to hned poznám, aniž by to říkala do toho telefonu, protože přejde plynule do té ostravštiny. Kdy se u vás objevila myšlenka, že byste mohla být herečkou?
1: Myšlenka, že bych byla herečkou, to nevím, ale začala jsem chodit do dramaťáku poměrně brzo. Asi ve druhé třídě na základní škole jsem si to vybrala a od té doby už jsem vždycky v nějakém takovém kroužku byla. A asi v 15 letech jsem už se dostala do takového profesionálnějšího souboru, který vznikl při Národním divadle Moravskoslezským, a tam už jsme byli v reálných prostorách divadla, hráli už jsme malý role a učili nás herci. Hrozně ráda vzpomínám na Apolenku Veldovou, která mě učila, Milana Kačmarčíka a Milena Asmanová. To byly moji první herečtí pedagogové. A tam vlastně už asi jsem pochopila, že to možná bude něco, co mě bude v životě provázet.
0: Kdy jste si vůbec poprvé zahrála ve velkém divadle?
1: Právě během toho hereckého studia Mileny Asmanové, což byla ta soukromá herecká škola. A první roli jsme dostali v opeře, která se jmenovala Mozart a Salieri. A druhá část toho divadelního kusu byl balet a baletáci dělali Requiem Mozartovo. A ta první

0: Bylo to najednou s profi souborem. Člověk mohl pozorovat nejen ty operáky, ale i ty baleťáky, celý ten provoz toho divadla. Tak jsem byla okouzlená vším. Tak to vonilo a teď to líčení velký a ty kostýmy, tak to bylo taková fakt jako pecka.
1: Tak mě napadá na jevišti, co máte nejraději za žánr? Máte ráda vážné kusy, klasiku nebo komedii?
2: Mám vždycky ráda hru, která má nějakou myšlenku. Moc nemám ráda takové úplně ty jednoduchoučké komedie, které slouží jenom k pobavení. Myslím si, že některé tragédie jsou skvěle napsané. Akorát co se týče diváctva, tak samozřejmě člověk musí i myslet na to, v kterém divadle to dává, kde si může dovolit třeba jakou věc hrát. A i já sama mám asi, i co se týče vlastně filmu, mám ráda žánr, který spojuje nějak obě tyhle polohy. Mám ráda, když se na věci, které jsou chytrý a obsahují myšlenku, která je nosná a mají fakt nějaký téma zajímavý, i hluboký, i drásavý, ale když se na ně někdo podívá nějakým pohledem s nadhledem, vtipným. A ono to tak je, že i ty nejbolavější životní situace mají v sobě humor. Prostě ono to je hrozně blízko vedle sebe. A když je všechno tragický, hraný příliš tragicky, tak to nemá ani takový účinek jako mnohdy, když nějaký tragický moment vlastně dokážete nahlédnout s nějakým nadhledem a s nějakým odstupem, tak je to někdy daleko bolavější. A je to ale způsob, který je zároveň pro nás nějak čitelnější a líp stravitelný. Takže já mám asi nejradši tenhle tragikomický rozměr.
3: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je herečka Zuzana Kainarová. Před chvílí jsme si povídali o divadle, vy jste si samozřejmě zahrála v televizi i ve filmu, všichni vás známe jako hodnou a milou Dorotku z pohádky Anděl Páně, ze které se stala vánoční klasika. Kolik vám bylo, když se tehdy točila?
1: 25.
0: Vzpomenete si ještě na to natáčení, jaké bylo? Přeci jenom točilo se v zimě na Hradu Kašperku.
1: To natáčení mělo dvě fáze. Ta jedna byla před Vánoc

0: Sema a točili jsme interiéry, dojížděli jsme z Prahy z domu normálně každý den a točili jsme na českém Štenberku. A druhá fáze byla v lednu, kdy jsme odjeli na Šumavu a tam jsme točili na Kašperku a v okolí všechny ty venkovní scény. Tak samozřejmě ta pražská část byla taková připravená a tam jsem byla taková hodná, všechno bylo tak, jak má být. No a jako na té Šumavě to bylo moc hezký, ale byla velká zima a do toho občas se večer posedělo, takže občas to vidím tu pohádku a vzpomenu si na večírky šumavské.
1: Ano, a co si budeme vyprávět? Ty kostýmy nebyly takové, jako jsou dneska zimní oblečení, že?
0: No, nebyly. Takže tam, když je člověk trošku nevyspaný, tak promrzne o to s nás. Ale je pravda, že v těch šatičkách a v těch dřevákách na tom Kašperku to bylo krutý. Ale zase v tom mládí člověk hodně vydrží.
1: Jasně, a pro nás je to romantika úžasná, když se na to díváme.
0: To je pravda.
1: Asi je úžasné být součástí něčeho takového, co se vlastně stalo tak trochu národním pokladem.
0: Ano, člověk si říká vlastně, jakou na to má zásluhu. Asi žádnou, je to trochu náhoda. Ale jsem za to vděčná, že mě to potkalo. A celkově ono setkání s tím Jirkou Strachem bylo velmi příjemné, protože to je člověk, který při té práci filmařský, mně se na něm hrozně líbilo, že on ví, co chce natočit. On má v hlavě jasnou představu. On netočí zbytečný záběry, takže potom všichni, je to bavilo, protože někdy máte pocit, že ten režisér trochu tápe a pak se točí všechno jenom, aby bylo do zásoby, aby náhodou nechybělo. Každý má jiný styl, ale ten Jirka ví, co chce, takže ty lidi netrápí zbytečně. Když toho dosáhne toho, co potřebuje, tak řekne dobrý, můžem dál. Takže je to i jako svižný a vlastně člověk to tak jako obdivuje, že on to vidí už dopředu, jak to bude vypadat.
1: Teď mluvíme o pohádce. Zahrála jste si někdy princeznu?
0: No tak ta Dorotka je taková princezna, i když
1: no,
0: to není úplně princezna.
1: Není úplně princezna.
0: Ale hrála jsem nějaký princezny, potom pro Českou televizi jsem točila pár takových studiových pohádek. Nepovedený kouzelník se jmenovala jedna a ještě jich pár bylo, už si možná nespomenu ani na všechny ty názvy. A tak tam jsem nějakou princeznu asi hrála.
1: Vy jste si v televizi zahrála v řadě seriálů a hodně v krimi seriálech. Ve Specialistech si já vás pamatuju nejvíc. Mm-hmm. Když točíte třeba takovouhle postavu, roli policistky, napadne vás přitom, jaké by to bylo dělat takovouhle práci?
0: To víte, že ano. Člověk se nad tím zamýšlí. Ale je jako otázka, kolik to má společného s realitou. Jako už jsem se setkala i s pár kriminalisty a ti se většinou tak schovývavě usmívají. Protože zřejmě to úplně mnoho společného nemá. Ta práce určitě není tak dramatická, že by každý den se vyšetřovalo a každý případ se vyřešil během 45 minut na televizní obrazovce. A vždycky není jistě tak akční. Určitě obsahuje i spoustu papírování a spoustu nudnější kancelářské práce. A ono taky myslím, že když jde opravdu o život, tak to člověk se nevrhá možná do těch nebezpečí tak snadno, jako když ví, že je to jenom jako.
1: To mě právě pokaždé napadá, když někdo, třeba zejména vy jako žena, jdete do staré opuštěné budovy a já si říkám, tak tam já bych sama nikdy nešla. To možná právě s tím souvisí, že člověk o tom trochu přemýšlí a otázka je, jestli to tak je i v reálu.
0: Na druhou stranu, jako věřím tomu, že když člověk si udělá nějaký návyk, vlastně ty věci, které předchází ten policejní výcvik nebo tady tenhle vyšetřovatelský, tak musí být opravdu, jako ty lidi musí mít spoleh jeden na druhého, musí přesně vědět, jak postupovat v nějakých situacích, musí odhadovat, co je čeká. Tak samozřejmě na to člověk myslí, i když to hraje, jo, co všechno jako zatím je, i když to je mezi řádkama a nikdy se to třeba nepřečte, ale člověk o tom přemýšlí, protože to je součást té figury. Jo. Ale určitě jsou na to zvyklejší a připravení na to, že jdou do rizikových situací a musí prostě. No.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: S hostem dnešního středočeského setkání herečkou Zuzanou Kainerovou si povídáme o televizi, o filmu, o divadle a také se podíváme do Smilovic na Rakovnicku, kde mají s rodinou chalupu. Vy sama říkáte, že jste se dobře vdala. Vzala jste si svého hereckého kolegu Romana Hříčaře. Jak jste se poznali?
1: Právě v divadle. V městských divadlech pražských v té době můj muž zkoušel Babyho v inscenaci Šakalí léta a já jsem hrála naproti v rokoku zrovna, takže jsme se tak potkávali na obědech v klubu divadelním a tam jsem si ho všimla a můj kolega Jirka Plojhar mě odradil, že to rozhodně není chlap pro mě, čímž mu udělal skvělou jako reklamu a udělal ho o to přitažlivějším a tak jsme se dali dokupy.
0: Je to výhoda mít muže ze stejné branže?
1: Já myslím, že jo, nebo neměli jsme s tím nikdy problém. Naopak, máme spoustu společného, rozumíme si v těch vzájemných problémech, které ta profese přináší. Máme respekt k tomu, jak je ta profese časově náročná, jak je nepravidelná. A zároveň tím, že jsme spolu párkrát hráli, tak máme i několik společných zážitků a dodnes na ně vzpomínáme. Ale je fajn, že máme každý i své, že hrajeme každý jinde. Můj muž se teď hodně teda věnuje muzice, že on je muzikant a teď napsal muzikál Saturnin a bude se to hrát od září v divadle Hibernia, tak to bude jeho taková první velká muzikálová hudební práce, tak mu držím palce. Takže ten je teď pořád zavřený ve studiu a píše noty a jednou za měsíc, dvakrát do měsíce si spolu jdeme zahrát a to je vlastně fajn se vidět v tom divadle a s těmi kolegy a myslím, že i on je rád, že má nějaký sociální kontakt, že není jenom pořád sám.
0: Já mám pocit, že vy jste oba dva docela dobrodružné povahy, že se spolu vydáváte i na nějaké třeba daleké cesty. Dokonce jsem někde slyšela, že jste spolu byli v Indii. Říkám si, to je taková ta země, do které se někdo odváží, někdo trochu váhá. Proč jste se pro ní rozhodli vy?
1: My jsme si s manželem blízký taky v tom, že jsme oba vychovaný turistickým oddílem, přestože já ostravským a on pražským, ale máme v sobě oba nějakou tady tu touhu potom objevovat cizí kraje a někam jezdit, zbalit se do batohu a být nějak nezávislý na komfortu, na čemkoliv a milujeme hory. A tak jsme si řekli, že bychom do té Indie vyrazili, můj muž už tam předtím byl několikrát, takže pro něho to nebylo tak neznámý, což je určitě velká výhoda v těchto exotičtějších destinacích, že člověk trochu už se orientuje v té místní kultuře nebo aspoň trošku v nějakých zvyklostech. No a chtěli jsme do těch Himalájí, protože jeho úplně jako fascinovali a tam nebyla moc možnost, protože že přes rok hraje člověk v divadle, tak v létě v té Indii není zas tak moc možností, protože jsou monzuny. Mm-hmm. Takže jenom v těch horách, kam jsme jeli, v tom Ladaku, to jsou hory, kde už ty monzuny vlastně nedosáhnou. Oni se vyprší na těch nižších horách a ten Ladak a ta oblast už je vlastně taková suchá a tam už ty monzuny nedojdou a tak jsme věděli, že to je naše místo, kam v tom létě se vydáme. A shodou okolností jsme tam měli nějaký kamarády, jeden z nich tam postavil školu, takže jsme jeli vlastně za ním nebo se podívat do té školy, takže jsme tam měli i cíl, což bylo fajn.
0: A jaký je to zážitek takováhle země, ať už tou jinou kulturou, anebo třeba i těmi jinými horami?
1: Je to velký zážitek. Já mám takovou zkušenost životní, že v horách jsou vždycky dobří lidi. On jak je tam ten život těžký, tak tam vlastně nějak není místo. Tam jsou lidi dobrosrdeční, ale jako kdekoliv na světě, ať už věří v jakéhokoliv boha, tak jsou to lidi, kteří mají tvrdý život a nemají v sobě zlo. Jo. Když to třeba v těch velkých městech, tam prostě je daleko vždycky větší prostor pro nějaký lehonce se snažit z těch turistů vymámit a získat za málo hodně a vlastně vždycky velký města k tomu jako nějakému nebezpečí nebo nějakým rizikovým oblastem patří. Víc.
0: Když jste absolvovali právě tuhle cestu, tak si říkám, vždycky mi to tak napadne, když se mluví zejména o Indii, že člověku se možná i trochu přeskládají hodnoty právě podle toho, jak tam potká ty různé lidi, jak se setká s tím dobrem, jak se dostane třeba možná i na trochu hranici svých nějakých fyzických možností. Stalo se něco podobného i vám?
1: Ano, ale určitě ne jenom tam. Myslím, že to je na tom cestování vlastně fascinující. Jednak, že si člověk uvědomí, jak je ten svět velký, kolik různých lidí na něm žije. Každý ten člověk má svůj život, svůj příběh, své touhy. Na mě to vždycky působí tak, že tak jako odstoupím sama od sebe, přestane mi moje trápení připadat tak podstatný, moje profese tak podstatná, moje fungování v Praze, jako kde je Praha, když je člověk na druhé straně světa a vidí, jak žijou lidi a vlastně si uvědomí takové ty základní životní jaký hodnoty a principy. No a pak už jenom záleží jako na něm, jak to chce poznat, jo? Protože samozřejmě člověk vždycky může přijít do nějaký země a vidět ty highlighty a je to hezký určitě, taky takhle jezdíme a teď jsme byli v Aténách a viděli jsme Akropoli, ale někdy je fajn do té země přijet a jenom tak bejt a třeba nechtít vidět nejlepší památky, ale třeba jenom chvíli zůstat a pozorovat ten život a zase člověk získá úplně jinou zkušenost.
2: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: S hostem dnešního středočeského setkání, herečkou Zuzanou Kainarovou, se teď podíváme do Smilovic na Rakovnicku. Mají tam chalupu a tak se zeptám, jak jste se tam ocitli?
1: Manželovi rodiče tam v 70. letech koupili chalupu. Scháněli něco dlouho, jezdili prej se dívat na různý místa a pak přijeli tam a věděli, že to je to místo. A já se jim nedivím, protože to je opravdu nádherné místo. To je jedno z mála míst, které není na horách a mně se líbí. Protože jak jsem už předeslala, já jsem milovník hor. Ale tohle je opravdu kouzelné. A ta krajina je mírná, zvlněná, ta vesnice je malinkatá a ten domeček je na jejím konci. Ta vesnice je neprůjezdná, takže my jsme opravdu dole v údolí. A je to tam moc hezký. Je to tam moc hezký na kola, je to tam moc hezký na procházky. A my tam máme takový náš malý ráj v tom údolíčku, kde manžel teda obnovil rybník. Takže na jedné straně toho rybníka máme tady tuhle usedlost, tady ten starý dům. A na druhé straně rybníka jsme postavili penzionek, který jsme vlastně zrekonstruovali, jsme ten starý mlýn. I když teda z toho původního mlýna tam mnoho nezbylo, jenom nějaký základní zdi toho domu. No a pronajímáme ho jako dům k pronájmu, takže může kdokoliv přijet a být tam. Necháme si ten penzion párkrát do roka, kdy tam pozveme kamarády, nebo občas tam děláme i nějakou akci. Byl tam jednou keramický kurz, děláme tam výlovy rybníka, děláme tam zabíjačky, něco z toho jsou akce pro veřejnost, což máme na stránkách, něco z toho jsou jenom naše akce soukromé. Ale takhle máme vlastně místo a to byl jeden z důvodů, proč jsme tohle místo vytvořili, protože jsme se chtěli setkávat s těmi přáteli tam v tom místě, které je prostě nádherné a kamarádi tam rádi jezdili, akorát jsme nějak vyrostli z toho, abychom spali po zemi ve spacácích.
2: Tomu rozumím.
1: Už máme vyšší nároky, takže i tohle byl důvod, proč jsme chtěli to místo vytvořit, protože nás baví ty lidi spojovat a chtěli jsme jim to místo taky ukázat.
2: Říkám si, když prarodiče vašeho muže kupovali tu chalupu, tak asi nebyla v úplně ideálním stavu a že to je takové to stavení, které je potřeba neustále trochu opravovat, předělávat, dodělávat.
1: Je to tak, to je vlastně jedna dlouhá rekonstrukce, když máš jak starý dům, ale to myslím, že znají všichni.
2: Když jste se tam poprvé přijala podívat vy, nadchlo vás to místo hned, anebo jste si k němu hledala cestu?
1: To je místo, které člověka okouzlí úplně okamžitě, opravdu. To místo má genialoci a třeba ten rybník, který tam kdysi býval, tak když jsme ho obnovili, tak vlastně všichni lidi, co to viděli, říkali, to je neuvěřitelné, jak ten rybník sem patří, jak ti předkové věděli, kde ty rybníky stavět, protože to je prostě místo stvořené pro rybník. Ten tam vždycky měl být a opravdu tam sedí, jak se říká, jako prdel na hrnec.
2: No a říkám si, když jste Říčařovi, tak vlastně k té vodě máte blízko a bylo by asi zvláštní, kdyby tam ten rybník nebyl.
1: Já si myslím, to bylo poslání.
2: Když jste tam jezdili na chalupu, tak asi už v té době váš muž věděl, že je tam nějaký bývalý mlýn. Kdy přišel ten moment, že najednou přišel domů a říkal, hele, co kdybychom ho koupili? Bylo to tak?
1: No, bylo. Tak můj muž je muž smělých plánů, ale i velkých činů, jo. Já jsem v tomhle taková asi přízemnější nějak, nebo ty věci jsem taková opatrnější v tom životě, on se nebojí a je takový stavitel, no. A myslím, že někdy po svatbě, jestli jsem natočila nějaký seriál a měli jsme nějaký peníze a já jsem něco možná, co teda s tou investicí, a říkala, no já tady je takovej, víš, a já bych rád jednou časem tady to, aby se nám tady nikdo nenastěhoval, že by to chtěl vlastnit. Ten rozbořený kopřivama zarostlej prostě areál hroznej, děsivej, tak jsem si říkala, no tak jako hele, ať se realizuje muž, lepší než kdyby měl jako jiné zájmy. Takže jsem to ani jako v tu chvíli neřešila, ale jemu začalo se v hlavě rodit fakt už tenkrát jako plán toho, co tam vybuduje a už maloval na papíry a sešel se s kamarádem architektem, ale tak jako celkově ten koncept toho jako území, jo, a tady by byl ten rybník a tady by byl sád a tady by byla cesta a takhle by to. A já jsem mu vždycky říkala, běž tam aspoň posekat ty kopřivy, když je to tam hrozně zarostlý. A on říkala, kopřivy jsou úplně jedno, za pár let přijedou bagry a žádný kopřivy nebudeš řešit.
3: A fakt, za pár let přijeli bagry a kopřivy už jsme neřešili.
4: Středočeská setkání a Šárka Formánková.

0: Hostem dnešního středočeského setkání je herečka Zuzana Kajnarová, která nás pozvala na svoji chalupu ve Smilovicích na Rakovnicku. Vy jste říkala, že vlastně váš muž tam začal nejdřív budovat ten rybník. Jak se vlastně buduje takový rybník? Já nemám moc představu, chápu, že přijedou bagry a dál.
1: No tak nejdřív se 5 let papíruje a pokud nejste milionář, tak musíte sehnat nějakou dotaci. Teď ty dotace se dají získat různými způsoby, buď je to dotace, nevím, z životního prostředí nebo pro hospodářský rybník zase jiné dotace, o tom má samozřejmě spoustu jako parametrů a teď ne každý rok se vypisují všechny tyhle programy, ne vždycky máte šanci dosáhnout na celou tu dotaci, takže třeba částečně, tak já myslím, že my jsme to tak jako částečně zafinancovali z té dotace. Nese to sebou i nějaký kritéria, které vy musíte plnit. Nesmíte, třeba my tam nesmíme jako intenzivně chovat ryby, ale my jsme ani nechtěli. Můžeme tam nějaký mít, ale jenom původní druhy, aby ten rybník teda dosáhl toho, co má splňovat, aby v té krajině teda nějaký obohatil. Takže nejdřív se papírovalo dlouho, pak to teda dostane nějaký projektant a pak teda přijde na věc, přijedou bagry a začnou hloubit jámu a teď nejhorší je co s tou hlínou, takže vy platíte za to, že tu hlínu někam odvážíte. No je to jako docela náročný. Ale po, kdy začali v únoru a v říjnu bylo hotovo, po 3/4 roce vlastně máte takovej velký bahnitej, velkou bahnitou jámu, vybudovaný bezpečnostní přeliv na 1000letou vodu, takový Gabčíkovo nadmároš se nám tam jako událo. No a pak jsme jenom čekali, až ten malý potůček naplní tady to naše Gabčíkovo a opravdu asi za třeba 1-2 měsíce to nateklo, naplnilo se.
0: Vy jste někde říkala, že uprostřed toho rybníka je snad nějaký ostrůvek? A ten vznikl z té vybagrované zeminy?
1: To byl právě jeden z důvodů, abychom nemuseli celou tu hlínu odvážet pryč, tak jedno z úsporných řešení bylo, že se udělá ostrůvek a navíc nám to přišlo hrozně romantické. Děti byly v té době malé a já jsem jim četla Ransomovky, kdy oni tam jezdí na tom jezeře a mají tam ostrov Vlaštovek, nebo jak oni se jmenují. Tak my jsme měli taky právě ostrov, tak to bylo dobrodružné, dokonce jsme si tam postavili stan a stanovali jsme na ostrově s dětma, tak lodičkou jsme se tam vždycky přesunuli.
0: Zní to úplně báječně a proto se tam vybudovali i ten penzion, aby tam někdo mohl přijet, pobýt tam, relaxovat, ale zároveň být i v luně té přírody. Když jste budovali penzion, tak jsem někde postřehla, že jste říkala, že váš muž je nejenom úžasný muzikant, ale i skvělý řemeslník a že na spoustě věcí se tam podílel sám.
1: Ano, můj muž je muž mnoha zájmů a třeba rád pracuje se dřevem, takže postele do Smilovického mlýna dělal on s pomocí samozřejmě lidí, nedělal to celý sám, ale vymýšlel, jak to bude vypadat a ještě se navíc ty postele dělaly z dřeva, který bylo vytěžený na tom místě toho rybníka, takže to úplně máte pocit, že ten materiál se vrátil zpátky jenom v jiné podobě, tak to byl takový dobrý pocit.
0: A taky jsem viděla, že na budově penzionu máte i nějaký znak?
1: Ano, máme tam raka, který je symbol Smilovického mlýna a toho raka jsem zase vyrobila já z keramiky asi před 20 lety. Úplně náhodou, ještě dřív než stál penzion, tak jsem udělala raka podle loga Smilovického mlýna, který logo jsme měli dřív než penzion.
0: A někde se začít musí.
1: Někde se začít musí, no. A já jsem teda vyrobila takovou mozaiku raka a když se v penzion dostavil, tak jsme ho tam slavnostně pověsili.
2: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

0: Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je herečka Zuzana Kajnarová, která nás vzala do Smilovic na Rakovnicku, kde mají s rodinou chalupu. Ale teď se vrátíme zpátky do Prahy, protože mě zajímá, kde vás právě teď můžeme vidět v divadle.
1: V Praze v divadle mě můžete vidět v divadle Radka Brzobohatého, v divadle Metro a v divadle v Řeznické.
0: A na jaké kusy nás pozvete?
1: V létě ještě hraju v našich Spírovských slavnostech, ale letos už jenom v Ostravě, v Bratislavě a v Brně ve Snu noci svatojánském. A představení, na které bych vás ráda pozvala, no asi nejvíc nejnovější představení a moje teď největší srdeční záležitost je představení Chaos v divadle v Řeznické. To představení je pro mě velmi specifické, protože jsme ho udělali s nejlepšíma kamarádkama, jako takový náš opravdu životní kamarádský projekt, který je o třech ženách, které se ocitají v takových nějakých kritických situacích. Jedna je učitelka, druhá je psycholožka, třetí je redaktorka a každá si prochází nějakou krizí, ale ne nějakou, kterou by neznal každý z našeho života. Takové normální životní krize, ale právě to jsou schopny řešit s nějakým humorem, nadhledem a mají jedna druhou. To představení mám hrozně ráda, myslím, že se nám povedlo, reakce máme krásný, tak mu přeju, ať na něho chodí lidi a proto vás taky srdečně zvu, ať nás přijdete podpořit a přijdete se podívat. V divadle Radka Brzobohatého hraju ajťáky a představení Jsem doma zlato. A představení Jsem doma zlato je zase pro mě úžasné v tom, že ho hraju se svým manželem. Hrajeme manželský pár, je to taky komedie, přestože je to taky hořká komedie. Ti manželé to spolu nemají úplně jednoduché, ale my si to moc užíváme a navíc můj muž se občas přeřekne a řekne mi na jevišti Zuzi místo Judy.
2: Já jsem si říkala, že to možná unikne občas.
1: A to jsou potom velmi vtipné momenty. Bylo to v nějaký hádce, kdy on říká, už dost Judy, už dost Zuzi. Bylo to tak pravdivý, že to jsem nemohla vlastně přejít, tak jsem se tak zarazila, podívala jsem se na něho a lidem to došlo a začali se smát. Tak to byl hezký moment.
2: A stává se to někdy i obráceně, že by se něco z toho divadla přeneslo i domů?
1: Tak jsou situace, kdy se něco děje a vy použijete repliku, protože přesně víte, že to je tenhle,
2: co to znamená?
1: Ano, že to je tenhle moment.
2: Říkala jste, že v létě vás čekají letní Shakespeareovské slavnosti, ale jenom tak trochu. Jinak budete mít volno, anebo vás čeká ještě nějaká divadelní práce?
1: Snažila jsem si udržet volno, protože přes rok toho je přece jenom hodně, tak abych měla čas i na děti, které jsou ve škole, takže mi to tak docela vychází, že ty představení, které hraju, mám v době, kdy oni jsou na táboře, a jinak se budu snažit být s nimi, ať si je užiju, protože mám děti, které už odrůstají ze svých dětských střevíčků a myslím, že nás čeká posledních pár společných prázdnin a pak už vylítnou do světa, takže se snažím ten čas si nechat pro ně.
2: A předpokládám, že budete hodně toho času trávit i ve Smilovicích.
1: Ano, to je přání teď mého muže. Říkal, pojďme nikam nejezdit, zůstaňme tady, je tady nádherně. A je pravda, že to léto v Čechách je krásné a ve Smilovicích je úplně nádherně. Navíc i ze Smilovice dá kamkoliv vyjet, ať už je to za hranice Středočeského kraje, nevím, do Krušných hor, anebo přesně jenom po Středočeském kraji, třeba na kole. A jsou to úplně krásně strávené prázdniny.
2: A je tam v blízkém okolí něco zajímavého?
1: Je tam kousek Panenský Týnec, to je velmi oblíbené místo. My jezdíme rádi na kole do Zichovce, tam je pivovar a restaurace. A
2: to ano, to je taky v létě důležité.
1: No, a to je tak akorát pro nás, že mi to tak nám to vyjde přesně na ten obídek a zpátky na tom kole, že to je pěkná projížďka. Dále tam jsou Kounovské řady, to jsou kamenné staré řady, na které se dá podívat. Je tam kopec Raná, na který se dá vylézt, Louštín rozhledná. Takže těch míst je tam fakt hodně. A nebo potom směrem víc na ten Rakovník Petrov, tam je křížová cesta nádherná nahoru. Nebo potom až zase dolů k Plzni Rabštejn nad Střelou. A jako dá se najít vlastně fakt spoustu hezkých míst v okolí. No.
2: Máte tam, ať už přímo ve Smilovicích nebo v blízkém okolí, nějaké svoje vyloženě oblíbené místo, kam třeba občas ráda jedete nebo jdete i sama?
1: Já jsem během covidu začala běhat právě ve Smilovicích. Nejdřív jsem si říkala, já nechodím běhat, já utíkám. Jak jsme byli všichni pořád spolu, tak člověk občas měl potřebu být sám. No a tak jsem si oblíbila tam nějaký trasy. A nad těma Smilovicema je bývalý Přemyslovský hradiště Dřevíč. A nejen, že to místo je uchvatné samo o sobě, protože to opravdu starý hradiště a je to takový placatý prostě kopec, který má opravdu atmosféru. Nahoře je kaplička svatého Václava, kterou dokonce moje tchyně úžasná nechala zrekonstruovat. Protože tam chodila celý život, bylo jí líto, v jakém je to stavu, tak přispěla na rekonstrukci. Takže teď je tam krásně opravená kaplička a my jsme tam s manželem měli svatbu přímo na tom místě. Takže to je opravdu pro mě jako úžasné místo a já tam chodím běhat k té kapličce vždycky. Vyběhnu nahoru a se běhnu dolů a mám takový hezký zážitek.
2: Tak ať vám to pořád tak krásně běhá, ať vám to krásně funguje, ať jste šťastná ve Smělovicích nebo kdekoliv jinde.
1: Děkuju.
2: Moc děkuju, že jste k nám přišla. Mějte se hezky naslyšenou.
1: Těšilo mě, mějte se taky hezky.
2: Naším dnešním hostem byla herečka Zuzana Kajnarová. A u dalšího středočeského setkání se na vás bude těšit Šárka Formánková.
3: Český rozhlas Střední Čechy, středočeská setkání.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Podmínky pro statut dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky se nejspíš zpřísní. Referendum o větrné elektrárně v Tichařovicích je kvůli nízké účasti neplatné. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 30 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra dokončilo novelu zákona zpřísňující podmínky pobytu v Česku pro ukrajinské uprchlíky. Změny se týkají systému humanitární dávky, která má být navázaná na pracovní aktivitu, ale i povolení pobytu za účelem dočasné ochrany. Nově by měla tato ochrana zaniknout, pokud se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na déle než 30 dní. Teď je to 90 dnů. Bývalý ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN se změnám nebrání.
2: Jsme připraveni o tom diskutovat, až uvidíme konkrétní parametry, a určitě jsme připraveni přijmout taková pravidla, aby byla férová a aby zbytečně nezatěžovala stát, ale ani ukrajinské uprchlíky.
1: Návrh v pondělí projedná vláda. Pokud projde celým legislativním procesem, měl by platit od ledna 2027. Dnešní referendum o stavbě a provozu větrné elektrárny v Tichařovicích na Příbramsku je neplatné. Nepřišlo totiž dost hlasujících. Účast voličů byla přes 32,5%. Podle zákona bylo ale potřeba 35%. Ze 43 voličů jich odevzdalo platný hlas 14. Z toho 11 se vyslovilo proti stavbě elektrárny. Vyplývá to z informací na úřední desce obce. Prostranství kolem Butovického rybníka v Praze 5 dostane novou podobu. Městská část plánuje obnovit park a vybudovat dětské hřiště i sportoviště. Budova z 19. století, která se u rybníka nachází, bude sloužit jako občasná kavárna. Radnice projekt veřejnosti představí ve středu 27. května. Práce mají začít v příštím roce. Stát budou asi 10 milionů korun. Pokračuje radní Prahy 5 Lubomír Brož z hnutí ANO.
3: Náves by se měla proměnit v příjemné pobytové místo pro trávení volného času i pro pořádání různorodých sousedských akcí.
1: Do chovu v Milovické přírodní rezervaci přibyla nová zubří samice. Pětiletá Cviana tak rozšíří genový fond současného stáda. V tom žije kolem 50 zubrů. Samici darovalo vedení chomutovského zooparku, říká ředitel ochranářské společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
4: S podkrušnohorským zooparkem v Chomutově spolupracujeme dlouhodobě, poskytl například zubry pro rezervace na Lipně nebo v Rokycanech a společně jsme vyváželi zubry do Španělska nebo Nizozemí. Sport.
1: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburku Slovensko 3-2. Vítězný gól dal odrazem od brusle ve třetí třetině kapitán Roman Červenka. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně zvětšenou oblačnost a odpoledne výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na D10 na 5. kilometru směrem do Prahy dávejte pozor, na vozovce tam je vysypaný náklad a na D1 na 19. kilometru ve směru do Brna blokuje pravý pruh porouchané auto. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Krásný večer, den či noc do všech regionů, milí posluchači. Úvodní píseň v podání Malé muziky jasně vytyčila cíl naší dnešní cesty za historií a lidovou kulturou. Vydáme se na Šumavu, do jednoho velmi zajímavého městečka. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

A ono město, do nějž míříme, se původně jmenovalo Zimní hora, neboli Winterberg, z čehož se v češtině stal Vimperk. Je to město mnoha zvláštností. Leží na úpatí Boubína a je vstupní branou na Šumavu. A také v něm sídlí správa Národního parku Šumava. V minulosti bylo převážně německé a svůj zlatý věk zažilo od 13. do 17. století, kdy bylo cílovou stanicí jedné ze tří větví zlaté stezky, po které se do Čech z Pasova dopravovala sůl. Má také velmi zajímavý zámek a právě do něj se dnes vydáme, abychom si zmapovali, co určovalo život lidí ve Vimperku a okolí v uplynulých staletích. A budete možná překvapeni, protože to bylo sklo a knihy. A také bych neměla zapomenout, kdo nám dnes při putování historií Vimperka bude hrát. Budou to muziky Plzeňského lidového souboru a Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic. A hrát budeme hlavně písničky o horách.

0: Na začátku Zlaté stezky, která je na zámku ve Vimperku a historií šumavského a pošumavského sklářství, nás provede Eva Rajčpísová z Národního památkového ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Evo, já tady vidím neuvěřitelnou mapu, na které my stojíme. Je tady vidět Zlatá stezka, Vimperk jako jeden z těch hlavních proudů vedoucích do Pasova, ale kolem je tady fůra červených, zelených a modrých bodů. Každý z nich byl jedno místo s jednou sklárnou, je to tak?
1: Přesně tak. A my jsme se tady snažili i naznačit, jak vlastně se situace šumavského sklářství lišila v průběhu nebo vyvíjela v průběhu staletí. Takže to, co vidíte červeně, to je úplně nejstarší. Jsme v době Karla IV. 14. století a 1359 je nejstarší letopočet, kdy hned vedle Vimperka vznikla sklárna, do dneska se jmenuje Skláře. A pak už to šlo ráz na ráz, je jich tady celkem víc než 10. A sklářství pak čekali takové vlny propadů a vzestupů, takže po husitských válkách začínali zase vlastně úplně od píky, krásně se vzmohli v 16. století, potom přišla 30letá válka, takže zase úplně všechno zničeno a zase úplně od začátku. A tady je to krásně vidět, že co vlastně století, tak jedna nová vlna vzestupu až prostě do toho 19. skoro.
0: My tady vidíme totiž úplně i dřevní sklářské výrobní pomůcky. Tady je neuvěřitelná sklářská pánev, která je asi kamenná, nebo z čeho to je?
1: Asi je kamenná, ale hlavně jde o to, že je malá. Ono prostě, když jste byl šumavským sklářem, tak jste měl na výběr. Buď jste mohl dělat později třeba tabulové sklo na zrcadla a tak, to bylo mnohem později, ale v těch začátcích buď jste měl možnost takzvané duté sklo, takže sklenice, což třeba vyžadoval místní velmož, máme k tomu takovou hezkou pověst. No ale nejjednodušší pro skláře bylo dělat jenom malé korálky, takzvané páteříky, které se navlékaly na šňůrku, byl z toho vlastně růženec, pomocí toho růžence se lidi modlili a těch páteříků byly potřeba miliony a byly odsud na vývoz hlavně do Německa. Takže ta pánev, na kterou se spolu díváme, je malá, vždycky se do ní nalila surovina, vznikla tavenina a z ní ty korálky se namotávaly.

0: Jak to s těmi skláři tady vypadalo dále? Já vím, že sem se dováželo benátské sklo, původně po té zlaté stezce jako exkluzivní zboží, a docela mě překvapovalo, že i naše sklo se stalo vývozním artiklem. Tak jak je to možné?
1: Je úplně úžasné, že ten zázrak se udál zhruba 15 kilometrů od Vimperka. To místo je dodneška možné navštívit, Michlova huť. Bydlel tam Michal Miller a sice on je jediný z českých sklářů, kdo se pokoušeli přijít na tajemství benátské skla, tak on vlastně mimo děk vynalezl i něco mnohem lepšího. To, co vynalezl on, se ukázalo, že má daleko lepší vlastnosti než to benátské sklo, lépe se brousilo, rilo, a mimochodem Michlova huť je teda velmi hezký typ na výlet, dokonce tam má teďko i památník. No a to, co on vynalezl, nazval to tehdy křídové sklo, pak vynalezl i rubinové sklo, tak to naprosto převálcovalo konkurenci a díky tomu se najednou české sklo stalo celoevropským fenoménem, což byl úžasný příběh.
0: On nějak zdokonalil tu recepturu, vynalezl lepší písek, či co se stalo?
1: Na tom je zajímavé, že receptura se ztratila, takže ač existovaly později různé receptáře, takže do dnešní doby není patné, v čem přesně to jeho tajemství spočívalo, bylo to velmi ceněné know-how, ale každopádně ten vkus se potom proměňoval, takže o 100 let později. Najednou vyšly z mody ty čiré, ryté nádoby a najednou byla velká touha po barevných, což se povedlo tady ve 30. letech 19. století Johannu Majerovi. A tyhle barevné skloviny a vrstvené sklo zažily takový boom, že jemu naprosto nestačila vymper.

0: Pražská sklárna Adolf a on si musel postavit sklárnu novou, což byla jedna z posledních na Šumavě a byla to slavná Lenora. Nebýt těchto barevných skleniček, tak Lenora vlastně vůbec nebyla založena. No a největší exponát, to je ohromný.
1: Ten je obrovský a to je pohár, ale tedy ne napití, pravda.
0: Je to pohár pamětní ke 400. výročí povýšení Vimperku na město, takže v roce 1879 a je na něm německy napsáno, že ho darovali přímo skláři vimperští ze sklárny Adolf městu. Město bylo povýšeno na město v roce 1479.
1: Je tedy vidět, že se hodně vyváželo i do arabských zemí podle všech těch flakonů zlacených a různých zlatých misek.
0: Tady je prostě úžasné, že skláři v Lenoře nebo v Adolfově zvládli tyhle ty orientální nádobky pro Blízký východ a že tam ten odbyt byl, že ta kvalita byla taková, že i ti Arabové si prostě objednali dané zboží od nás ze Šumavské sklárny.

0: Tak milí posluchači, pokud byste očekávali, že v této lokalitě se většina lidí věnovala především práci se dřevem nebo se sklem, tak se mýlíte, protože toto město bylo neuvěřitelně proslulé díky knihtisku. A o tom nám více řekne Eva Říhová z Národního památkového ústavu, která nás tady provede tou úžasnou knihtiskařskou historií. Vimperka, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak jak už jste zmínila, proslulé město Vimperk skutečně má velice bohatou historii knihtisku, která sahá až do 15. století. Už v roce 1484 jsem přišel z Passova německý tiskař Jan Alakrau a vytiskl zde tři knihy. Ty první dvě byly latinské, ale třetí kniha byl kalendář na rok 1485 a byl to vůbec první česky vydaný kalendář v Čechách. Ten kalendář nesl na název minuci, to bylo odvozené od latinského výrazu minutio sanguinis, což znamená pouštění krve, a právě v tom kalendáři byly vyznačené dny, které byly vhodné pro to, aby se prováděl tento lékařský zákrok.
0: Jak je možné, že se to tady tak ujalo?
1: Ten německý tiskař Jan Alakrau tu neměl zřejmě takový odbyt, jaký si představoval na té zlaté stezce. Takže Vimperk opustil, ale po 370 letech na tuto tradici navázal Jan Steinbrenner. Ten si zařídil v rodném domě svého otce tiskařskou dílnu v roce 1855 a začal tisknout modlitevní knihy. Protože byl velice šikovný, nápaditý, rychle se poptávka po tomto zboží rozrostla a tak rozšiřoval dílny a ty knihy modlitevní, které tady tiskl, byly skutečně proslavené po celém světě.

0: To jsou ty knihy, které tady vidíme. A to je krásná vazba, velmi výpravná, aby si posluchači nemysleli, že to byly jen tak ledajaké knížky. Je to až spíš takový klenot.
1: Proto si ho velice cenili po celém světě a k výrobě těch modlitebních knížek na jejich vazby využíval pravé kůže, želvovinu, hadí kůži, perleť, sklo, opravdu široký sortiment. Ty knihy byly krásně zdobené, vysoce kvalitní a měly zlacené ořízky. Kromě modlitebních knih, kterých někdy v roce 1930 už bylo 100 milionů vydaných, ještě zařídil výrobu kalendářů. Ty modlitební knihy nakonec tiskl ve 23 světových jazycích a kalendáře, které šly taky velice dobře na odbyt, v několika jazycích tiskl poučné, zábavné, vojenské, křesťanské. Každý si tam našel něco, co se mu hodilo. Byly tam povídky, byly tam rady pro rolníky, pro domácnosti, byly tam i lékařské rady různé a v jednom kalendáři jsem se dokonce dočetla, že na kašel je dobrý, když si nazbíráte černý slimáky, uzavřete je do sklenice, zasypete cukrem. Po několika dnech ty slimáci vytvoří konzistenci medu a to se užívalo na kašel.
0: Tak jestli bude letos opět taková invaze slimáků, jaká bývá, tak to můžeme vyzkoušet tedy, kdo bude mít na to nervy. Já tady vidím i Korány. Vyráběl pan Steinbrenner i náboženskou literaturu, zjevně nejen křesťanskou.
1: Samozřejmě ty koránky, to byla chlouba z Steinbrennerových tiskáren. Je to miniaturní modlitební kniha, která je o rozměrech 18x22 mm.
0: Ano, ty tady zrovna vidíme, to je úplně neuvěřitelné.
1: 823 stran, tištěno na cigaretovém slabém papíře a kdo nemá lupu a nezná arabštinu, tak si moc nepočte. Ale to byl skutečně úžasný vývozní artikl a byl vlastně jediný, který ty Korány vyráběl.

0: Mimochodem to, co tady vlastně zahájil Jan Steinbrenner, muselo úplně změnit život na Vimpersku nebo ve Vimperku, protože předpokládám, že tady ta knihtiskárna asi zaměstnávala docela hodně lidí.
1: Byl to opravdu velký zaměstnavatel pro spoustu lidí. Navíc měl silné sociální cítění, takže tady stavěl domy pro své zaměstnance, nemocnice, chudobince, vývařovny a Vimperk skutečně má být Steinbrennerovi za co vděčný. Bohužel přišel rok 45, skončila válka a veškerý majetek Steinbrennerovy rodiny byl konfiskován a tiskárna, jakoby fabrika, přešla pod národní správu. I když musím říct, že stále se ještě pokračovalo v tradici knihtisku, tiskly se tady velice kvalitní knihy, stále jako si udržovali tu dobrou pověst. Samozřejmě se měnil sortiment. Bylo tady potom spoustu knih, které se vydávaly pro československého spisovatele, nakladatelství Vyšehrad, Odeon, všechno možné.
0: Já děkuji za úžasně zajímavý vhled do historie knihtisku tady ve Vimperku paní Evě Řívhové z Národního památkového ústavu.
1: Naslyšenou, děkuju.

0: Úplný závěr dnešního výletu na Šumavu mám pro vás překvapení. Pokud se do Vimperka vypravíte, neměli byste v podzámčí minout galerii Winterberg. Tam totiž najdete výstavu velmi zajímavých obrazů Ondřeje Bartoška, který se věnuje lidovým zvyklostem, mravům a pověstem staré Šumavy. Vznikla z nich obdivuhodná kolekce obrazů a nejen o ní, ale i o Šumavě samotné jsem s Ondřejem Bartoškem mluvila na vernisáži.
1: Pane Ondřeji, jak vlastně tady ta neuvěřitelná šumavská série obrazových příběhů vznikla?
2: Inspirace byla kniha o lidových zvyklostech a řemeslech na Šumavě, kde se některé ty příběhy odehrávaly. A ta mě vlastně inspirovala k prvnímu obrazu, což byla pověst o Roklanském jezeře. A sebral jí známý etnograf Engebert Pany, což byl sudetský Němec, byl i ve své době velmi známý. Takže vlastně jsem začal pátrat. První ty příběhy jsou kolem 30leté války, co se tady tradují, až po období mezi válkama první republiky.
1: Když jste četl ty předlohy, co nového jste sám pro sebe objevil, co jste třeba netušil?
2: Já miluju příběhy. A samozřejmě k tomu se váže i ty příběhy těch autorů, protože já jsem vlastně se nezabýval jenom tou pověstí, ale vlastně i jejich jako osudama.
1: Takže tady všichni ti autoři jsou nadepsáni na těch obrazech, ano, Janka Dehřavý, Herbert Kösl, Engelbert Pany, o tom jsme mluvili, Karl Hofer. Ano. Takže vždycky jste vzal nějakého toho sběratele, etnografa a od něj jste čerpal náměty.
2: Ano, protože jako každý ten obraz je jeden příběh, takže samozřejmě jsem musel vybrat jednak příběh, který mě nějakým způsobem vnitřně oslovil, a zároveň mě samozřejmě strašně zaujal i ten osobní příběh těch sběratelů, který jsou často minimálně stejně barvité, jako jsou ty jejich příběhy, které sebrali. Jsou to buď Češi nebo Němci, kteří žili v tomto regionu, buď to byli etnografové, řídící učitelé, písmáci, kteří sbírali po vesnicích, po městečkách pověsti a ty zvyky, a dochovalo se to teda dodnes. Což mimo jiný třeba je i na Kohoutím kříži, což je jako známý web, který shromažďuje vlastně vzpomínky německého obyvatelstva tady v tom regionu. A je to symbolické, protože jsem to pojmenoval jako 14 zastavení podle zastavení křížové cesty. A mělo by to teda pokračovat druhou sérií dalších 14 zastavení, protože tyto příběhy jsou všechny z té jako české strany jako toho pohraničí. A chtěl bych se věnovat teda zase ještě té německé straně, že by to mělo vzniknout jako pandán dalších 14 zastavení německých.

0: Počkej, ty obrazy, má to takovou lehce hororovou příchuť. Ty příběhy byly spíše temné, ty, které jste vybíral. Našel jste v tom nějaký charakteristický rys?
1: Já jsem sice říkal, že tak pojmenovávám i s tou knihou, která se chystá jako Příběhy z temného kraje, ale vlastně řada těch pověstí vůbec není jako temných. Ty příběhy fungovaly jako ponaučení. Tady třeba odstal Engelberta Pannyho, to je o zjevení, které se v noci objevovalo a strašil pocestný, až narazil na chlapíka, který se ptal těch pocestných, až mu jeden řekl, dej ho tam, kde zovzal. A on to byl nepoctivý sedlák, který sebral nějaký hraniční kámen, no a za to vlastně byl zaklet teda do tohohle zjevení. No a jakmile mu ten pocestný řekl, dej ho tam, kde zovzal, tak vlastně tím ta jeho kletba byla zlomená. Takže to vlastně končí jako dobře. Nemají se konat špatné činy.
0: Tak ještě nějaký si představme, Ondřej.
1: Když jsme ve Vimperku, tak tady mám teda jednu pověst Vimperka. Přímo se odehrává v té části tady pod Vimperským zámkem a je to o muži, který tak napůl jako trochu spolupracoval s ďáblem a ďábel se rozhodl, že ho musí teda získat, aby si ho mohl jako odškrtnout a získal jeho úpis a pak, že ho zahrne bohatstvím a veškerým komfortem, který mu tehdejší Vimperk mohl poskytnout. No a ten chlapík vlastně řekl fajn, proč ne? A měl podmínku, že si vytrhne vlas, ta pověst se jmenuje o kadeřavém vlasu. A pokud teda ten ďábel bude schopen ten jeho vlas natáhnout, tak vyhrál a on si ho může odtáhnout do pekla, no ale samozřejmě natáhněte jako kadeřavý vlas. Že? Takže ďábel se snažil, u toho se strašně potil a tím vlastně tady vznikl potok, který teda kousek od nás teče a když se rozvodní, takže všechno jako bere a je to ďábelský potok. No tak to je prostě z Vimperka.
0: A pokud nestihnete výstavu, můžete se těšit na knihu, kterou o Šumavě Ondřej Bartošek chystá a která by se měla jmenovat Pověsti z temného kraje. A to je z dnešního putování za historií a lidovou kulturou Vimperka na Šumavě vše, milí posluchači. Vřele doporučuji k návštěvě, budete překvapeni a navíc ve Vimperku najdete i nejsvažitější a nejpříkřejší náměstí v naší republice. Krásný týden plný zajímavých objevů z historie vám přeje Markéta Ševčíková. A vzpomeňte si občas také na lidové písně a nezapomeňte si je sem tam zaspívat.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Tak tvůrčí Afrika, 22. ročník, v květnu už třetí etapa.
2: Takto Lucie Němečková, náš host, rozhlasová divadelní dramaturgině, zakladatelka a ředitelka několika festivalů, popsala téma dnešního pořadu. Ano, letos je festival rozdělen do etap a také náš pořad bude mít několik hlasů. První jste slyšeli, druhý bude patřit herci Maximu Mededovi, který je původem z Beninu, a třetí, jako obvykle v pořadu My a oni, vám přeje příjemný poslech. Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dvaadvacátý ročník se skutečně koná v etapách. Bylo to vůbec v roce 2001 myslitelné? Jak vypadá první vzpomínka na první festival Tvůrčí Afrika aneb Všichni jsme Afričani?
1: Velice si vzpomínám na to, jak jsme seděli s Frederikou Smetanovou, která tehdy pracovala ve francouzském institutu. Vyprávím o tom, že jsem se právě vrátila z Avignonského festivalu, kde jsem připadla na to skvělá divadla, skvělá setkání s úžasnými dramatiky z Afriky a z Karibiku. No ona tak jen suše poznamenala, tak co kdybychom takový festival udělali tady?
2: Touto vzpomínkou, nebo možná už legendou o vzniku první koncepce, začíná dnešní vyprávění o 22. ročníku. K tvůrčí základně tehdy patřil i Michal Lázňovský, dramatik, dramaturg, překladatel a rozhlasový redaktor. Každý z tohoto tria se potom vydal svojí cestou a v archivu pořadu My a oni je možné najít některé detaily o tom, jak se festivalu dařilo. Například 10. výročí bylo prý určitou křižovatkou. Co to znamená pro jeho ředitelku Lucii Němečkovou?
1: Ten 10. ročník, máte pravdu, byl přelomový, protože po těch 10 letech jsme dosáhli určitého bodu vyčerpání, řekla bych. A my těch 10 let jsme celou dobu trnuli, jestli dostaneme peníze, kdy je dostaneme. A už po těch 10 letech to nebylo zkrátka únosné, takže jsme na chvíli festival přerušili, abychom nabrali jistý oddechový čas a za pár let se zase k němu vrátili s novou energií. Mezitím jsem založila jiný festival, fungoval několik let předtím souběžně. Ten se jmenuje Nad Prahou půl měsíc. Po 16. ročníku předloni jsem ho předala mladší generaci, která si myslím vede velice zdárně.
2: To, co podle mého velice charakterizuje celá ta léta, je vaše urputnost jako ředitelky, jako autorky té myšlenky vůbec, že stojí za to nám přibližovat kultury Afriky, Karibiku, Blízkého východu. Odkud a jak vzniklo to přesvědčení, že to má cenu?
1: Ještě po těch 25 letech, řekla bych, vlastně nemám úplně zjištěné, kde skutečně jsou ty kořeny toho zájmu. Dokážu říct, že to bylo to první setkání v Avignonu. Zatím to šlo opravdu do dětství, do té nemožnosti vycestovat, do mých snů a různých představ o tom, jak vypadá ten svět za zdmi toho Československa tehdejšího. Postupně se tahle ta představa vykrystalizovala téhleté podoby zájmu o to, co se děje na té současné divadelní scéně, protože ty naše představy o Africe, o africké kultuře a o divadle bývaly a jsou dodnes mnohdy velice zkreslené. Je to nějaká moje vášeň, ale touto vášní se mi podařilo, myslím, nakazit i další lidi, že to je sice projekt, který jsem založila a který vedu, ale vlastně už se z toho stala velice seriózní odborná záležitost, která je respektovaná ve světě a která věřím, že bude i jednou opravdu adekvátně oceněna i tady u nás v České republice.
2: Festival není jenom pražský. Myšlenky tvůrčí Afriky postupně přináší a představuje také v Brně, Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Plzni, Ostravě nebo v Pardubicích.
1: V současnosti bych řekla, že tvůrčí Afrika míří i za hranice České republiky a že plní něco jako soft diplomacii, kulturní diplomacii. Nedávno jsem se například vrátila z Nairobi, z Litfestu, což je literární festival, který pozval náš projekt společný s Prahou Město literatury. A byl to projekt burundsko-česko-keňský, protože byla to hra autorky Shaili Inangomi, kterou napsala během svého rezidenčního pobytu v Praze, hra věnovaná Františce Plamínkové, sestry z východu.
2: Nejen letos, ale myslím si i loni, festival proházel jednou z těch vašich křižovatek, koncepčních, výrobných a tak dále.
1: My jsme loni a letos to zkoušíme poznovu, protože loni se právě formát spíše než festivalu, ale jakési sezóny, dokonce čtyřměsíční, velice osvědčil. Začínáme v březnu, pokračujeme v dubnu, přes květen až do června. V každém tom měsíci představíme nějakým specifickým způsobem zaměřený program, přičemž v březnu jde o měsíc frankofonie, v dubnu o projekt zaměřený na spolupráci s Martinikem. V květnu je to potom oslava Mezinárodního dne Afriky a v červnu je to právě spolupráce s Prahou Město literatury a s jejími rezidenty. Když děláte týdenní festival, bohužel se o tomto tématu mluví jenom ten týden v roce. Ten program je potom opravdu nabitý, také z organizačního hlediska. Nám přijde zajímavější a smysluplnější rozdělit si ty síly právě do těch 4 měsíců a vlastně prohloubit tu spolupráci. To, aby se téma afrických kultur, karibských kultur stalo součástí, pravidelnou, přirozenou součástí české kultury, tak to si myslím, že dokážeme právě prostřednictvím tedy téhleté čtvrtsezóny.
2: A dosavadní zkušenost, jak byste je popsala?
1: Ta zkušenost je báječná, vlastně přinesla všechny ty benefity, větší návštěvnost, rozdělení těch sil do těch 4 různých etap, ten hlubší zájem o jednotlivé autory, o jednotlivé akce, rozšíření i mimo Prahu, i například co do financování, tehle ten způsob postupné realizace nám umožňuje vlastně čerpat teda postupně ty finance až do toho konečného závěru v červnu, kdy věřím, že už budeme mít celý rozpočet pohromadě.
0: My a oni.
2: Tvůrčí Afrika udělila loni i své první festivalové ceny. Podle Lucie Němečkové je pochopitelné, že za předchozích 15. století vznikla celá řada osobností, které dokázaly budovat nelehké vztahy mezi českou a africkými kulturami.
1: Letos oceníme francouzskou teatroložku Sylvie Chalaï, která je obrovskou oporou tvůrčí Afriky od samého jejího začátku. Dalším oceněným je Alfred Alexander, dramatik a také autor myšlenky vzájemné autorské výměny mezi Českou republikou a Martinikem. Dokonce jsme i vydali antologii českých překladů her martinických autorů a autorek Ostrovy a kontinenty. Třetím oceněnou je bývalá dramaturgyně Českého rozhlasu paní Jana Paterová, které vděčíme za to, že se africké dramatiky staly součástí vysílání Českého rozhlasu Vltava. A tím čtvrtým, ale ne posledním oceněným je Maxim Mededa, který nás provází od prvního ročníku. Je to především neúnavný, úspěšný a skvělý herec, který hostuje v různých divadlech nejen v Praze, ale i po České republice a dokonce je i jedním ze zakladatelů a zároveň stálých herců souboru, který při tvůrčí Africe vznikl, který se jmenuje Divadlo bez hranic nebo Divadlo českých Afričanů společně s Eliškou Mesfin Bouškovou a s Gilsonem Santanou.
2: Jsem velice poctěná, že v programu můžeme pogratulovat herci Maximu Mededovi na oceněný, které přijme 26. května knihovně Václava Havla. Zdravím vás a gratuluji.
3: Děkuji vám pěkně a jsem taky rád, mě to potěší. Cenu jsem vždycky dostal za nějaký sport a tak dále, ale za divadlo, za kulturu, za tím ne, kromě těch kytek, co dostáváme v divadle každý den.
2: Jde o rozvoj česko-afrokaribských kulturních vztahů. Co vám to říká?
3: Tvůrčí Afrika vždycky se snažila, aby lidi tady měli povědomí o africké kultuře. Pro mě bylo vždycky, že když už jsem tady a můžu si dát knedlíky, svíčkovou, že je pro mě taky dobrý, aby ty lidi, kteří tam přijdou, aby se naučili jíst třeba fufu od nás a tak dále. Že ta komplementarita vytvoří něco hezkého.
2: Co byste vy například z Beninu teď vybral jako představování té své země?
3: Já bych vybral ten náš způsob, jak my tam hrajeme divadlo. My to divadlo tam hrajeme jakoby z francouzského konceptu. Byli jsme francouzská kolonie, ale do dneska oficiální jazyk je francouzština. Ale my se snažíme vždycky do toho dát tu beninskou mentalitu, aby to vypadalo trochu věrohodně. Tam bych to tady přivedl, aby ty lidi věděli, že i v Africe, i když nemáme národní divadlo, nemáme kulturní centra a tak dále, že si tam taky hraje divadlo. A to divadlo může být také součást divadlo, které si hraje normálně v České republice.
2: Jak často jste byl účastníkem Tvůrčí Afriky?
3: Nějaký moment jsem aktérem a pak přijde moment, když jako jsem tam jako divák, protože si vědět, co dělají ostatní, aby se obohacil taky.
2: Mne právě zajímalo, co se původný Afričan může díky festivalu dozvědět nového o Africe.
3: Já jsem dozvěděl víc třeba o Karibiku. Teď jsou naše bratři, kteří kdysi byli odvlekli tam, aby tam pracovali na polích a tak dále. A jsem tam věděl hodně, co nás spojuje. Naše chování, jo? Jak mluvíme, jo? A všechno. Jinak o Africe ty nové spisovatele, oni tam vždycky píšou o trendu, který tam je teď nově. Tak mám reflekt o tom, co se vůbec tam děje. Protože oni to píšou tak krásně, že člověk vidí, co se tam mění politicky a tak dále. A je to super, že člověk má tu šanci o tom dozvědět.
2: Zkrátka, nikoli záměrně vyvolávané rozepře, ale znalosti a otevřené obzory přinášejí přidanou hodnotu našemu soužití. Na další pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policie bude v letních měsících dohlížet na bezpečný pohyb lidí u vody. Ve městech na Vysočině ubylo obyvatel. Nejvíce ztratila Jihlava. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté budou od června do konce září kontrolovat bezpečný pohyb lidí v okolí vodních ploch v Česku. Informoval o tom ředitel pořádkové policie Petr Koutný. V Česku se každoročně utopí zhruba 180 až 200 lidí. To je víc než v některých přímořských státech. Lidé u dětí podle policistů často podceňují dostatečné vybavení. Připomínají proto, aby byli připraveni. Například dobře zvolili místo podle plaveckých schopností a zajistili dostatečný dozor. Všechna krajská oddělení budou podle Koutného taky v letních měsících pořádat preventivní workshopy pro rodiny s dětmi. Policie pátrá po pohřešovaném 82-letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové. Muž je hubené postavy, má bílé vlasy, modré oči a oholené vousy. Je vysoký zhruba 165 cm. Odjel z domova včera odpoledne na zeleném kole. Na sobě by měl mít bílou bundu a modré tepláky. Není nebezpečný ani ozbrojený, trpí ale demencí a může být zmatený. Kvůli zdravotnímu stavu může být v ohrožení. Pokud máte jakékoliv informace, obraťte se na linku 158. Města na Vysočině loni ztratila část obyvatel. Jejich počet se snížil o 0,2% bodu na zhruba 288 tisíc. Ve městech žije necelých 56% obyvatel celého regionu, což je pod celorepublikovým průměrem. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
2: Pokles počtu obyvatel ve městech loni způsobila hlavně přirozená změna, kdy zemřelo více lidí, než se narodilo. Sídla ale ztrácela i stěhováním. Největší snížení stavu obyvatel zaznamenali statistici v Jihlavě, kde jich ubylo skoro 940. Naopak největší pozitivní změnu evidují ve Velkém Meziříčí, kde zhruba 100 lidí přibylo. Tereza Pešoutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa ve Friburgu Slovensko 3-2 a přiblížili se účasti ve čtvrtfinále. Útočník Jakub Flek popsal, v jak náročných podmínkách se hrálo.
3: Tak se nám to povedlo, zaplať pánbu. Strašně náročný zápas. V hale bylo neskutečný vedro, ale fakt neskutečný. To bylo fakt jak hrát nějaký infrasauně. Ten led podle toho vypadal, skákalo to, náročný zápas i na hlavu, i na tělo, takže jsme rádi, že jsme to zvládli. Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D10 za Prahou směrem do Turnova naberete zdržení z 6. kilometru. Ke sjezdu na Brandýs pojedete maximálně 10 minut. Dnes končí dlouhodobé omezení mezi Svémyslicemi a Starou Boleslaví. Na D1 z Prahy do Brna trvá o něco silnější provoz před omezením u Osové Výtýšky. Tam je stále uzavřený levý pruh. Fronta v obou pruzích se sune zhruba 10 minut z kilometru 150. A na D5 na kilometru 150 směrem do Německa běhá na vozovce PES, tak projíždějte opatrně. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už začíná pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné, a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých Slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán.

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal si dva lízenky, dvě

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

0: Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.
1: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pozice Česka v NATO není podle zmocněnce Landovského dobrá. Chybí například vojáci z povolání. Obviněný z vraždy v Pardubicích je ve vazbě. Hrozí mu 10 let za mřížemi. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Obraz Česka a české armády v Severoatlantické alianci není příliš dobrý, řekl to vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský v televizi Nova. Hlavním problémem jsou nedostatečné výdaje na obranu.
2: Vláda by měla podle Landovského představit konkrétní plán, jak výdaje na obranu navýšit. Česko bude neplnění aliančních závazků vysvětlovat na letním summitu NATO v Ankaře, kam pojede možná i Landovský.
3: Budu tam mít určitě třeba spoustu schůzek, pokud na summit pojedu, a ty se budou právě týkat obranných výdajů, jejich uznávání, toho, co dělají ostatní spojenci.
2: Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky chybí Česku k plnění aliančních cílů asi 40 tisíc vojáků z povolání. Řekl to taky v televizi Nova.
4: Dneska jsme zpátky v éře kolektivního odstrašení obrany a tam potřebujeme trošku jiný model a potřebujeme především mít velké množství záloh a legislativu takovou, aby jsme je byli schopni generovat.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že vláda hledá způsoby, jak nábor nových vojáků urychlit. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Soud poslal do vazby mladého muže, který je obviněný z vraždy dívky v Pardubicích. Informoval o tom orlicko-ústecký soudce Jiří Procházka. Mladíkovi hrozí až 10 let vězení za to, že nožem napadl dívku nedaleko pardubické střední školy. Ta po převozu do nemocnice zemřela. Podezřelého policie na místě zadržela. Škola, kam zavražděná chodila, byla několik dní uzavřená. Přerušené byly i maturitní zkoušky. Beskydská obec Trojanovice poprvé otevřela pro veřejnost bývalý černouhelný důl Frenštát. Začala jeho přeměna na centrum služeb, vzdělávání, výzkumu a inovací. Po demolici nepotřebných budov je na řadě stavba nových. Už mají stavební povolení, potvrdil nezávislý starosta Trojanovic Jiří Novotný. Obec podle něj taky požádala o dotace na vybudování inženýrských sítí.
5: A dále máme nachystané stavební povolení pro univerzitní centrum, pro školu, prostor pro služby, první prostor pro inovace, například v jedné z těch těžních věží, sportoviště a tak. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha se stoupili z šance ligy do druhé nejvyšší soutěže, protože prohráli s Baníkem 0-3. Ostravský tým si v baráži o záchranu zahraje proti Táborsku. Slovácko čeká Artis Brno. Tým z Uherského Hradiště zakončil ligovou nadstavbu porážkou 0-1 ve Zlíně. Mladá Boleslav podlehla Teplicím 0-2 a Olomouc si zajistila vítězstvím 4-0 nad Karvinou 7. místo.
1: Počasí.
0: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na kilometru 6,5 ve směru do Prahy stojí v odstavném pruhu porouchané osobní auto. A na silnici 6 z Karlových Varů do Prahy dejte pozor na nehodu za zatáčkou u Golfu. Havarovalo tam osobní auto a zasahují záchranáři. S opatrností projedete. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Každý týden pro vás připravujeme spoustu zajímavostí a dnes se zaměříme na petunie, begonie a muškáty. Potom s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích, no a také poradíme, jak připravit bazén na sezónu. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na blížící se červen, tedy na to, jaké práce na zahrádce už vůbec nepočkají. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Petunie, begonie, muškáty, svatá to trojice českých balkónů, tak by se to dalo říci. Ale občas se objeví zajímavá změna. Naše balkónová hobbyredaktorka Slávka Brádlová zpovídala zahradnici Kristýnu Plívovou, která otestovala jiřinky v roli balkónových květin. To se může hodit.
2: Já jsem loni poprvé testovala, pěstovala jsem právě jiřinky v truhlíku na balkóně. Jedná se teda o jiřinku proměnlivou, ne o tu velkou zahradní, ale tadyhle ty proměnlivý jsou menší, mají asi 40 cm, taky krásně kvetou. Takže jsem prostě do truhlíku dala ty hlízy, přibližně tak 1 na 15 cm. Na co je teda potřeba dávat pozor, tak ty truhlíky, když je léto, tak rychle vysychají, takže hodně zalívat. Kvetly vlastně kdy od července do konce sezóny. Já jsem je teda i semenařila, ty odkvetlíky ty jsem neodtrhávala. Jiřinky vytvořily semínka, který jsem potom na podzim sklidila, ty se dají na jaře zase vysít. Varianta je, že nebudete je pěstovat na semínka, ale čistě pro ten květ, takže vám krásně pokvetou. Odkvetlíky ty musíte vždycky stříhat nebo vyštipovat. Jiřinky ale teda nesnášejí mráz, takže potom s prvním mrazíkem musíte ty rostliny odstřihnout, hlízy vyndat a uchovat je někde nejlíp v suchu, chladu.
3: Nevadí třeba ten vítr, nepoláme se to?
2: Takhle u nás není žádný jako extra vítr, takový normální prostředí. Ty jiřinky to zvládly dobře, rozhodně teda potřebují sluníčko, ale vydržely to krásně.
3: Říkáte, že potřebují sluníčko, zároveň tedy hojnou zálivku, takže balkon spíš ten jiho-jihozápad, nebo snesli by třeba severovýchod?
2: Asi bych volala ten jiho-jihozápad, to chce otestovat, jak ta jiřinka bude snášet.
3: Co se týká hnojení, tak předpokládám 3 jiřinky v jednom truhlíku, to je asi těch 55 až 40 cm, tak přece jenom toho substrátu tam není tolik. A asi nějaké ty živiny by to potřebovalo během sezóny.
2: Já teda tím, že jsem je měla na semínka, tak za stolik jako nekvetly, takže já jsem ani nepřihnojovala loni. Nebo já obecně mám přírodní zahradu, takže jedu na ty organické hnojiva, ale když tak přidat kompost ještě v průběhu sezóny, nebo co se ještě doporučuje, tak dřevěný popel, případně vaječný z kořápky, případně si udělat vlastní teda hnojivo, ať už nějaký zákvas, ale to je hodně cít, což jako na těch balkonech bytech není ono, nebo nějaký jakoby v uvozovkách výluh, ať už za tepla nebo za studena, a tím doplnit živiny.
3: A vlastně otázka, s kterou jsme měli začít, ten substrát by měl mít jakou kvalitu? Odlehčenější nebo naopak těžší? A nebo stačí třeba normální ta zemina, co kupujeme pro pokojové rostliny?
2: To by mělo být v pohodě. Já teda mám zahradu, takže já používám vlastní zeminu. Asi ty úplně těžké půdy, tam nevím, jak by to ty jeřinky potom snášely třeba se zamokřením, ale když si koupíte v obchodě substrát, tak by to taky mělo být v pohodě. Ještě bych měla říct, že ty jiřinky je dobrý předpěstovat. Když si je předpěstujete, tak potom pokvetou jakoby dřív, trošku to urychlíte, takže můžete už třeba začátkem dubna ty hlízy dát do těch truhlíků, pomalu je dávat ven na ten balkon, zvykat na to sluníčko, na ty teploty, oni začnou pomalu rašit a růst.
3: Když je sluníčko, vystrčím je na balkon, k večeru raději zpátky do obýváku.
2: Přesně tak, protože i teď v posledních dnech byly vlastně mrazíky, to by nemuseli vydržet ty malinkatý výhonky. Takže vždycky radši na noc, nebo když je chladno, tak mít vevnitř a na sluníčku potom, když svítí, tak vyndat ven.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky určitě znáte, je to 221 553 790. A máme pro vás první dotaz.
1: Já mám zasazenou lípku už teda takových více jak 15 let. Oříšky plodí, ale každý rok jsou takový jako sparchantělí do špičky a ty jadírka neměj celý jadírko, je takový malinký. Tak chtěla bych se zeptat, jestli je potřeba to nějak přihnojit, nebo čím by to bylo.
0: Ptali jsme se na to Věry Kastlové ze zahradního centra v Plzni na Roudné.
2: U lísky toto může způsobovat více faktorů. Může jít buď o nedostatek živin v půdě, lísku můžeme přihnojit každý rok hnojivy NPK, nebo zapravit do půdy kolem keře rozleželý hnůj. Potom může nedostatečně vyvinuté plody způsobovat i nízká teplota v jarních měsících, a nebo naopak příliš vysoká teplota. Rostlina na tyto výkyvy teplot reaguje stresem a plody jsou pak nevyvinuté. Nedostatečně vyvinuté plody může působit i příliš zarostlý keř. Většinou lísky tvoří výmlatky, to jsou dlouhé štíhlé pruty, nevětvené, a ty bychom měli každé jaro z lísky odstranit, protože keř zbytečně zahušťují, plody nepřináší a vysilují keř. Stříháme na jaře nebo v předjaří, pokud nehrozí nějak výrazně silné mrazy. Lísky jsou navíc cizosprašné, takže pokud v okolí není žádná jiná líska, tak může být nedostatečná plodnost způsobená právě tím. Aby líska dobře plodila, tak musí být v okolí jiný druh, respektive jiný kultivár lísky.
0: A máme tady další dotaz.
3: Čím hnojit araukárii blahočet stepilý? Je krásný, ale od spodu větve usychají. A čím dobře hnojit pokojové ibišky? Všechny jsem přesadila, ale čím je dál hnojit? Moc děkuji a těším se na další vaše pořady. Posluchačka z Moravy.
0: Tak s tím nám poradí trvale usměvavý pardubický zahradník František Hlubocký.
4: Araukárie je krásný, pokojový smrček se tomu říkávalo a před válkou nebo v těch dobách by se řeklo, dokud nebyly byty teplé, se poměrně hojně pěstovaly a někdy se dokonce i na Vánoce dali přizdobit, ale už se zase objevují na trhu, takže co bych k tomu dodal? Není nijak náročný ani na světlost, může být, ale dejme tomu tak za záclonou půl metru od okna, běžná zálivka, je potřeba s ním tak pomalomku pootáčet, aby se nám neohybal, protože on se pak vyklání jako ke světlu a nemá rád příliš velké teplo, příliš suchý vzduch. Je to opravdu, v podstatě řekl bych, jehličina, připomínající smrk takových těch chladných společenských pokojů nebo zámeckých komnat, kde dorůstal mnohdy výšky třeba 2-3 metry podle toho, kolik mu dovolili. Ale zase má někdy tendenci se jakoby rozkládat nebo ty větve rozrůstat hodně do široka a zevnitř vyholovat, tak se nesmíme bát ty konečky neustále nebo tak jednou za 2-3 roky zastřihnout, zkrátit. S citem, jo, samozřejmě, a on nám obrazí, i ta výška se dá poměrně udržovat zase třeba na té přijatelné míře, třeba metr, metr a půl. Pokojové ibišky jsou zase trošku pravý opak. Ty pocházejí z teplých krajin, subtropy. Moc dobře víme, že mnohde i ibišky, kdo jezdí k Jadranu, do Středomoří, už jsou po zahradách v parcích. Takže to už samo napovídá, že jsou náročné na slunce a že jim zase naopak teplo vyhovuje, tak je mít co nejblíže skla. Přes léto je můžeme letnit třeba i na balkonech, na verandách. Zvyknou si časem i na přímé sluneční světlo. Jejich zálivka je taková dostatečná, ale ne, aby stály ve vodě. A běžné přihnojení hnojivem na pokojové květiny v letním období zhruba jednou za 14 dní, zimním období pak za měsíc. A když nám začne růst, tak se nesmíme bát je sestříhat zejména v předjaří a velice nakrátko, protože ibišky mají vlastnost, že vždy kvetou na nových vrcholcích letorostu, tak my tím zaštipováním nebo zastřiháváním je nutíme neustále rozvětvovat a tvořit nová poupata. Ale hlavně tuto operaci dělat během zimního období a pak už od jara nechat je růst, protože bychom se tím zastřihováním připravovali o násadu květů.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Ne všechno, co můžete v lese uvidět a potkat, je původní a hlavně naše. Existuje seznam invazních nepůvodních druhů, živočichů a rostlin, které mají významný dopad na přírodu evropských zemí. V roce 2015 vznikl první seznam. Vloni byl už po čtvrté aktualizován. A naše hobbyredaktorka Jolana Nováková pro vás u myslivců zjišťovala, o které živočichy jde.
2: Seznam čítá 114 rostlin a živočichů, druhých jmenovaných je 65. V České republice se vyskytuje 17 z nich. Ptáky a savce zmíní Miroslav Drahota z Mladoboleslavské myslivecké organizace.
3: Tak nejstarší nepůvodní druh, který u nás byl vysazen, byla Ornetra pižmová. Kožešiny byly velice ceněné, protože v kožešnickém průmyslu se to zpracovávalo. Ornetra se dostala do vodních toků a víceméně škody ona nepůsobila, tak dělala nějaký nory, ale ona se živila, vlastně to byl bíložravec, že jo, tak ráko si vykusovala trávu a tak dále.
2: Ondatra k nám dorazila na začátku 20. století a v naší přírodě žije dodnes. A pak?
3: No a pak přišla doba farebního chovu různých kožešinových zvířat, jako byla nutrie, norek americký, ale začátkem 90. let už to přestalo být lukrativní, no tak jim to bylo líto zabit, tak to prostě vypustili do přírody. A ta nutrie má abnormální schopnost se rozmnožovat a je dneska v celé republice. Ta dělá škody teda nedozírný. Jednak ruší břehy, potoků a všeho a přenáší to nemoce. Jo, protože to žije s potkanem a se vším možným. Ono se to dřív i jedlo, prodávalo se to, občas dneska ještě na to narazíte, bylo to velice dietní maso, ale když jsem zjistil, co to jako obnáší za nemoce, tak už bych to asi nepotřeboval v dnešní době.
2: Máte pravdu, taky jsem kdysi na návštěvě dostal k obědu nutrii. No, další, kdo patří do seznamu invazivních nepůvodních druhů, je psík mívalovitý.
3: Je to takový na pohled ošklivý, přestavený pejsek s krátkým ocáskem, žije jako liška v norách, ale ten likviduje mláďata, zvěře, ničí hnízda, vajíčka vybírá a tak dále. Zásadně chodí spolu ve dvou. Jo? Když ho potkáte v noci, je to noční zvíře, chodí v párech. Jo? No, pak je to mýval severní, jak se říká, když se nechcete nudit, pořiďte si medvídka mývala, ale nedoporučuju si ho pořizovat, protože ten, když se vám nastěhuje do baráku, tak konec. A ten dokáže vám vybydlit chalupu, chatu, úplně neskutečným způsobem. Jo? To rozebere izolaci ve střechách a všechno.
2: Tak snad se mu naše obydlí nezalíbí. Mezi savce v seznamu patří ještě jelen sika.
3: Oni tam byli dovežený šlechtou do obor, ale vlivem různých přesunů armád, válečných událostí, to už bylo z Rakouska-Uherska, první světová válka a potom druhá světová válka, tak se ta oborní zvěř dostala ven. No a sika dneska prostě působí škody na zemědělských plodinách, pozemkách i v lesích.
2: A úspěšně se kříží s jelenem evropským. Jediný pták ze seznamu invazivních nepůvodních druhů, který žije u nás, je husice nilská.
3: Ona si to nejdřív jako ten jeden rok testuje to prostředí, pak se usadí. Pozorovali jsme tady před pár lety dva páry a druhý rok už jich tady bylo 20 a další, že jo, prostě vysedí mladý. Dostanou se i na ty rybníčky návesní, že jo, a tak dále. No tak se na ně lidi chodí koukat a chodí to krmit, že jo.
2: Pak jsou tu ještě expanzivní, přemnožené druhy živočichů, ale ty patří zase do jiných seznamů.
1: Reportáž, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, stejně jako další zajímavosti, je to na stránkách rozhlas.cz/hobby. No a za chvíli si jenom vysvětlíme pro milovníky čvachtání se v zahradních bazénech, na co je dobré při jejich zprovozňování před sezónou nezapomenout.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Pomalu, ale jistě začíná bazénová zahradní sezóna. Malé bazény na zimu většinou vypustíte, vysušíte, uložíte na suchém místě. Ve větších nadzemních bazénech, ale i zapuštěných, by se každoroční napouštění dost prodražilo. A proto je na podzim trochu upustíte, zazimujete, zazimovacím roztokem přikryjete a tu odpojenou filtraci schováte na suchém místě, kde nezmrzne. Teď je na čase vodu doplnit a bazény na sezónu připravit. Jak na to? Tak to zjišťoval náš hobby redaktor Jirka Šobr u bazénového technika Martina Zikuly v Plzni na Lochotíně.
2: Přes zimu do bazénu napadá spoustu listí, dostanou se tam i živočichové jako žížaly nebo pavouci. Bazén vyčistíme napřed od hrubých nečistot, na to použijeme klasickou síťku na teleskopické tyči, a nebo můžeme použít automatický vysavač, který nám potom bazén dočistí lépe. To finální dočištění provedeme až po spuštění filtrace, kdy už nám funguje i písková náplň, tudíž ten pískový filtr nám zachytává i ty jemnější nečistoty.
3: Podívejme se na chemii, budeme asi potřebovat upravit vodu.
2: To je vždy základní krok po dopuštění toho bazénu. Vždy si napřed zkontrolujeme hodnotu pH vody, by měla být mezi 6,9 až 7,4. Pokud se nám podaří hodnotu srovnat, potom přistoupíme k dalšímu kroku, a to je vodu nachlorovat. Přidat dostatečné množství organického chlorgranulátu, který vodu takzvaně nastartuje, zoxiduje řasy a nečistoty v té vodě.
3: Do vody vlastně dáváme koncentráty, máme přitom pustit pískovou filtraci.
2: Je vždy lepší, když po aplikaci chemie pískovou filtraci zapneme, a to na dobu 4 až 8 hodin, aby se nám voda pořádně promíchala a chemie zafungovala tak, jak má.
3: Jaké ty časy by měly být na začátku a na vrcholu sezóny?
2: V tomto období, kdy počasí je ještě relativně nestabilní a je relativně chladno, může filtrace běžet 2 časové úseky denně, a to po 2 hodinách. Ve chvíli, kdy nám ta voda se ohřeje, ať už pomocí tepelného čerpadla nebo pomocí zastřešení nad 20 stupňů, už je zapotřebí ty filtrační časy zvednout, a tam doporučuji potom 2x4 hodiny denně.
3: K bazénům se dá dokoupit spousta doplňků. Hodně se hovoří o úspoře, když si koupíme solární panely, které nám tu vodu přihřejí. Jak to funguje?
2: Ty klasické jednoduché solární panely fungují na klasickém principu, kdy vodu z bazénu proženeme černým panelem, kde nám sluníčko tu vodu ohřívá. Je tam trošičku nevýhoda v tom, že pokud nesvítí sluníčko, tak tento způsob ohřevu moc nefunguje a trvá déle, než se voda nahřeje v tom bazénu.
3: A čím tam tu vodu budeme prohánět? Právě tou pískovou filtrací, anebo ten panel solární má své vlastní čerpadílko?
2: Tyto panely jsou vždy závislé na tom filtračním okruhu, který již máme na tom bazénu instalovan. Filtrační jednotka nám funguje i jako oběhové čerpadlo v těchto panelech.
3: Znamená to tedy, aby jsme si pořídili nějaký programátor, aby nám ta filtrace třeba sepla jednou za půl hodiny na 5 minut, prohnala nám vodu v tom solárním panelu a pak ji zase nechala nahřát.
2: Přesně tak to je. Můžeme si koupit v hobby marketu klasickou časovou zásuvku, kde si můžeme nastavit čtvrthodinové intervaly nebo půlhodinové intervaly. Čtvrt hodiny filtrace stojí, panel se nahřívá a zase čtvrt hodiny potom filtrace běží a cirkuluje tu vodu. Teplou vodu vlastně tím pádem dostaneme do toho bazénu.
3: Teď také všechno kvete, pil je všude. Máme bazén přikrývat, když nemáme polykarbonátovou střechu?
2: Pokud nemáme polykarbonátové nebo klasické bazénové zastřešení z hliníkových profilů a polykarbonátové výplně, potom doporučuji klasickou bublinkovou plachtu, která nám udrží i teplo v tom bazénu, zamezí nadměrnému odparu vody z bazénu a v určité míře nám samozřejmě pomůže i při spadu nepořádku do bazénu.
1: Tak to nám radí specialista na bazény Martin Zikula, se kterým natáčel náš hobby redaktor Jirka Šobr. A my pro vás máme za chvíli už jenom zahrádkářský kalendář, a to, jak víte, je takové malé připomenutí, na co je teď na zahrádce nejvyšší čas. Tedy čas na to, co nepočká.

0: pohádkářský kalendář.
1: Máme tady sobotu 23. května a to už je vhodný čas nejen na zalévání, tedy pokud je u vás sucho a nezapršelo, ale je to hlavně čas na hlídání proti nejrůznějším nepřátelům našich zahrádkářských výpěstků. Představte si, roste mi libeček, jako divý, tak ještě nikdy nerostl, a dívám se na ty listy, na ty stonky a najednou tam uvnitř je schovaný slimák. Jsou prostě všude. A tady to je krásná pranostika. Roj, který se v máji rojí, za plný vůz se nastojí. V červnu rojení nestojí za zvonění. Tak ono to znamená, že májový roj včel si do konce roku ještě i vlastní med do zásoby přinese. Zatímco ty pozdní roje, červnové, potom obvykle už jenom živoří a včelař, pokud je chce na příští rok, je musí na zimu hodně přikrmovat. Pojďme na zahrádku. Ještě jeden víkend a bude tady červen a to je dobré se pustit s radostí do odstraňování odkvetlých květů trvalek, aby nevysilovali rostlinu tvorbou plodů a semen. Nabídněte oporu mečíkům a vysokým liliím. Kopretiny, upoliny a třeba vlčí bob můžete sestřihnout hned po odkvětu, do podzimu to znovu vykvete. Určitě jste si všimli, že rostliny na balkónech jsou v plném květu. Teď jen pravidelně zalévat a co dva týdny přihnojovat. A pro milovníky sekaček tady mám důležitou informaci. Když ten váš trávník povyroste o 1/3, je čas rozezvučet stroje. Jedině tak bude trávník krásný a hustý. Co bude v pravidelné stálici Českého rozhlasu, tedy v Hobby magazínu, příští týden? Tak my vám poradíme s pěstováním velmi kyselých oranžových bobulí plných vitamínů, tedy s rakitníkem. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu, slaví 10. výročí a zaměříme se na renovace a zateplení vašich plastových i dřevěných oken. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři zase adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Ukrajinské uprchlíky pravděpodobně čeká zpřísnění podmínek pro pobyt v Česku. V Hodkovicích nad Mohalkou je technoparty. Lidé si stěžují na hluk. Zítra bude zpočátku slunečno, postupně až oblačno s teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo vnitra připravilo novelu, která má zpřísnit podmínky pro pobyt ukrajinských uprchlíků. Změny se mají týkat systému humanitárních dávek nebo takzvané dočasné ochrany. Ta má nově zaniknout v případě, že se uprchlík například vrátí na Ukrajinu na víc než 30 dní. Teď je to 90 dní. Nové povinnosti budou mít v případě schválení novely i majitelé vozidel, doplňuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
3: Cílem změn týkajících se vozidel s ukrajinskou registrační značkou je nastavit stejná pravidla, jaká platí pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických prohlídek. Od roku 2027 bude možné vozidla registrovat do standardního registru vozidel v České republice.
2: Opoziční zástupci změny striktně neodmítají a jsou připraveni o nich jednat. Novela je už taky zařazená na pondělní zasedání vlády. V Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku je od pátku technoparty. Hlukem obtěžuje okolí. Na akci na pozemku soukromého majitele je zhruba 500 lidí a téměř stovka aut. Pořadatel dnes ráno odmítl výzvu nezávislé starostky Markéty Kauerové k ukončení akce kvůli rušení nočního klidu. Policie situaci monitoruje. Podle mluvčího Vojtěcha Robovského dostala několik stížností na hluk. Technoparty je nahlášená do zítřejšího poledne. Pozemky ve ski areálu Bedřichov v Jizerských horách nebude možné v budoucnu zastavět. Rozhodli o tom obyvatelé v referendu. Na sjezdovkách, které mají víc vlastníků, se podle aktuálního územního plánu nesmí stavět. Lidé rozhodli, že to tak má zůstat, říká starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: My jsme se dotázali občanů, jestli mají ten stejný názor jako my, tedy že bychom zakonzervovali územní plán na těch pozemcích svahů, kde je dneska sjezdový areál, a občané se vyjádřili podle tedy našeho očekávání kladně.
2: Hlasovat přišlo 165 voličů. Pro zachování současného stavu bylo 161 z nich. Dva hlasy byly neplatné a dva byly proti. Referenda se zúčastnilo 55,93% z celkového počtu 295 voličů. Referendum je tak platné a závazné.
0: Sport.
2: Čeští hokejisté se přiblížili čtvrtfinále mistrovství světa. Ve Friburgu porazili Slovensko 3-2.
0: Počasí.
2: Ráno bude většinou slunečné, postupně začne od severozápadu přibývat oblačnost a odpoledne se objeví ojedinělé přehánky, hlavně na severovýchodě Čech a na severu Moravy. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D10 na 44. kilometru směrem do Prahy překáží v pravém jízdním pruhu plastová bedna a pletivo. a v Dolní Lhotě na Ostravsku v ulici Československých tankistů havarovalo osobní auto. Počítejte tam s omezením. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už je tu pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: aby zdal. To prosím, aby zdal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Straší dílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradí.

0: O tom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano,
4: ano.
3: Že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
4: tě viděl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: kde nějak prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Providence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tak nikdy no, ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: no. A já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem si.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že
3: já
4: to...
3: měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne, ten se potom nějak vynořil,

0: jsme někde hráli.
1: Nevynožil
0: se
1: já.
0: Jsme hráli se Schellingerem, už jsme byli v Faraoně a herně se bol... No tak to budeme tohleto.
1: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
0: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
1: Ano.
0: V Albatrosu to bylo.
1: Ano.
0: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
1: Tam byla.
0: No, a Svěrák.
1: Můžeš trošku na štort, můžeš
0: no,
1: takhle.
0: A režíroval to Láďa Smoljak.
1: Ano, ano.
0: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Uhlíř tady hraje na piano i zpívá to některý uměj, ale on neumí mluvit.
1: No.
0: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teď to mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak na jednom městě říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé néci, my se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přelo a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpívala Hanka Zagorová, to ano. Jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova
1: nevím,
0: jak
1: si to složil, no, řekneš no, to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My ale jsme, prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to mě byl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, uklízela si 10 světků, uklízela v kanceláři a já tam, a ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju na referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami příslibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
1: Byl open.
5: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Aha. Byl vlastně open, by se
4: dalo. Zeptám se jinak.
1: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžní vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Lehce jako.
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: No, tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá,
5: takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
6: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
7: Jak se to říkal? Hit Pambíček?
6: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
7: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom
6: jeden,
7: přes hity,
6: jenom
7: jako?
6: Jenom přes hity, ano, to je
7: jsem
6: to.
7: Nevěděl.
6: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pacholku hit, jo, takový jako.

0: ました。
1: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
0: Aha, tak s pozor. Tímhle, tak s tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
2: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
3: Přátelé!
2: A mám ho tady taky.
3: Co pak?
2: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
3: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
2: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
3: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. No nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo, takovouhle politickou satiru, ne.
2: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
3: Král je roztomilý, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
2: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král. Pojďte.
3: Ale. No, co? S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti?
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
0: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
2: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
2: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
2: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
2: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
2: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
2: No, kde?
4: V Turecku.
2: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, poražím.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
2: ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: No,
4: jak
5: pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
5: Jen děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
2: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
0: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
2: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
0: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
2: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
5: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
2: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
0: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, to až dál koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí dodnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

kapům. Bláhový, kdo hledá, ten hledů.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav Kareši.
3: Kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
4: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
5: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
3: Ale nedělejte, Ergot, s pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co, chodil jsi mu za ženou?
4: Víte, já tu jeho ani neznám.
5: No tak párkrát jste se viděli.
3: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergody, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. Jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
6: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
7: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
6: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
7: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
6: Jaký nápoj?
7: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
6: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
7: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
6: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
7: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
6: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
8: It's okay, hraje ženu.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je to hodina před půlnocí, posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Z Prahy vás zdraví s All Inclusive servisem Petra Kubaly a hlavně klid, pohodu a konečně i chládek. V rámci nadcházejících 2 hodin nebudeme ve vězení, ale v sobotní noční lince budeme probírat, co v učebnicích nebylo. Předpokládám, že jste zaznamenali novou vsuvku do vysílání Českého rozhlasu regionální stanic Martina Písaříka. Tak co učebnice měly obsahovat, abyste na ten život byli lépe připraveni?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Je toho dost, napadá mě lecos, ale já nejsem až tak podstatný. Důležití jste vy, tak jen houšť.

0: Ze studia mluví pro dnešní noční linku Honza Macoun a vlastně pro dnešní linku mlčí Petr Kubala, ten mačka teda. A ten přepojuje a ten všechno tady zajišťuje. Kávu mi i uvařil, takový servis mám. Pojďme si říct, co nás škola nenaučila, protože ona nás naučila spousty věcí, sice třeba vyjmenovaná slova, vzorečky, hlavní města nebo části rostlin, jenže pak přišel skutečný život a najednou člověk zjistil, že netuší, jak fungují smlouvy, půjčky, reklamace nebo třeba obyčejná komunikace s lidmi. Mnozí dodnes vzpomínají, že by raději než některé poučky ocenili předmět o mezilidských vztazích, zvládání stresu nebo třeba o tom, jak se nenechat napálit. No a právě proto se lidé často shodnou, že nejdůležitější věci je stejně mě nakonec naučil až život. Někdy pomalu, jindy dost bolestivě, někdy ještě ani na prahu vyzrálosti, to úplně nevypadá, ale je potřeba bojovat. Nemůže to být jen tak, nechat to být, ono to vyhnije. To se taky říkává, znám takové lidi, ale není to úplně OK.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sobotní noční linka na téma, co v učebnicích nebylo, a ptám se na poprvé někoho z vás, kdo nám volá.
2: Dobrý den, já jsem Jana z Trutnova.
0: Ano, já jsem Honza, jsem z Prahy. Co vás nenaučili v Trutnově?
2: Tak já nejdřív všechny pozdravím, všechny posluchače i vás.
0: Děkujeme.
2: Co škola neučí ani dneska, no tak vy jste to už i sám řekl, to je ta komunikace mezi lidmi. Myslím tím hlavně míru, milovnou komunikaci, ale ne nějakou asertivitu.
0: Ano.
2: A také prožívat krásné věci. Ve škole se učí třeba děti jenom, kdy byla jaká válka, roky, a takové věci, ale třeba, aby si děti zasadili každý svoji květinu a starali se o ní ve škole a pozorovali, jak jim roste, jak rozkvétá, takové ty krásné věci, co patří k životu.
0: A tak my jsme měli během...
2: Děti měli ve škole učit a dělat.
0: My jsme měli během školního vyučování třeba tamagoči. To se taky muselo nakrmit. Když se to nenakrmilo, tak to umřelo. Víte, co to je?
2: Nemá žádný smysl, když to květina, ano, to je vlastně živá bytost, ta kytička.
0: Je pravda, že dřívávějíc bývávaly takové ty pracovní výchovy venku, nebo dílny bývávaly, ale vlastně
2: ano.
0: Ne každá škola to měla.
2: Mít zahrádku, každá škola, a tam si třeba pěstovat něco a potom si to dávat na svačinku, aby děti viděli, že to není jen tak.
0: A co je to zelenina třeba a že to stejně nechutná tak, jak by chtěli? Já vás vidím úplně normálně jako učitelku pracovní výchovy.
2: Jak vy to víte?
0: No proč ne?
2: No. A potom bych ještě teda chtěla říct, jestli můžu k tomu, že by se hlavně měli učit ty děti ne mezi sebou soutěžit, jak jsou k tomu dneska všichni vedeny, všechny děti a i všichni lidé, ale naopak spolupracovat. Že ten druhý, který je chytřejší v něčem nebo má v něčem lepší schopnosti, aby nesoupeřil jako, že on je první, ale aby se naučil pomáhat třeba těm slabším.
0: No,
2: jo?
0: Ale zase by se měl naučit i umět prohrávat.
2: Rivalita, ale naopak spolupráce. To vidím jako úplně nejzásadnější zásadu.
0: No dobře, děkuju do Trutnova za otevření vysílání. Máme tady další podotázky z vašeho rozhovoru plynoucí. Třeba se jich někdo chytí. A vám, paní učitelko, dobrou noc.
2: Dobrou noc.

Co vám ve škole nikdo neřekl, ale život vás to naučil velmi rychle. Jak fungují složenky, hypotéka, daně nebo mezilidské vztahy? Proč se člověk někdy musí naučit říkat ne? A proč bývá mnohem těžší zvládnout obyčejný život než písemku z chemie? Právě o tom je dnešní vysílání Noční linky, o věcech, které v učebnicích nebyly, ale v dospělosti je používáme skoro každý den. Někdo se až po škole naučil víc penězi. Jiný pochopil, že známky ještě automaticky neznamenají úspěch ani štěstí. Možná si společně taky třeba řekneme i to, co by podle vás mělo být povinným předmětem ve škole. Třeba komunikace, psychologie, první pomoc nebo obyčejné zvládání života nebo zvládání agresivity ve frontě na poště. Cokoliv. Na úřadě. Jak komunikovat s úřady? Víte, jaký by to bylo terno? Pojďte zavolat, co v učebnicích nebylo, co si myslíte, že by se měly učit současné děti, anebo děti vašich dětí, dětí, které se třeba ještě nenarodili, ale aby ten život měli dobře nastartovaný, ne vyšlapaný, jo? Ne od rodičů do růžova přibarvený, ale aby byl fakt připravený na reálný život. 731 800 900, to je číslo sem ke mně do studia, nebo k nám, Peťa to přepojí. linka@rozhlas.cz, e-mail dojde k nám, Peťa ho nepřečte, já ho přečtu.

0: Myslím, vychází to ze skutečnosti, která se mi stala. Chlap ležel, třásl se a prostě byl u něho jako kolega, kamarád nějaký a vůbec nevěděl, co dělat. Tak já jsem tam přišel a řekl jsem, no tak mu dej masáž srdce, ne, jako ať mu zachrání život. A on říkal, no já nic daju, jak je to sdělat. Já jsem říkal, tak ústup, jo. Dal jsem mu masáž srdce, pak přijela jako záchranka a jako všechno dobrý. Takže třeba dejme tomu tu první pomoc,
1: takže
0: myslím, že asi jako tak to nejdůležitější. A potom třeba takové jako běžné věci, oni jako kde jste, a já jsem to ještě nevěděl v tu dobu, ale pak jsem se asi o 10 let později dozvěděl, že každá lampa má číslo.
1: Ano.
0: Jo, tak takovýhle jako věci, které prostě, které strašně, ale strašně, prostě můžou během vteřiny zachránit život, jo, což si myslím, že je docela důležitý teda.
1: To je úplně super věc, to teďka, co jste řekl, protože to je, na to existují speciální mapy, které na těch linkách pomoci mají, ano.
0: Jo, ona je nějaká ta mapa, ta americká, kde je to rozděleno na nějaký ty čtverečky nebo tak něco,
1: ano.
0: Ale to je absolutně, absolutně na nic oproti tomu, je to dokonalý systém, je to naprosto brilantní, co tady máme. Takže si myslím, že ta první pomoc určitě a takovýhle tyhle ty, jako třeba ty číslo těch lamp, nebo takovýhle jako ty velmi praktické věci, který prostě jsou třeba stokrát efektivnější, než někde vysvětlovat. No já jsem někde na křižu, jo, a teď, no prostě, jo, číslo lampy a hned tam jede sanitka.
1: No, a netýká se to jenom lamp, to ještě doplním, pardon, že přerušu, v tom ze mě musí ven, každý železniční přejezd má svoje číslo.
0: Jo, opravdu, jo.
1: No jasně, no vidíte, pro vás taky novinka, ale je to fajn, tohle to jste opravdu řekl, já už jsem několikrát, když jsem, no několikrát, dvakrát volal nějakou pomoc, tak hned jsem říkal číslo lampy, škoda, že nesvítila, musel jsem si posvítit mobilem, ale bylo to tam. To bylo důležité.
0: Třeba o tom, to jsem vůbec nevěděl. Jo, je mi 58, to znamená tohle to, kdyby se člověk jako dozvěděl ve školce, třeba už by to mohlo být nějaký, jo, takový formou hry nebo tak něco, jo, ale prostě jako tohle to jsou jako opravdu důležité věci a to, že se učíme nějaký historický fakt, který si můžeme jako najít, jo, na netu nebo tak něco jako na pár kliků, to bych jako upozadňoval. Určitě vzdělání nějaký jako, jo,
1: a,
0: jako jo, všeobecný, ale tyhle ty věci by měly být.
1: A že Ema mele maso, to byste zanechal?
0: No to určitě.
1: Tak vám děkuju jednou. Dobrou noc.
0: Tak jo, dobrou noc. Díky.

0: Pár přátel stačí mít, mně stačí kamarádka jedna i z pátého patra a ta, myslím si, poměrně zachránila život v rámci tohoto týdne. Nebylo úplně jisté, jestli budu vysílat vlastně noční linku ve čtvrtek. Na dva dny jsem se v ranním vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy odmlčel. No, zavolala záchranku a bylo to od ní nejenom lidské, ale vlastně potěšující po všech stranách, protože zachovala chladnou hlavu a vyřešila všechno, co bylo zapotřebí, vykomunikovala, co bylo zapotřebí. Je teda pravda, že hned vlastně druhý den, co jsem se vrátil z nemocnice a ještě jsem byl takový celý rozpláclý ve větách, slovech, kdy člověk nešlo skládat dohromady, dát větu třeba. A přesto jsem jako zavnímal teda řeči druhých, ne, že bych si toho, no, když vás osloví soused, řekne, tak jsem vás viděl včera v sanice a už dobrý, tak musím zkonstatovat, že mi to nebylo úplně dvakrát příjemný, ale lidi si všímají. To mě těší a my jsme tady ještě vlastně během písničky s Petrem Kubalou si povídali i o tom, že nejenom, že ty přejezdy mají svoje značky, taky sloupy veřejného osvětlení, ale co jsi to říkal, ještě jednu poznámku. Odpadkové koše taky vlastně existují, když se stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, třeba když už voláte třeba na záchrannou službu, tak nějaké záchytné body říct si. To je neuvěřitelně jako důležitá věc, jako zastávky, jejich názvy, nebo i takové možná bezvýznamnosti typu, jestli se tam dostane auto a podobně. A jestli dělat správně masáž srdce, tak to jsem se chtěl ještě doptat Honzi, který volal, jestli to odhadl sám, nebo jestli řekli na telefonní lince, že má udělat, protože tím se taky dá ublížit. A potom člověk skoprní a nazdar. A mimochodem ještě jedna věc s tou záchranou. Tlačítko zastavíme metro. Je tam od začátku metra. Ale proslavilo se až tuším v letošním roce. A je dobře, že už dost lidí taky ví, že když to zmáčknou, tak metro nedojede, protože se zastaví. No popojedem.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A kdo nám volá? Tady je Honza, pěkný večer. Halo, halo, kdo pak tam? Pokladač. Už tady nevidím. Tak můžu vidět další blikající tady okénka. Volejte, číslo znáte, řekli jsme ho, ale kdo jste přišli k přijímačům třeba až teď a na půl ucha a ne pravidelně 731 800 900. Já kouknu tady do vašich příspěvků, které jste již stačili odeslat. Kde to máme? Tady. Ano. Píše Dana z Olomouce, nikdo mě nenaučil, že člověk nemusí být dokonalý. Ve škole byla chyba problém. Špatná známka znamenala selhání, jenže život funguje úplně jinak. Člověk chybuje pořád v práci, ve vztazích jako rodič a často se právě z těch největších průšvihů naučí nejvíc. Mně trvalo strašně dlouho přijmout, že nemusím všechno zvládnout hned a bezchybně. Dneska bych dětem nejradši říkala hlavně to, že chyba není konec světa, ale součást světa. A dokud to nepochopí, tak bych je i propleskla. Dana. A tady vidím ještě příspěvek od Petra. Když jsem podepisoval hypotéku, vůbec jsem nevěděl, do čeho jdu. Polovině výrazu jsem nerozuměl a styděl jsem se ptát, abych nevypadal hloupě. Přitom jde o závazek na desítky let života. Dodnes si myslím, že děti by měly umět číst smlouvy, chápat úroky a vědět, co znamená dluh. Místo toho jsme se učili věci, které jsem od maturity nikdy nepoužil a přitom jedna špatná finanční chyba dokáže změnit celý život. No fakt, to je fakt. Mimochodem s tím čtením smluv, tak to mě naučila paradoxně doktorka Kateřina Cajdhamlová. Vzít lupu a číst. Protože někde je to tak malé, až je to protivné.

0: ale taky promluvíme, páč někdo čeká, už je přepojený. Honza, dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Alexandra.
0: Zdravím vás, milá Alexandro, nebo mohu zkráceně Alex?
1: Ano, můžete.
0: Milá Alex, povězte mi, tak když si vzpomenete na ty učebnice, které vás provázely prvním stupněm základní školy nebo měšťankou, co tam nebylo a mělo být, co byste tam vepsala, věřila?
1: Tak já si vzpomínám jenom v nejlepší.
0: Ano.
1: Na svoje školní léta. Ale co by mělo, já jsem chtěla hlavně sdělit takovou myšlenku. Mm-hmm. Co by se mělo učit určitě v současné době, tak to je montovat nábytek. To zatím myslím, že nikdo neřekl.
0: To je ale pravda.
1: Ale prostě to úplně tragické.
0: No je.
1: Protože všechno je v demontu. Návody špatné.
0: No jo, pravda.
1: Když nemáte šikovné ruce, tak jste úplně...
0: No, vytli. A čím jste se trápila takhle naposled?
1: Ne, já si kupuju všechno smontované.
0: A nebo aby
1: ale
0: to...
1: Ale naposledy.
0: Ano.
1: Dcera moje tak se trápila, ale já prostě...
0: Existují ne. Služby, které se dají zaplatit... To já jako tvrdím a často toho využívám a pravda, když náhodou si řeknu, že tohle je stůl, který má jenom pár částí a měl bych to dát dohromady a nervuji se s tím půl dne, pak si říkám, Honzo, já ti mám takový pocit, že ten výrobce ty chyby v těch návodech dělá vlastně záměrně, aby si tu službu zaplatil, jo, skládání.
1: Ano.
0: To je pravda, obzvlášť, když začnete blbě ještě, jo, že zrovna to vidíte, no jasně, díra tam je a tohle, a k čemu je těch zbylých 673 šroubků, že?
1: No,
0: takže to je krásná práce, to jste mi řekla hezky. To je pravda. No. Tady jenom Petr má dvě děti, jenom bych doplnil možná k vám ještě, jestli se nezlobíte. Jenom ne, že by si měl vzít příklad, jo, ale známý Slovák se s tím nemaže. 18 dětí se 14 ženami a alimenty 25 milionů ročně. Já bych do těch učebnic nepsal jenom o Emě, která mele maso, ale zároveň, že Ema může mít i víc dětí. A že to taky něco stojí, třeba.
1: Je to tak, ano.
0: Příprava na život. Jak vás připravovala škola na život? Měli jste nějakou rodinnou výchovu nebo něco takového?
1: Tak to jsme určitě neměli.
0: A jak jste se dozvěděla ty zásadní věci? Čtením, odpozorováním nebo s holkama během hodin?
1: Knížky.
0: Takže sedělo to, co bylo v těch knížkách, protože lesčem si myslím, že třeba některé návody úplně nefungují. To jsme si řekli před chvílí vlastně i. Na život se dá se vůbec na život připravit?
1: Nedá.
0: Je to vždycky až ta zkouška tím ohněm, až tím člověk projde.
1: Přesně tak, nikdo neví, co ho čeká.
0: No ale může věřit, že to bude skvělé, že to bude fajn. No a pak přijde rozvod a to už tak fajn není, třeba.
1: To není.
0: Takže se dostane do situace, že potřebuje přátele, o které ale nepečoval, tak nemá žádné, tak potom je to taky špatné. No, je to pravda, někdy člověk musí chtít, musí se snažit a tam to asi začíná. Ale skončíme tím návodem. Já myslím, že tohle by se tam opravdu mělo vytesat v těch knížkách a hned na předních stranách. Návody a skládání věci z obchodu s levným nábytkem. Tak.
1: S jakýmkoliv nábytkem.
0: Ježiš, vy jste tak smutná z toho, když o tom mluvíte.
1: Tak není nic, co by nebylo potřeba smontovat.
0: Jo, tak vám děkuju, zlepšila jste mi moc náladu, doufám, že jsem v tom nebyl sám.
1: Vy mě taky.
0: Alex, dobrou noc, těšilo mě.
1: Taky dobrou noc, Honzo.
0: Co vás ve škole vůbec nenaučili? Co jste museli zjistit až tvrdě v životě? Chyběly vám ve škole základy financí, vztahů, úřadů, daní? Umíte dnes něco, co vás nikdo neučil, k čemu vám byla chemie a k čemu naopak ne? Věděli jste třeba po škole, jak funguje hypotéka, nebo co dělat po rozchodu, jak přežít v práci, jak víc penězi, jak komunikovat s lidmi, které mají známku nekomunikační, nebo nekomunikuje, nebo to je debil, to se taky dá říct s prominutím, protože to je život, to je život. Protože každý chce mít přece mír, klid a všechno podobně a pak může, stačí si přečíst úplně obyčejné rozvodové papíry jednakého manželství a tam zjistíte, že i někdy, no co někdy, i dost často v těch rozvodech se i ti dospělí chovají jako děti.

0: Jsme ve spojení Praha Klatovy. Kdo tam? Honza u telefonu v Praze.
1: Dobrý večer, tady Jana z Klatov.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Ano.
1: A chtěla bych sem říct, že by ve škole měli zavést společenský chování, protože děti neumí vůbec zdravit.
0: Jo.
1: Nějaký děkuju, prosím vás, nebo tohle, to vůbec neznají.
0: Fakt? To, kde to žijete?
1: No, bohužel v realitě.
0: A vidíte to, jo. Ale přitom těch vzorů na zdravení mají poměrně dost.
2: To může
1: no,
2: být
1: mají,
2: normálně,
1: ale,
2: ne.
1: Ale nepoužívají to. Nepoužívají to.
0: Peťo, pust to ještě jednou, protože to já myslím, že Maxi Pes Fík, ten se nezapře, i ten zdraví, protože jak každý miluje večerníček, obzvlášť ty staré, prosím.
2: To může být normálně, ne. Tak ahoj.
0: No. Dobrý den, ahoj. Je pravda, že si pamatuju na nekonečné prosby rodičů, prarodičů. Pozdravil jsi? Nepozdravil. A facan a už to bylo.
1: Ale oni i rodiče jdou a neřeknou dětem třeba pozdrav, nebo když někam vejdou, nebo jo.
0: No jo, a kdo vás nutil učit se zdravit, nebo si to tak jako vrít?
1: No, to byla samozřejmost.
0: No hejte se, já jsem pracoval 20 let v divadle a taky jsem seděl několikrát do měsíce v pokladně a statisticky pozdravit neuměli především ti nejstarší.
1: Jo.
0: No fakt. A potom ještě se neprosilo, ale já chci.
1: No, no.
0: Tak to jenom na okraj, ale tím to nechci schodit. Člověk je zamyšlený, člověk přemýšlí nad tisíce věcmi, ale to zdravení jako je fakt, obzvlášť když třeba pozdravíte a ještě se tomu člověku podíváte do očí, on do těch vašich a vidíte tam ten výsměch, já to neřeknu, že jo, nepozdravím.
1: Jo, nebo třeba v obchodě, když zaplatíte, tak třeba řeknete na schranu, hezký den přeju, nebo jo, tak prostě je to úplně něco jiného, než když někdo zaplatí a prostě odejde, jako kdyby tam nebyl, nebo...
0: Taky pravda.
1: Jo, je prostě ta komunikace mezi těma lidma chybí, ta slušnost taková, co byla.
0: Komunikace, no. Což mi připomíná, že já když jdu jako se zavírací dobu do obchodu jakéhokoliv, tak se ještě omlouvám, že tam přijdu a že jsem asi poslední a že doufám, že nejsem poslední, že vytírám krám v uvozovkách, že jsem to dřív nestihl a paní pak chodí bočko na mě a já řeknu unavená, já taky. Tak to zavřem a jdeme domů. Hotovo.
1: Tak,
0: no takže
1: tak
0: zdravení. Děkuju
1: zdravím
0: vám.
1: Všechny posluchače a hezký večer.
0: A vám taky. A pěknou.

0: Probíráme téma noční linky v rámci Českého rozhlasu, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Co v učebnicích nebylo, to je nová vsuvka do vysílání regionálních stanic a uvádí Martin Písařík. No a já si to tak jako vypůjčil pro dnešní noc a říkal jsem si, tak pojďme si říct, co opravdu v těch učebnicích nebylo. No, je toho dost. Teď jsme byli uzdravení, takže dobrý den, dobrý večer vám, kteří jste přišli poněkud později. Budu rád, když se osmělíte, zvednete telefon, vyťukáte číslo a už jste ve vysílání, že? Důležitá věc, zdravíme, loučíme se a nemáme takové ty nepřítomné pohledy, jako proč? Tady si mi Petr postěžoval během písničky, že nejčastěji u lékaře, když přijdete k doktorovi a teď tam přijdete do té čekárny a tam ty lidi a nic a ticho. A kdo je poslední, nikdo nezvedne ruku. Takhle na venerologii, jako je chápu, že člověk nechce, že? Nebo když je nějaká epidemie, chřipky, tak sotva dýchají, na to ještě, aby mluvili, že vypláznout jazyk maximálně ze cviku. Ne, ale zcela vážně, co v učebnicích nebylo? Prosím, volejte, teď se to hodí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co tam tesat do té knihy? Co v učebnicích nebylo? Na co vás ten školní život fakt vlastně nepřipravil? Probírali jste všechny prvky periodické soustavy prvku, která třeba mě osobně se natolik zalíbila, že ji mám doma. V obrovském, ne plakátu, ale vlastně v té školní pomůcce. Ale asi z 50. let, takže notně taková zašla, ale mně se to líbí. Vlastně mi to k ničemu nikdy nebylo, ale docela dobře se na to aspoň kouká. Dobrý večer, kdo nám volá? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, tady Míla.
0: Ano.
2: Já jsem totiž trochu starší generace. Já nevím, mě ve škole to, co mě učili, celkem se mi to líbilo, ale ty praktické věci jsem se ve škole nedozvěděla, ale za to jsem se dozvěděla v rodině. Já jsem vás zapomněla pozdravit vás.
0: No právě teď jsem to chtěl říct, takové nedostatky teda. Tak napravíme to, dobrý večer ještě jednou.
2: Ano, dobrý večer.
0: Tak Mílo, návody, ty vám dělají problémy taky, jak složit nábytek?
2: Mně totiž tohleto všechno mě naučili rodiče a prarodiče.
0: No, tak to vám gratuluji.
2: Jestli po té škole se toho dneska nechce moc,
0: no,
2: nebo jestli ty komunikace doma tak nefungují, nebo to ani rodiče nevědí.
0: Ale tak rodiče jsou v práci, že?
2: No, mě rodiče taky byli v práci, no. Ale třeba můj děda mě naučil, i když já jsem byla dost nešikovná, ale naučil mě třeba.
0: Ano.
2: A s takovýma věcma.
0: Ano.
2: Prarodiče právě ty fungovaly hodně v tomhle tom.
0: No, je pravda, že vlastně to, ten fakt požehnaný věk kypí takovými moudrými větami, ale vlastně to zní jinak. Ta samá věta, než kdyby třeba řekl rodič, protože já nevím, jestli je to z úcty k tomu stáří, nebo tak zase, když vám to řekne taková paní, která má zvrásknutý obličej a usmívá se na vás a říká vám, tak to taky má jako jiný efekt, ale, to je pravda.
2: Ale já právě nevím, proč tohle všechno se chce dneska po škole. Vždyť přeci, když to dítě vidí a slyší rodiče, že jdou a zdravějí, no tak to dítě dělá taky.
0: No, ale právě třeba ti rodiče zase jsou v práci. Jako nemají čas na ty děti.
2: Když to dítě od malička jde s dospělým a naučí se zdravit, je pravda, že potom v době puberty třeba to na nějaký čas.
0: Ano, tam se to mění odmlučí, za co je, vole.
2: Ale potom, třeba. Jak už to má člověk zažitý jako dítě od malička, no tak už pak je to normální.
0: Je
2: Já si
0: fakt,
2: myslím,
0: ano.
2: Že spíš než ve škole. vidím já ano. Svýho vyššího věku.
0: Jo. Čeho byste se ráda vzdala z toho, co jste se naučila ve škole?
2: Tak ono se to postupně z té hlavy vytrácí. Já bych se nerada vzdávala ničeho. Naopak si některé věci ještě teď dokonaluju postupně, protože nechci si nechat ten mozek úplně vstát.
0: Jo, chcete, aby zůstal aktivní, tak to já teda, ale už jsem v tom případě mrtvý teď, protože já si do dneška, třeba když ve škole se měli učit básničky, no to bylo za pět. Za 4 minus otazník.
2: Ale já mám v hlavě do dneška.
0: Já taky.
2: Spíš než to jinýho.
0: No jo, ale jenom první větu a tím to končí.
2: Ne, já celý.
0: No tak začněme třeba máj.
2: No tak ten jsem nikdy celý neuměla, ale myslím takový ty básničky. No ale tak to je jedno, to je jenom tak pro zábavu, že jo, to člověk nemusí mít v hlavě. To zrovna ne, ale ty praktické věci opravdu ve škole nebyly. No byly takhle, my jsme dílny a pozemky, zahrádky a to jsme měli, protože já pocházím z venkova, takže to my jsme ve škole vždycky měli.
0: No ale věci. Vy jste to měli ale navíc, protože vy jste to měli i doma, když říkáte, že jste z venkova, tak to je taky potom jako jiné učení se, chování se a průprava do života. Že? Protože co chcete od lidí z králíkáren? Já jsem králíková dítě, že jo? Takže tam je to trošku taky jako o něčem jiném a fakt jsem teda jako truhlíky s muškátama nesázel. Jako to šlo mimo mě.
2: Já jsem už ještě v nedospělosti už jsem se stala.
0: No a to mi musela předat fakt babička tyhle informace zase.
2: No k tomu mě vedla maminka. Prostě rodiče chodili do práce, ale přesto na nás vždycky měli čas.
0: Takže se shodneme na tom, že chce to čas. Rodiče a čas.
2: My se asi neshodneme, protože si myslím, že se toho po škole chce moc a že tyhle praktické věci by měl mít člověk z rodiny.
0: Děkuju.
2: Promiňte, já to vidím jinak.
0: Ne, je pozor, já to myslím, já to vidím úplně stejně. To jste mě špatně pochopila. Já jenom tvrdím, že to chce čas, věnovat čas, svůj čas na výchovu svých dětí.
2: To určitě.
0: Takhle to já myslím, protože pokud nedáte čas, já nemám teda děti, ale předpokládám, že tady by byl kámen úrazu, že je třeba si to uvědomit, že pokud nedáte čas svýmu dítěti s tím, že když jste věnovali čas té výrobě, tak musíte věnovat čas taky tomu vychovat to, protože pustit tablet jen tak, to jako ne, to si neumím představit. Netvrdím, že by mě tam třeba život nezavál, ale myslím si, že to začíná o tom chtít si udělat čas.
2: No to určitě. Ty děti si ho zasloužejí.
0: Zcela určitě. Ono se to pak promítne do budoucího života. A vrátí se to k nám. Ano, věřím tomu.
2: To je pravda.
0: Takže se vlastně na tom shodneme. Tak vám děkuju.
2: Na tom se shodneme. A přeju vám hezký zbytek noci.
0: Já vám taky.
2: I vám všem.
0: Děkujeme.

0: sobotní noční linka z Prahy s Honzou Macounem na téma, co v učebnicích nebylo. Otevřel jsem tady další informační tok vašich příspěvků, a to přímo z vlastně upoutávky na internetu k dnešnímu vysílání rozhlas.cz/linka. Tam se vždy ráno překlopí v 5.00 další článek jako pozvánka k vysílání, o čem to bude v dalším vysílání noční linky. A pak se tam přidají ty příspěvky, které vy posíláte. No a k těm se můžete potom až do té 5. hodiny raní vracet přímo na té hlavní stránce po tohoto pořadu, anebo klidně kdykoliv i později. Vidím tady třeba příspěvek od Bedřicha. Dobrý večer, člověk se učí celý život, nikomu to jde, nikomu ne. Bohumír, když se poohlédnu za svým životem, každá generace před i za prožívá či prožila jiný děj života. Naše rodiče se svými předchůdci žili určitý pokračující životní i průmyslový trend. Válkami se měnil a snad i pozastavil vývoj určité doby. Po válce se mnoho zvrátil, osudy rodin, vlastenectví šlo stranou. Průmyslový trend se obrátil, v socialismu jsme nebyli vedeni k samostatnosti. Vše bylo řízeno od zhora, dnešní systém nás ovládá po všech stránkách a těžko v mnoha věcech nepochopitelný. Často srovná. Zdravím noční linku. František, dobrý večer. No, ve škole jsem se naučil číst, trochu spisovně psát. Františku, na to se neptám. Čtu dál. No, co mě naučili rodiče? No, rodiče měli 8 hektarů pozemků ve stájích kravičky, koně, prasata, slepičky. To všechno jsme museli umět nakrmit, na polích pracovat. No, a to se to učí potom jinak, že jo? To je úplně o něčem jiném. Mít tam tu povinnost, sice jako dítě a pubescentní dítě, to úplně nesnášíte. Proč a proč? No, protože se to musí, protože jinak by to, já úplně slyším slova volena jednoho z členů naší rodiny, by to pochcípalo všechno, že jo? No, a kde vememe to maso, že? A takové pěkné, nenapuštěné vodou, že? No, vakuovací stroj, když přišel a teď jsme to tam jako vysávali, ten vzduch, popisovali všechno, popisky, to bude téma noční linky, poznamenej si to, Peťa, já to zapomenu, popisky, to je důležitá věc. No, František dál píše, že jako děcko jsem si vždycky říkával, jako zemědělec už nikdy, nakonec jsem se vyučil zedníkem a stejně jsem skončil v zemědělství, ale na stavbách. Jsem pomáhal na poli kopat řepu, ve žních svážet slámu do stohu, trhat melunky nebo taky sbírat hrozny. Vidíte, máme společné, jsem taky trhal, ale vstupenky třeba i a podobně. Vztah k práci jsem určitě získával doma. Mamka, ta nám stále připomínala, abychom se slušně chovali. Její přání dodržují František. Děkuju, Františku. A Helena, lidskost. Jedno slovo, se kterým asi musí souhlasit každý. Lidskost. Nedá se to naučit. Asi to v nich ani být nemůže, protože ten součet vlastností, za který by se lidskost dala považovat, se naučit nedá. Je zřejmě v genech a laskavost, slušnost, soucítění se sebou i jiným, pokora, láska, neubližování sobě druhým, praktikování dobra a toho nejlepšího, co v sobě kdo má. Člověk může v sobě nosit spoustu vědomostí, ale když je nemůže, neumí nebo nechce aplikovat na základě lidskosti, nemůže to dopadnout dobře. Proto se asi lidstvo moc poučit nedokáže. Proto se historie asi točí jenom v kruhu. Život a cestování jsou nejlepší učitele. Škola se jim vůbec nemůže vyrovnat. Heleno, lidskost. Souhlasím s vámi. Já už jsem to zmiňoval nesčetněkrát. Dodržuji ze zásady jednu věc poctivě každý den, a to je jeden dobrý skutek denně. Vždycky. Už několik let. A mě to pomáhá na duši.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí,

0: Pavel Bobek, tuším vokalistka, jestli jsem poznal správně hlas, Lída Nopová. Každopádně písnička, která ve mně vzbuzuje naprosté emoce o tom, že na důchod se taky nedá připravit. I když jisté pokusy tady byly, třeba stačí se podívat na film, což takhle dá si špenát.
1: Noční linka.
0: Tak vítejte do nového dne, neděle 24. května 2026. Neděle podle předpovědi počasí má být vlastně až tropický den. Ta třicítka by padnout zase mohla. Ale navíc máme tady prach ze Sahary, který je ve výšce 2 kilometry, takže pokud nesprchne, budeme mít cosi prachového na autech, i když jsme ho měli. Takže jenom abyste věděli, odkud vítr vane, tak předpokládám, že se to dá z toho lehce odvodit. Saharský písek nás bude trápit i v nadcházejících dnech. Jinak užívejte neděli, klid, pohodu a hodně Českého rozhlasu. A taky s přáním všeho nejlepšího dnešním oslavencům. Takže v klasickém kalendáři koukám 24. Ježiš Jana, Jani, Jany, Ježiš vás je, i těch, co voláte do noční linky, jako by se stalo. A mimochodem v příjmenáři tady vidím zapsané příjmení Zahradník, Zahradníková, i vám, jenom to nej.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 23. května se slavil Světový den želv. Doufám, že jste ho zdárně oslavili a nekoukali jako želva, jako puk. No a taky jsme měli vlastně i společně Den otevřených lesů nebo Světový den migrace ryb. Tak zkusím to tak nějak jako pospojovat. 24. května se slaví Evropský den parků, tak pojďme do jedné lesní cesty s Helenou H. Ne, dělám srandu. Helenou Vondráčkovou.

byla červená tenkrát před mnoha lety, z počátku kariéry, nebo z počátku kariéry Haliny Vondráčkové, a vlastně to je tady u nás, vlastně v budově rozhlasu, tady v té budově, o patro výš. Stačí, až bude další den otevřených dveří přijít, což bude za rok, bez jednoho týdne, tak nějak, no to v pořádku, probíhá Open House Praha, což znamená otevřené dveře i na podruhé, ale klasický den otevřených dveří bude za rok, bez jednoho týdne, a můžete přijít a nasát třeba, to vyzní blbě, ducha Haliny Vondráčkové, ale tu dobu, kde se to natáčelo, mám takový pocit, že to studio se úplně moc nezměnilo z té doby. A je to zázrak vidět, projít si, prohlédnout si, nejen odkud vysíláme, ale obecně, co je to rozhlas. Protože dnešních dětí, když se zeptáte, co to je rozhlas, tak jako úplně nejsou ve shodě a mám pocit, jako že vůbec netuší. Že by nebyl rozhlas v učebnicích, těžko říct, co v učebnicích nebylo, na to se ptám dnes a budu moc rád, když zavoláte 731 800 900, napíšete linka zavináč rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. O tom, co by školy měly učit, se debatuje dlouhé roky. Podle různých průzkumů si velká část lidí přeje větší důraz na finanční gramotnost i praktické dovednosti nebo psychickou odolnost. Často zaznívá i kritika, že škola připravuje na testy, ale méně na běžný život. Na druhou stranu učitelé upozorňují, že škola nemůže suplovat všechno a že část zkušeností je prostě nepřenositelná. Některé věci člověk pochopí až ve chvíli, kdy musí platit složenky, řešit rodinu nebo nést odpovědnost sám za sebe. Typickým příkladem, nemůžu ti to koupit, to stojí penízky. A když nemáš penízky, tak to nejde. Ne. Ale ty jsi chytrý. Jako tiskárnu, že bychom si domů pořídili. No, tak to taky ne. Tak, to pojedem. Vysočina, Rangers, Plavci a pak už někdo z vás, ať už na telefonu, anebo z příspěvku. Těch příspěvků je dost, těším se.

0: Tady mě dneska vyrušuje náš mistr zvuku Petr Kubala. Vlastně ani nevím, co jsem chtěl říct, ale to není tak podstatné. Snad jen, že telefonní číslo do studia znáte a kdybyste ho neznali, tak vám ho připomínáme ve znělkách, tak zkuste uchopit svůj telefon mobilní, má pevnou linku ještě, kdo z vás má, tak ťukejte, a kdo to má úplně po staru, klidně točte a budete tady s námi. Téma, co v učebnicích nebylo a co by se tam mělo dnes vytesat, nejlépe na přední stránku, ať už to vemete vážně, anebo vesele, pojďte nám to sdělit, protože bez toho dneska jinak neusnu. Telefon do studia, prosím, 731 800 900, Honza paměť má, ale je fakt, že ta výkladní skříň taky čas od času bývá, nebývá to s tou pamětí úplně dvakrát, co není napsané, jako by skoro kolikrát nebylo. Tak halo, halo, kdo nám volá? Tady Honza.
1: Halo?
0: Ano, co se stalo? Tady je Honza.
1: Já jsem vypla přijímač.
0: No to v pořádku, kdo pak je tam? Jako,
1: dobrý večer, Marie Štěvovská. Já už omlouvám se, že ším chrup. Prosím vás, za Komančů bylo, rodina je základ státu. Mm-hmm. A ještě zase bylo, tuším, že Jan Amos Komenský, když učitel národu, říkal škola hrou. Já jsem to zažila na vlastní kůži, pocházela jsem z vesničky a všechno je to v učitelích, profesorech a podobně. Jo, protože co se dneska ty děti učí za blbiny ve škole? Prostě, já mám kamaráda, ten dělá profesora na ekologické škole ve Svitavech a ten taky říkal, prostě ty děti to tak zblblí těma komputrama, jo, že to není možný. Já jsem teď nedávno jsem o tom četla nějakou studii, že prostě po hodině nebo takhle, já tomu říkám ďáblové nástroje, co si budeme povídat. Jo, my jsme vyrostli úplně, a já jsem to zažila na vlastní kůži, my jsme byli do Měšťanky a ty učitelé se k nám úplně chovali jak k blbcům, skutečně. Jo?

0: skoro láska a všechno. Já zkusím, jestli to nespletu. Já vám řeknu jednu, co jsem si pamatovala z mateřské školy.
1: Já, ano, povídejte, jenom trošku se nám horší spojení. Pojďte k oknu třeba, jestli to pomůže, nebo popojděte o krok dál.
0: Jo, tak já budu mluvit.
1: Teď je to dobrý.
0: Jo?
1: Tak, Maruško, ven s tím.
0: Jo, když narodí se maličký, dar vidění má podvíčky, dar slyšení má v nižném oušku, dar doteku má v prstíčkách, dar chuti pozná v prvním doušku, dar vůně v jarních kytičkách. Maminko, ty k těm darům v krátku, dar řeči přidáš nemluvňátku.
1: Děkujeme. Jo? Maruško, díky.
0: Prosím vás, to jedu o sestům, jo.
1: Děkujeme moc, ať vás zuby netrápí. Přejeme.
0: Jo, trápí, já jsem bytě to hrýza.
1: Jo, chápu.
0: Ale nic s tím,
1: soucítím.
0: Jsou horší věci na světě, že jo?
1: Ano.
0: Co si budeme povídat.
1: Děkuju. Taky, nashledanou. Já bych ještě vlastně doplnil, když už jsme u toho školství, tak a já s tím souhlasím. Třeba mě zbíte, nebo vemte školu takové učitelské ukazovátko a mlaďte vedle oficiálního důvodu vlastně školství je takového toho, co se říká, že naučit děti číst, psát, počítat, získat základní vzdělání. Vlastně existuje určitě i nejeden méně viditelný nepsaný důvod základního školství. Naučit člověka fungovat v systému. Jo? To není o známkách. Tam jako i pětky mohou být, ale předpokládám, že škola by měla učit člověka v systému přijít včas, sedět třeba několik hodin na jednom místě nebo respektovat autoritu, plnit úkoly v termínu, hlásit se o slovo, spolupracovat s kolektivem, zvládat věci, které ho třeba zrovna nebaví, protože když se nechá asi úplně všechno, jenom tak jako ty otěže se tak jako uvolní, to asi taky není úplně dobře. Ono, historici i sociologové často připomínají, že moderní školství vznikalo hlavně v době průmyslové revoluce a že společnost potřebovala lidi, kteří budou umět základní dovednosti, ale zároveň dokážou fungovat podle pravidel. A škola tak kromě vzdělání připravovala děti i na budoucí pracovní život, to znamená na režim, povinnosti a určitou disciplínu. Je fakt, že děti některé současné tu disciplínu úplně mají po svém. Autorita, no to vůbec, co je debile. Úplně to slyším a omlouvám se za slovo, které tam sedlo jak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Co v učebnicích nebylo? Ptám se asi po 50. dneska. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
3: Dobrý večer. Tady ani od Ostravy.
1: Ano, zdravím.
3: Já jsem nad tím už několikrát v životě přemýšlela i v dřívějších letech, že ve škole se neučí to základní pro život, jak se chovat v životě ke svým blížním, jako ke svým blízkým, ke svým přátelům, co znamenají dobré vlastnosti, jak se k ním dostanem, naučit ty lidi, co to jsou dobré vlastnosti, naučit to ty žáky, na různých příkladech, jak se mají k sobě chovat, aby se chovali opravdu slušně a mravně, jak se kdysi říkalo, což by měl být hlavní předmět ve škole. Dneska to vidíme, že žáci se navzájem zabíjejí. Rodiče na ně nemají čas, že? Od rana do večera v práci. Jsou rádi, že mají děcka mobily. A druhá stejná věc platí i pro to příprava mladých lidí na manželství. Vůbec nikdo nic.
1: To je pravda.
3: Existují knížky, dneska nikdo nic nečte z takového. Vůbec mladí lidé skoro vůbec nečtou, neznám, jo, moc lidí mladých,

0: kteří by měli vztah k četbě a kde se to mají ti děcka, mladí lidé naučit, jak se mají navzájem chovat k sobě muž a žena, anebo člověk k člověku.
1: Mm.
0: To by mělo ve škole být. A na to jsem přišla už dávno.
1: Taky.
0: No, ale teďka ty výsledky, polovička populace rozvedená.
1: Ale to bylo vždycky, to zase nepřeháníte, to bylo skoro vždycky, půlka vlastně páru se rozvádí.
0: Já říkám, že to jsou moje názory.
1: Jo, to samozřejmě.
0: To znamená to, kdysi jako ještě za první republiky samozřejmě to nebylo, že?
1: No. To nevím, nezjišťoval jsem, ale každopádně je pravda, že asi v nějaké výchově vzájemné, společenské, to by asi jako stálo za zvážení a hlavně vypracování, protože třeba moje spolužečka Bartošová úplně to nevzala za jako správný konec, vzala kružítko, bodla mě do ruky, málem jsem vykrvácel, to byl její projev lásky, takže tudy cesta nevede, a jenom abych to odlehčil, ale každopádně je pravda, že ta lidskost tam asi chybí, no. Komunikace, ten čas, to jste připomněla, tu jsem zmiňoval, čas, rodiče nemají čas, no a když náhodou třeba by si ty děti mohly vzít jejich rodiče, to znamená babička s dědečkem, taky nemají čas, protože ty chodí ještě do práce, protože nejsou v důchodu třeba. Takže...
0: Dobře, to je jiné téma, já se
1: jasně.
0: To chtěla opravdu soustředit na to, že ve škole... Kromě těch předmětů, které jsem měla ráda, chodila jsem ráda do školy, ale mělo by se tam naučit chovat se mezi lidma člověk k člověku.
1: Mm-hmm.
0: Naučit se, které jsou dobré vlastnosti, které jsou špatné, a dávat příklady.
1: Ano.
0: To též potom mladí lidé, protože ti mamanci a tak dále chvilku pomáhají, potom mají, že jenom ten veget, a
1: mami, dej mi.
0: Takový předmět nebo takové předměty by škola měla mít.
1: Já si to píšu. Píšu si to tady k Aničce. Já vás zdravím do Ostravy, děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Zavolej za měsíc, no tak to nepočkáme, to dneska. Zavolat ještě teď, co v učebnicích nebylo. Téma dnešního nočního vysílání, linky z Prahy s Honzou, s Petrem, to taky přišel ve čtvrtek dotaz, kdy bude noční linka s Honzou Macounem a Petrem Kubalou. Jo, až začne mluvit Petr Kubala a nejenom mačkat, tak se posuneme do další fáze vysílání. Tak pojďme dál. Haló, Honza, kdo je tam?
1: Dobře.
0: Ano, vypnout rádio, vypnout, tak,
1: já
0: hotovo.
1: Přechytla jsem se.
0: To je dobře.
1: Tady posluchačka z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: No, já vás taky moc všechny zdravím. Já, když jsem začala chodit do školy, to už je strašně, strašně dlouho, ještě jsem psala na tabulku s kamínkem.
0: Jej, to,
1: a, no a to je dám. My jsme se ve třetí třídě, už jsme se začali učit pletení, háčkování, vyšívání, šití a vaření.
0: Ano.
1: A chlapci měli dílny.
0: Ano, to je pravda, to a se tak dělávalo.
1: Jako, jak se řekne, výchova společenského chování, to jsme se taky učili. Kdo má vstoupit první do restaurace, jestli žena nebo muž, jak má se jít po schodech nahoru, kdo má první pozdravit, jestli žena nebo muž. Už si to všechno do detailu nepamatuju. Akorát ještě mě utkvěla v hlavě jedna taková kauzule, jak si rozdělit, jako když už je člověk jako starší a vydělává peníze, jak se mají rozdělit peníze.
0: No a to by mě zajímalo.
1: A paní učitelka nám vždycky říkala, ano, na tři díly.
0: Ano.
1: Jeden díl, jako první díl je dluh, to se splácí, druhá ta třetina, z toho ten dotyčný žije a třetí část je vlastně jako půjčka pro děti. Napřed jsem to, dlouho jsem to nemohla pochopit, ale pak mě to konečně došlo, že je to vlastně tak, že těm rodičům se taky musí zaplatit za tu naši výchovu.
0: Jo, asi
1: ale
0: na tom
1: ona
0: něco
1: to paní učitelka tak pěkně vždycky řekla, ale myslím si, že takový to chování těch dětí, jestli má pozdravit nebo nepozdravit, tak to by mělo být jako, to záleží. Já vždycky říkám, to je obraz rodičů, no, jak vychovají ten,
0: tak, dítě. To je pravda.
1: Co by po těch učitelích ještě chtěli?
0: No tak teď
1: já
0: hlídají.
1: Myslím,
0: teď
1: je
0: hlídají.
1: Teda pravda, že některé věci se tam učit nemusí, ale jako na přípravu té, do té dnešní doby, jako toho mají ti učitelí tak dost, a ještě aby měli vychovávat některý zpratky vyloženě.
0: No klidně to řekněte.
1: Víte,
0: ještě
1: já mám
0: snachu,
1: která učí na škole, a tak mě to kolikrát teda, jsou tam ty jako, no jak se to řekne, ti nepřizpůsobiví, takže toho má plný zuby, říká, je to někdy katastrofa.
0: Takže spíš jak hlídačka.
1: Takže nevím, co by na ty učitele ještě chtěli navalit.
0: Já vám taky děkuju, samozřejmě, no, je to pravda, to, co jste říkala.
1: Jenomže, když se tak zamyslím, jak mají ty rodiče dnešní učit děti a vysvětlovat jim něco, když oni sami vychovaní nejsou.
0: Ale to je taky docela dost subjektivní pocit. Jo?
1: Je dost jako, jede maminka s kočárkem a v ruce telefon a dítěte si ani nevšimne, malej spadne flaška na zem, ona na ňu klidně šlápne a přejde, ani ju nezvedne. Takže vlastně oni už ani ty rodiče tu výchovu nemají takovou, jak by měli mět.
0: Děkuju. No. Děkuju vám moc, ať se vám daří.
1: Já vás moc zdravím.
0: Já vás taky.
1: Hodně zdravíčka přeju.
0: Děkuji vám taky, nashledanou. Já ještě doplním, jak paní posluchačka zmiňovala vlastně, je to o přístupu, samozřejmě kooperace, už zmiňoval jsem to xkrát v noční lince, ale rád připomenu. Myslím si, že všechno v rámci budoucnosti vlastních dětí by měl řešit trojlístek škola, žák, rodič. Škola, žák, rodič. Když se to někde zadrhne, tak je to na PRD. to si řekněme na rovinu, protože v současné době to úplně tak jako nefunguje, protože pak přijde rodič a už hubuje paní učitelce, jo? A to nebývalo. Dřív to bývalo o tom, že rodič přišel do školy na pozvání, anebo rodič se dotazoval, zavolal do školy a radil se. Radil se, co má dělat, nebo jak budou vzájemně postupovat, aby byli důslední a jednotní, a tím se dostáváme k tomu, že nedůslednost je taky jeden z velkých problémů, protože když jeden pustí a druhý ne, no tak jak si to dítě to má tak jako do toho života vzít, že? Bude vždycky za tím, kdo pustí a kdo je oblomný, ale trvat na něčem a do důsledku vytrvat, to už je taky jako velká škola. A poslední věc, moc se mi líbí a vlastně s tím i souhlasím, byť to nemám rád, na dluhy. Jak paní posluchačka říkala, že učitel zaumíme žáky tím, že si do dneška pamatuje takovou věc odstupem času. Souhlasím, část peněz vydělaných by měla jít na dluhy. Četl jsem a souhlasím s tím, že potřebuješ-li na něco ušetřit peníze a neumíš to, musíš si vzít půjčku. Na všech půjčkách vlastně stejně stojí celý ekonomický, celý svět. Kdyby všichni totiž žili v přebytku a jenom v blahobytu, našlo by se asi něco jiného. Koukám do dalších příspěvků, které jste odeslali. Mám tady třeba Michala. Řemeslná dílna. Ne každý žák má tátu s modrým límečkem, jiní jsou prý i tací, co neumějí vyměnit žárovku. Výchova k vlastenectví, ale taková, která by předala zdravý a pevný vztah k rodné zemi. Někde na východě vlastenectví v žácích sice posilují, ale může se to zvrhnout v obdiv k válečnému zločinci a stát se nástrojem k prosazování imperialistických cílů. Rodinná výchova, rodinný základ státu, když se nebudou rodit děti jako národ, vymřeme a nahradí nás ti, jejichž hodnoty mohou být pro ty naše evropské smrtící. No a pak je tu něco, co by rodiče s bílým límečkem sice předat mohli, ale mnohdy to nedělají, protože často ani neznají. Mluvím o finanční gramotnosti. Znát sílu složeného úročení, umět identifikovat bezpečné investice, ale to, že se finanční vzdělanost na školách nepředává, je v jistém ohledu vlastně dobře. Kdo by potom pletl housky, když by lidé znali to skutečné tajemství peněz a ve 40 letech se stávali finančně nezávislými? Nicméně i s tou nejlepší finanční výchovou na školách však houskopletači vždy budou, protože roli nehraje jenom vzdělání, ale také osobnost. Myslím, že školní vzdělanost a životní zkušenost jsou dvě zcela odlišné disciplíny. Kéž je škola jenom takovým turistickým průvodcem v zemi zvané život, ne vedoucím budoucích zaměstnanců státního soukolí.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, co v učebnicích nebylo a mělo být, nebo mělo by být, co by se tam mělo vepsat, čeho máme dnes málo, co neumíme, nebo vlastně nás to ani nenapadá, že by v těch učebnicích mohlo být, ale přitom to bylo tak praktické a vlastně to nemusí být praktické. Může to být i nějaký nový rozměr, těžko se to popisuje, ale vy mi to třeba řeknete. Popíšete líp, budu za to rád. Kdo se o to pokusí? Tady Honza, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, všechny vás zdravím.
0: Ano, jenom poprosím, představte. Ano, Jan, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a hodně svěžesti a tak.
1: Děkuji. Moc se mi líbí váš program a chci říct, že všecko, co se naučíme pro život, se naučíme už v mateřské školce. A mám proto důkaz. Ano. Například na Zbraslavi jsem potkala mateřskou školku a paní učitelka, děti pozdravte, a všechny děti zdravili.
0: No, a to je ale o přístupu o tom, jak taky může být blbý učitel. To si řekněme na rovinu.
1: No, jenom jsem to chtěla říct.
0: Jo.
1: Jako
0: naprosto.
1: Zábavně, že?
0: Souhlasím. Pozdravit všechno, vměstnat do hlavy, jak to má být, co je. No totiž, když ten pozdrav nepřijde, když už jsme teda u toho pozdravu, tak je vlastně, to je divné, vlastně něco tomu chybí, že jo?
1: Ano.
0: To si člověk to všimne hned.
1: Ano.
0: Takže komunikaci. Píšu si a zdravení. Tak vám děkuju. Děkuju.
1: Já děkuji moc.
0: A zdravím. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Můžete volat i dál, samozřejmě, to je fajn. Dáme ještě jeden telefon, anebo tady vidím taky další příspěvky. Pavel napsal krásný večer. Víte, já si myslím, že tam byly takové ty věci, jako kolik 1+1 je, nad čím udělat háček a nad čím čárku a kdy upálili Jana Husa a podobné věci, které sice jsou důležité znát, aby člověk uměl číst, psát a počítat, ale myslím si, že aspoň za nás se nikde nezmiňoval o výrazech jako inkaso, hypotéka, exekuce, trestný čin, masox, zemský lístek a podobně. Čili věci, se kterými se člověk setká a bude bojovat v následujícím životě po ukončení školy nebo škol. Člověk se naučí třeba počítat, takže tam má nějaké zlomkové čárky, nějaké děleno XY a na druhou. To všechno se naučí a nakonec třeba v reálném životě vůbec nepoužije, ale spíš pak vejde do života, kde se setká právě s pojmy, jako je hrubá mzda, inkaso a prostě tyto věci, o kterých se na základních školách nevyučuje, ale za mě si myslím, že by mělo, protože to jsou věci, se kterými se člověk setká a které bude muset znát a vědět a k čemu jsou a proč jsou a co člověk musí udělat pro to, aby bylo všechno v pořádku. Dobrou noc přeje Pavel, dobrou Pavle, děkuju. No je to fakt, takovej ten základ jako inkaso, co to je SIPO, že? No ale zase víme, co je to, nebo aspoň teda jsem se naučil v současné době, co je třeba QR platba, ale to už zase nechce slyšet určitě ani současná, ani budoucí, ani předchozí ministryně financí, protože většinou to úplně nezavání odvodem daní, že platba rovnou na účet. Každopádně, co byste se měli naučit už v mládí a knihy to nenabídly? Kdo nám volá? Haló.
2: Haló, tady ano. Jeřina z Mimoně.
0: Zdravím vás. Jeřino, povídejte, co nás jako má naučit mládí už?
2: Čistotě.
0: No, a jo, to by mě nenapadlo.
2: Protože když jdete po městě a vidíte tam plno vajgu, cigaret, plno papíru, co lidi odhazujou. Já jsem totiž potkala pátek jednu paní, která okolo městského úřadu sbírala ty vajgly, víte, ona tam uklízí. Ona povedla, teď je to tady hrozný, to se nedá vůbec dělat. No a na druhé straně pán prostě dokouřil a odhodil to. A přitom tam je plno košů. že by lidi to mohli házet do košu. Ne, oni to hodí vedle koše.
0: No, to jsou takové, takové věci, které si člověk ani neuvědomí a udělá je, že? Ale to je, tam chybí ten základ, naučit se to.
2: No a je to asi 30 let, nebo nevím to. Máme tady kino, kde staví autobus.
0: Mm-hmm.
2: A bylo to na konci školního roku a vedle bylo takový krámek. A tam si mladí šli koupit zmrzlinu. Než přijede ten autobus, že jo, končili dřív a to. A já jsem šla z města a všechny papírky z toho, z těch nanuků byly na zemi. A přitom na každé straně je koš.
0: Tak to jsou prasata v tom případě.
2: A já jsem jim říkala, doma to taky děláte? To házíš po zemi? Vy nemáte doma koše? No oni mě odstoupili a povídali, babo, co se ti nelíbí? A já říkám, ten bordel tady. Jenže teď už tam jsou kamery, tak už by to...
0: Mohlo pomoci třeba, jak?
2: Mohlo pomoci, no. A moje dcera se s vnučkou odtěhovali do Německa a tam to opravdu už ve školce učejí, že všechno patří do koše, všechno... No prostě, jak mají přicházet silnice, všechno je tam učejí, jo? Takže oni už jdou ze školky takhle vyčličený. Šli jsme do lesa a tam u stavidla byl hozený pytel s odpadkama a přitom tam byla asi 5 metrů dál popelnice. No jí to nešlo do hlavy, malí holci 4letý, jak to, že to nemůžou dát do té popelnice?
0: To je daleko. Třeba přijde odpověď.
2: No,
0: jo?
2: No.
0: Ale je fakt, že to si teďka uvědomuji, i jsem viděl teď nějakou reportáž v televizi, že v nějaké škole, ale spíš si myslím, že to byla školka, že tam děti učí třídit odpad. Jo, že to, že vlastně hned tam ty papírky z těch svačin, všechno. A mně to vlastně přišlo tak milý, protože to, co nás třeba v rámci třídění odpadu učili vlastně představitelé samospráv, jako co máme jako třídit, co můžeme třídit. Za nás, za mládí, byla jenom oranžová popelnice na sklo a pak se teprve přidali na papír a dneska těch popelnic máte X. A velmi mě rozčiluje jedna věc, že vlastně nás naučili, co patří kam, nějak, a teď to změnili vlastně ten systém, že my v tom udělali guláš, že poznám jenom bezpečně papíry, jenom papír. Jo, ale to je jenom tak na okraj, že vlastně se změnilo něco, co do vás vštěpují třeba 20 let a najednou je to jinak a už tápete. Takže neměnit za
2: no,
0: té věci.
2: Papír je modrý, no. Na plasty jsou žlutý, že jo?
0: Ano, ale víte, že do těch plastů patří ještě další věci a nejenom plasty. No a tím už právě zamotávají hlavy těm lidem, protože vlastně to může být i jinak. No. Ale jo, máte pravdu, čistota. Stačí se podívat hlavou dolů, ne do mobilu, ale na zem a vidíte odpadky, vajgly a žvíkačky.
2: Když půjdete do lesa, jaký je tam bordel?
0: Za papírkován.
2: Když si vezmou svačinu do lesa, jo, tam se nikdy nesvačejí, tak ať si to strčejí zpátky do batohu.
0: Mm-hmm.
2: To už unesou, to už nebude, ten papír není tak těžký, že jo, nebo ta prázdná flaška. Ať si to vezmou domů. Já jsem říkala, ty zvířátka by se měly sjednotit, pozbírat to a naházet jim to do oken.
0: Děkuju i vám. Ať se vám daří a díky za telefon. Naschledanou.
2: Vám taky. Naschledanou a dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, jeden z posledních telefonátů pro dnešní vysílání, nebo možná poslední, po písničce má 2 minuty, tak předpokládám, že ještě něco stihneme. Co v učebnicích nebylo a mělo by být, tak čistotu tam už teď taky máme. Ale je fakt, já jsem tuhle zrovna se zamýšlel ne nad psími exkrementy na chodníku, ale nad počtem žvíkaček. Sešlapaných, seschlých a snad pomalu i nesundatelných rozhodně ne tak jen tak špatlý. Ale prý na to existuje nějaký stroj, no ale zase pořizovat něco, co lidé dělat nemusí. Odhazovat vajgly, žvíkačky, jen tak, bezprizorně. Prosím vás, nedělejte odhazování žvíkaček ani v kulturních institucích. Ze své praxe velmi dobře vím, že z 360 židlí do sálu kulturního domu se dá taky sesbírat kýbl a půl žvíkaček za sezónu. No a teď si to představte.

0: svými režisérskými pokyny tady mistra zvuku jsem teda natolik teď zmátl, až mu upadla sluchátka. To domluvíme, už žádná písnička nebude, koukám na hodiny a máme ještě 10-11 minut, takže teď zběsile tady ťuká, všechno vrací, co jsem zadal smazat. Tady jsme smazali všechny písničky a ještě jedna bude. Každopádně, co v učebnicích nebylo, poslední možnost dovolat se. Jestli slyšíte nějaké, prosím vás, rány a nějaké zvuky, tak to není o tom, že by nějak chrčel nějaký strojek z těla tady mistra zvuku Petra Kubaly, ale omladina se rozhodla, že bude tourovat svoje půjčená auta nebo auta leasingových společností, to se nemohli vydělat přece. Já vždycky, když vidím nějakého krasomila 20-letého, který má nejnovější bávo, tak si říkám, jo, chlapče, kde jsi na to vzal? Ne, že by mě to jako nějak mělo zajímat, ale. Halo, Honza u telefonu, kdo volá? Kdo je na druhé straně?
1: Aha, dobrý večer.
0: Ano, i vám.
1: Já vypnu rádio.
0: Ano, vypínejte.
1: Dobrý večer, tady Iveta.
0: Zdravím, Iveto, povězte.
1: Olomouce.
0: Zdravím vás, povězte.
1: Já chci říct, mi se hrozně líbil ten příspěvek té paní. O té lidskosti, to je
0: ano,
1: pravda.
0: Ano, mě taky.
1: Toto se mě líbilo, jak ta paní mluvila o tom svém dětství, jak vstala na tu tabulku tím kamínkem.
0: Ano.
1: To byl taky dobrý přístup. Potom se mě líbilo o těch žvíkačkách, já to nesnáším.
0: Já úplně teror.
1: Já to nesnáším, protože já jsem šla se svým pejskem jednou, mu se ta žvíkačka přilepila na capku, já jsem to nemohla sundat. Já jsem mu to různě zeškrabávala, odstřihávala ty chloupky, no to bylo hrozný, takže ty žvíkačky to nenávidím.
0: Mm-hmm.
1: Potom chci říct, se mě líbilo ta paní, jak říkala, jak ty děti zdravili v té školce, jo? Co se naučíš v té školce, to je pravda. To je jedna taková knížka, teď nevím toho spisovatele přesně, ale kdy čtu. On psal, to, co potřebuji k životu, jsem se naučil v mateřské škole. To je pravda. Co vložíte do dítěte do 6 let, tak to si nese celý život. A chci říct, ta škola, jo? Oni mají ty učitele osnovy, a oni jako je musí plnit, čili oni učí ty předměty a nejsou tam opravdu žádný předměty k praktickému životu. Co třeba dělat, když, jak tam ti lidé mluvili o těch penězích a tak, co dělat, když se stane, co dělat partnerské vztahy, že jak se chovat k sobě. A nebo chci říct, nemluví se tam, nebo dřív se nemluvilo, já už jsem v důchodu, o šikaně, jo. Já jsem byla malá asi ve 3. třídě, já to zrychlím, a mě každý den čekávali 3 holky ze třídy, z mojí třídy, jsme byli asi ve 2., 3. třídě, a oni každý den na mě čekali tam, já nevím, 100 metrů od mýho baráku, oni tam bydleli taky někde poblíž, oni byli kámošky, takový zlý holky 3, a oni vždycky, máš nějaký peníze, a mě babička dávala nějaký korunky, jo, tenkrát, já nevím, korunku 2, tak ty peníze mě vzali, máš nějaký jídlo, svačinu mě vzali, když jsem měla. Prostě vždycky mě obrali o všechno možný. Já jsem byla sama, jsem taková menší. Oni byli tři velký holky. A já jsem, dnes na to myslím pořád, ale já jsem neměla strach. Já jsem vždycky šla, věděla jsem, že tam někde číhají. Tak oni mě zastavili a to bylo denně. A já to zkrátím. Já jsem se bála to říct doma. Já jsem se bála to říct ve škole. Já jsem to nikde neříkala a denně jsem toto snášela a já už jsem věděla, že někde tam vyskočil spoza rohu a to bylo denně. Takže ta šikana, otázka té šikany, teď se to třeba aj tak někde řeší, to slyším v těch školách, ale dřív se o tom fakt nemluvilo. A potom ještě jsem chtěla říct, já jsem pracovala ve školičce a my jsme tam fakt děcka učili tu ekologii, třídit ty odpadky, ty popelnice, ty barvy. Si vzpomínám, jak jsem jim to vysvětlovala, co do které patří. Měli jsme takové různé jako hry s těma dětima, jo, já jsem s nima zpívala, tančila, všecko možná cvičila, plavali jsme.
0: Už vím, že nemůžu dělat.
1: A já jsem je učila k různým tím tématům, hrama. A to ve škole jsme neměli dřív, jo? A teď v té školičce jsem je to učila všecko. No a co ještě chci říct,
0: Že se rozloučíme, to jste chtěla říct, protože já vám to musím vnuknout do hlavy. Musíme končit. Musíme končit.
1: O těch penězích, ještě třeba téma, jak hospodařit s penězma, to je důležitý téma taky.
0: Znamenáme si. Znamenáme si, probereme. Jindy. Ano, děkuju
1: tak,
0: a dobrou noc.
1: Posluchače, pane Honziku, dobrou
0: taky
1: noc.
0: Dobrou noc do dobrou. Olmíku. Dobrou noc. No, ale shodneme se asi na tom, že během těch 2 hodin dnešního povídání asi takové to základní dobrý den asi chybí nejvíc.

S vámi vysílání Českého rozhlasu za 3,5 minuty, 1 hodina, nejvyšší čas se rozloučit, ustoupit, lehnout si, prospat se a zase si říct, třeba jsem někoho i tak nějak nakousl, že by to vlastně nebylo vůbec špatné, byť to třeba někdy musí být nucené. Hele, já jsem ještě dneska nic dobrého pro druhé neudělal. Zkuste to. Mělám to několik let, jeden dobrý skutek denně. Povinně. Víte, jak vám bude dobře, jak si... Třeba je to falešné nějaké to v hlavě myšlení potom, jakože a teď jsem někomu udělal. Zkuste to každý den a důsledně to vydržet. Je to fajn, je to fajn. My se společně v další noční lince uslyšíme až v červnu a teď jsem zjistil podle rozpisu služeb, některé tím potěším, tak prosím vás, 14 dnů prvních v příštím měsíci, ještě beze mě, takže až 15. v pondělí při vysílání noční linky z Prahy z Karlínské budovy, možná, anebo z nějakého koutu Čech, pokud mě tam zavede pracovní rozhlasová povinnost. Každopádně s dalšími tématy se klidně obracejte na kolegy, anebo napište i mě, můžete soukromně jan.macoun@rozhlas.cz a nebo klasickou poštou. Mně přišel za minulý týden nejeden dopis, 3 dopisy. Klasickou poštou. Já to nejdřív očuchám. Se omlouvám. Já to vždycky očuchám a přemýšlím, jestli je to ještě se známkou olizovací. Chápete to? A to jsme v moderní době. Teď už se neolizuje, teď je tam samolepka. Takže děkuju za dopisy elektronické, a ale i ty klasické, ty odesílejte klidně, uděláte tím radost. Čumkarta z nějakého výletu, pozdravu z dovolené, tak klidně jsem s ní do noční linky. Vinohradská 12, Praha, noční linka, Macoun, to dojde. Děkuju vám. Vám přeji pěkné dny, další pořady budou následovat a samozřejmě i mý kolegové z noční linky. Tak ať se vám daří s úsměvem a ve zdraví zase příště.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Víte, co mají společného vitamin C, procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
2: No co koukáš? Proč nepíšeš?
1: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
2: Já na vás nebudu čekat.
1: Na mě nemůžete takhle rychle.
2: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
1: S datem vašeho narození.
2: Už to mám.
1: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
2: Naši nejsou doma.
1: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
2: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice ne hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, no? Pane Jeleček.
3: No,
4: ne, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš, jako učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrucuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Říkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, vy si to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To na mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znalosti k tomu. Ježiši, co na mě tak kouká? Co pak nikdy neviděl ženskou nebo co? Otoč se.

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem. Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebo kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová mi říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, obě

0: si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
1: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, jak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
0: Ty tak něco poznáš.
1: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
0: Petr je chytrý.
1: Víš, že jo?
0: No, je chytrý, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrý.
1: To je jako po tobě, jo?
0: No tak po tobě rozhodně není.
1: Počkej, jak to, že po mně není?
0: Není, no.
1: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
0: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
1: Byla?
0: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
1: No, ne, počkej, to
0: pro mě
1: to...
0: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
1: Pro mě to je
0: důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
1: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Teď mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
0: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
0: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepíne, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
1: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
0: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
1: Ježiš,
0: no, mi to uteklo.
1: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
0: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
1: Náhodou, jednu věc umím, víš?
0: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
1: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
0: No.
1: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
0: Honí mi z obrazu.
1: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvlád.
0: No a proč by to dělal, prosím tě?
1: Protože by to nezvlád. To umím jenom já.
0: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
1: Počkej. A co umí Franta Brabec?
0: To neřeš. To není důležitý.
1: Hele, co neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
0: Potom nepátrej, důležitý...
1: Hele, nezamluvej to, nezamluvej to, co?
0: Není to, co umí Franta Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
1: No,
0: tak
1: hele, nezamluvej to, co umí Franta Brabec?
0: Budu zamlouvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
1: Víš, proč to dělám?
0: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
1: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
0: Na měsíc, jo?
1: Jo.
0: To je výborný, na měsíc.
1: Jo.
0: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
1: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet, a ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
3: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
0: Pravdu,
3: jak si to vysvětluješ? Tu
0: já
3: změnu
0: to
3: toho repertoáru.
0: Takhle.
3: No.
0: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
3: No.
0: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
3: Ano.
0: Snad i ze strojvůdce. A Sterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k tý holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říká jsem, ale já jsem za to chytrá holčička. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, nevím, ne, počkejte, od někaď vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říká, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli, jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
3: No ne, že drží, to se skromná. To se já mám dojít.
0: No to je právě, víš,
3: zlepšuje se to.
0: No zlepšuje se to.
3: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
0: Ne mastičky.
3: Mastičky ani ty.
0: Mastičky ne, mám.
3: Nebo na noc takový
0: to. Nový a tady nový. No teď já jsem tady
3: čili
0: měla.
3: Řízli tě?
0: No ale to už je dlouho.
3: Jo.
0: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varel říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
3: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
0: já
3: poznat.
0: Já už si takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
3: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako že by ženský neměli?
0: Mně to je úplně jedno.
3: No proto jsi to řekla.
0: Mně to je úplně jedno.
3: No.
0: Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinim nebo něco takového, jaký miluju.
3: No.
0: Mně to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
4: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té koupelně. To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Evi, vem to do rukou, prosím tě. Na kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. Tak, Evi. Tak a teď. Pláužnička. Jako třešnička. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím. Mě nějak blbě.
6: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
6: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
6: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
6: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda? Ty nevíš, kolik je hodin?
6: Kolik je hodin?
4: Moc.
6: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
7: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo?
8: Od nás to nemají.
7: A to říkají všichni? Všichni.
8: Šepková taky.
2: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
6: Není to ono, co?
8: Je to dobré.
6: Mhm. Ta omáčka.
8: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
6: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
8: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam ji partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak, chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslím, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiň, nevážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve zfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam,
2: ano,
3: na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: jo, je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Náves, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár prostřílů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
2: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
2: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
2: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klid. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
2: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
2: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
7: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
3: No, ano.
7: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Teď najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá. Tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám. A měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku. A řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti. Dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
5: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou. A to byly v Praze, to byl rok 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat, já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu ne lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila, nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla, hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
5: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. Víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.